uši. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny?
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaký významný rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. A Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu

byla z drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla z křehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni. Dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie

0: Její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo. A opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali. A Češi naštěstí stále jedí, alespoň na Vánoce, kapry. Protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
1: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky Jindřicha Anastáze Vaníčka znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
2: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
2: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
2: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
2: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pár.
2: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
2: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
2: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
2: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
2: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
2: Kdo oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
2: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
2: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, Takže opravdu na zámku

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš. Ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Když je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům, a nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
2: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
1: Ty oslavy anebo celý ten život?
2: No, ne, ty oslavy.
1: Jo.
2: Celý život samozřejmě ten byl báječný.
1: Jasně, no. Takže jsi ráda, že jsi prožila.
2: No, úplně.
1: Jo.
2: No, já jsem nadšená.
1: My z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si nemůžu představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, má snahová, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už, ano, už to i slyšela a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát, no a pak jsem se ji musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený, a tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte, a potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže? Nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal. To byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být Humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo Humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No ušlo mi to, teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
6: Uršula Kluková.
5: A na telefonu v této chvíli kdo? Kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
5: Ano.
6: Děkujeme.
7: Které přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
6: Děkuju moc.
5: A co vybíráte, Honzo?
7: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
5: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
8: Dobrý den, Breno z Martina.
6: Dobrý den.
8: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
6: Děkujeme.
5: Ať se vydaří. Děkujeme moc. Mějte se pěkně. Dobrý den. Kdo pak tu je?
9: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, abatyši českého humoru. Přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
5: Ano. Dobře.
9: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
5: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
6: Děkujeme.
9: A Pepu Fouska samozřejmě.
5: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
6: Děkujeme.
5: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
10: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě jste přeju všechno nejlepšího.
6: Dobrý den, děkuju.
10: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek, Fousek.
5: Dobře, má se ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
11: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá Drax. No a já jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. Byl jsem tam hodinu a půl navíc.
5: Humoriáda. Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
6: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
5: A kde?
6: No, prostě já jsem někam...
5: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
6: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
5: Napřed?
6: Na hranicích ne.
5: Na hranicích ne.
6: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
5: Jo, jo, jo.
6: Ano.
5: Ano. To. Bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
6: No, tak takhle zase ne. Že jo. Ale jo. Svajkněte se bylo často.
5: Bojíš se doktorů?
6: Nebojím. Proč? Ty se bojíš doktorů?
5: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
6: No zubaře se bojím.
5: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
6: No, jistě, že ne. To je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
5: No,
6: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
5: No to abys neutekla před zákrokem.
6: No právě.
5: To bylo horší.
6: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičku, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
5: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
6: ano,
5: co?
6: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych věděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: Nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady automoto reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejste děsnej průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Víte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: o co jde?
4: O jedno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: Prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, to znáte, ne?
3: Když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, že jste si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte. Pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady nejsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to si...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to... Bílý hočí kulika. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel tady. Tak máme Laďku Kozderkovou, vlastnímila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starýho, ne? Protože to je...

0: nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
0: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
0: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900, na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tedy František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od Tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista. Kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
3: Dobrý den.
2: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
3: Děkuji.
2: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
1: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
3: Děkujeme.
1: Ano, my děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
4: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
1: Děkujeme.
4: A hodně štěstí.
3: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
1: Kdo dál?
5: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
1: Ano.
5: Dobrý den, Uršulko.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
3: Děkuju.
5: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
3: děkuju.
5: Vás všichni moc rádi.
3: Ani se nehnu.
1: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
5: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
1: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, je hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízí mi taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač si
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
0: Humoriáda.
1: Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: bylo 5 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Teplo ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Cyklostezku z Uherského Brodu do Těšova osvětlují nové solární lampy. Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z nemocnice v severočeských Teplicích. Dnes očekávejte polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Vyšší zálohy za teplo zaplatí od září 5,5 tisíce domácností ve Valašském Meziříčí. Horkou vodu jim městská společnost CZT vyrábí z páry. Zemní plyn, kterým se ohřívá, tvoří v ceně tepla 80% nákladů.
2: Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
3: Plyn podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu. Skutečnou cenu budeme znát až po konci roku a případné úspory se do ní samozřejmě promítnou.
2: Podle zástupce společnosti CZT Josefa Gáby zatím lidé na zvýšení záloh nějak nereagovali.
4: Lidé mají předplacený v zálohách i letošní rok.
2: Průměrná domácnost si připlatí kolem 4000 korun ročně. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
1: Cyklostezka mezi sídlištěm pod Vinohrady v Uherském Brodě a místní částí Těšov má nové osvětlení. Vybudování 25 sloupů s lampami stálo zhruba 1,75 milionu korun. Podrobnosti přidává místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
5: Občané to využívají jak v docházkovém způsobu do města z Těšova, tak jako cyklisté, a v podzimních a zimních časech je brzo tma a nebylo to osvětleno, čili se tam necítili bezpečně, tak jsme tam nechali instalovat solární veřejné osvětlení.
1: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večer ji pak ještě viděli v Hostimicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
6: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
1: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz.
0: Sport.
1: České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku. Ve svém třetím utkání podlehli favorizovaným Srbkám 1-3 na sety. Podle univerzálky Moniky Brancuské potvrdili Srbky velkou sílu na útoku.
7: Neskutečná, vlastně my jsme v některých momentech, ať jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
1: Další zápas čeká Češky v úterý proti Ukrajinkám.
0: Počasí.
1: Během dneška očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. K večeru bude od jihu částečně přibývat další oblačnost. Teploty jsou aktuálně 8 až 15 stupňů, dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Je před námi další letní, podle předpovědi, i slunečný den, prázdniny jdou do posledního týdne. Tak to máme v kalendáři u data 24. srpna, přeju vám, milí posluchači, hezké pondělní ráno. Ještě doplním, že svátek oslaví Bartolomějové a na rozjezd posílám písničku skupiny Burma Jones. Je 5:05, za chvíli se podíváme do kalendária, co zajímavého nám přinesla historie.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého pondělního rána posílám k datu 24. srpna. Nahlédneme do kalendária. Církevní kalendář připomíná svatého Bartoloměje. Je patronem řady řemesel a měst. Byl jedním z 12 apoštolů. Podle legendy uzdravil dceru arménského krále, která byla posedlá zlým duchem. Král i obyvatelé díky tomuto zázraku uvěřili v Krista. Bartoloměj byl za to ovšem pohany zajat, uvězněn a krutě mučen. V roce 79 vybuchl Vesuv. K výbuchu došlo asi hodinu popoledni. Nastala tma a apokalypsa. Pompeje i další města byla pohlcena proudem žhavé lávy. Pobřeží zničila obří vlna tsunami, a když po třech dnech opět vyšlo slunce, bylo celé okolí Vezuvu pokryto bílým popelem. Zahynulo na 25 tisíc lidí. V roce 1940 v Lidových novinách vyšla krátká povídka Můj sluha Saturnin od Zdeňka Jirotky, předzvěst budoucí knihy. 83. narozeniny dnes oslaví herečka Drahomíra Hofmanová. Zlínská rodačka vystudovala kamenosochařství v Uherském Hradišti a poté ještě herectví na brněnské JAMU. Působila v divadle Petra Bezruče v Ostravě, později odešla do dnešního brněnského Národního. Před filmovou kamerou stála úplně poprvé ve slavném filmu Všichni dobří rodáci. 79 let je dnes moderátorovi Janu Rosákovi. Pochází z Ivanovic na Hané, původně se živil například jako průvodce, dramaturg nebo i řidič sanitky. Oslavencům gratulace! A dnes je to 20 let, kdy se vědci na Světovém kongresu v Praze oficiálně zhodli, že Pluto není devátá planeta sluneční soustavy, ale trpasličí planeta, takzvaný Plutoid.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Pustíme si první single z alba Profumo italské zpěvačky Gianni Nannini. Je to přesně 40 let, kdy se celé Evropě líbila písnička Bello Impossibile, v té době jí bylo 32 let. Takže děvče plné síly a energie, což nám hned dokáže hlasově.

0: 5 hodin 18 minut, úvod nového týdne si naznačíme taky přes meteorologické zprávy, krátkou předpověď otevřu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 13 stupňů je teď v Kroměříži a ve Starém Městě, 12 v Holešově a taky Kateřinice Ojčná má stejnou hodnotu 12 stupňů Celsia. Bystřice pod Hostýnem 14, 11 stupňů hlásí Maruška Hostýnské Vrchy a Bojkovice. 9 stupňů vidím v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm a v Horní Bečvě. 10 stupňů to je situace ve Vizovicích, Luhačovicích a ve Strání. 8 stupňů ještě, tak to je nejnižší hodnota prozatím v regionu ve Velkých Karlovicích. Očekáváme dnes polojasno až skoro jasno, večer a v noci bude potom od jihu částečně přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, slabý vítr severních směrů, rychlost do 3 metrů za sekundu, bude večer místy zesilovat na mírný severovýchodní. Rozptylové podmínky máme ráno většinou mírně nepříznivé, přes den se postupně dostanou na dobré až velmi dobré a biozátěž ta je pouze mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, si povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Někdy může o životě rozhodnout pár vteřin. V poradně pro zdraví si proto připomeneme základy první pomoci, včetně správného rytmu při masáži srdce. Víte, která písnička vám ho pomůže udržet? To poradí lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbora Truxová-Zuchová. A to 26. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuxová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Ve smuteční síni na Novém hřbitově v Luhačovicích se lidé loučí se svými blízkými už 50 let. Věděli jste, že si místo posledního rozloučení zbudovali sami Luhačovjané v akci Z? Reportáž o smuteční síni vystavěné podle návrhu brněnského architekta Vladimíra Paly si můžete poslechnout už v úterý před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zahraniční absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně často opouští město kvůli nedostatku pracovních příležitostí. Z dlouhodobých studentů cizojazyčných studijních programů zůstává v Česku asi polovina, ale velká část z nich si pak nemůže najít práci. Stěhují se proto do větších měst. Radní v Kroměříži schválili navýšení pracovních úvazků v přímé péči u městské pečovatelské služby Curare. Její pracovníci se starají o 115 klientů, kterým pomáhají při podávání jídla a pití nebo osobní hygieně v domácím prostředí. Zajišťují klientům také nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, doprovod při návštěvách úřadů, lékaře či školy. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Rezort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Že Pluto není planeta, rozhodla přesně před 20 lety Mezinárodní astronomická unie. Na zasedání v Praze vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pluto a další trpaslíčí planety některá kritéria nesplňují. Během dneška očekáváme v našem regionu polojasno až skoro jasno. K večeru bude od jihu částečně přibývat další oblačnost. Teploty jsou aktuálně mezi 8 a 14 stupni. Dnešní teploty v maximech přes den naměříme kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Podle aktuálních informací z dopravních serverů se ve Zlínském kraji nestala žádná dopravní nehoda. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli budeme mluvit o pracovním trhu a o tom, jak se v práci cítí čeští zaměstnanci. Podle průzkumů je silně trápí stres nebo nejisté pracovní podmínky. Jak velký problém to je? A může pomoci třeba terapie nebo pracovní benefit? I o tom bude řeč, teď je 17:30.

4,5 minuty bude 6:45. Zdravíme se na začátku nového týdne, tedy do 24. srpna. Hezké pondělní ráno. Češi žijí svou prací, ale zároveň je pro ně práce výrazná.

0: výrazným zdrojem stresu a vyčerpání a dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost práci pak může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před 2 minutami bylo 6:15, teď si řekneme, jaký scénář pro nás mají meteorologové. Stručnou předpověď tentokrát začnu ranním stavem regionu, podívám se na údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 13 stupňů je v Kroměříži a ve Starém Městě, 12 v Olešově, Kateřinice Ojčná a Zlín hlásí stejnou hodnotu 12 stupňů. 14 pak vidím v Bystřici pod Hostýnem, prozatím nejvíc v regionu. Maruška, Hostýnské vrchy a Bojkovice, tady je společná teplota 11 stupňů. 9 stupňů je na spoustě míst v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici, v Rožnově pod Radhoštěm, taky v Horní Bečvě. 10 stupňů, to je hodnota Vizovic, Luhačovic a Strání. Velké Karlovice mají prozatím pouhých 8 stupňů. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno. Večer a v noci bude od jihu částečně přibývat další oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, slabý vítr severních směrů bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu. Večer má místy zesilovat na mírný severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den by postupně měly být dobré až velmi dobré. Biozátěž mírná, platí jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Malé Rečka Alžběta Bartisová proslavila na začátku 20. století rodnou ostrožskou Novou Ves. Její zelové kraslice obdivoval na svém dvoře i císař František Josef I. Jak tradici, kterou Běta Bartiska na konci 19. století započala, udržuje dnes její prapravnučka? Alžběta Bartisová v cyklu Rodáci známí neznámí už v pondělí před 8:30 ráno. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlase Zlín vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka Kateřina Macháčková. Tady je malá ochutnávka.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam? Je to tam
2: psáno? Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to
1: si?
2: Jsme skoro moc nebo Kevine?
1: Kevine.
2: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka a dabajerka Kateřina Macháčková. Nové zprávy chystá Lukáš, uvede je za 8 minut, to bude 6 hodin.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo vandalismu, pomohla bezpečnostní opatření. Mistřice za 10 milionů korun kompletně opravili školu. Krajský soud v Brně rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Během dneška očekávejte polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Díky instalaci bezpečnostních rámů a kamer ubylo v sídle hejtmanství v budově 21 ve Zlíně vandalismu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková, podle které návštěvníci volně přístupných prostor mrakodrapu ročně poškodili majetek za 100 000 korun. Šlo o poničené historické židle, utržená záchodová prkenka, proražené dveře, rozbité dalekohledy na vyhlídkové terase nebo ulomená sedátka ve výtahu. Lidé bez domova zase podle mluvčí znečišťovali společnosti. Prostory a toalety.
3: Také těchto případů po spuštění nových bezpečnostních opatření výrazně ubylo. Terčem vandalů se už několikrát stal také oběžný výtah, takzvaný paternoster, který patří k unikátním technickým památkám. Naposled vandal vyryl do jeho obložení několik obrazců. Tato oprava přišla na 20 000 korun.
2: V Mistřicích na Uherskohradišťsku dokončili rekonstrukci základní školy. Co všechno práce za téměř 11 milionů korun zahrnovaly, upřesňuje nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
4: Kompletně zateplení, výměna oken, výměna dveří, vnitřních dveří, zateplení půdy, kompletně nová elektroinstalace, klimatizace, jak v ředitelně, tak ve sborovně, rekuperace ve všech třídách, plus vlastně tam je kompletně celá nová kotelna s tepelnýma čerpadla s kondenzačním kotlem.
2: Zhruba polovinu nákladů pokryla dotace od Ministerstva životního prostředí. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale ten krajský. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další tři lidi, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest. Pro Blažka 6,5 roku. Kabinet premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelům má snížit administrativní zátěž. Šéf rezortu Karel Havlíček z ANO slibuje, že jde o první soubor opatření a další jeho ministerstvo chystá. Změny se mají týkat třeba energetiky, trhu práce nebo i digitalizace a životního prostředí.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, k večeru bude od jihu částečně přibývat další oblačnost. Aktuální teploty se pohybují mezi 8 a 14 stupni, dnešní teploty nejvýše dosáhnou na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli nehlásí dopravní servery na území Zlínského kraje žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pranostika nám říká, že od svatého Bartoloměje slunce už tolik nehřeje. Podle meteorologů se ale slunce ještě letně projeví, další dny mají teploty postupně nabízet vyšší a vyšší, čili narůstat. Teď se ale zastavme u 24. srpna, do kterého vás, milí posluchači, vítám a přeju dobré pondělní ráno. Prázdniny jdou pomalu do finále, někdo si užívá dovolenou, dalším začínají nové pracovní povinnosti. Ať se daří, od mikrofonu zdraví Petr Uhřík, teď máme 6 hodin a skoro 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlně Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého pondělního rána posílám k datu 24. srpna. Nahlédneme do kalendária. Církevní kalendář připomíná svatého Bartoloměje. Je patronem řady řemesel a měst. Byl tak jedním z 12 apoštolů. Podle legendy uzdravil dceru arménského krále, která byla posedlá zlým duchem. Král i obyvatelé díky tomuto zázraku uvěřili v Krista. Bartoloměj byl za to ovšem pohany zajat, uvězněn a krutě mučen. V roce 79 vybuchl Vezuv. K výbuchu došlo asi hodinu popolední. Nastala tma a apokalypsa. Pompeje i další města byla pohlcena proudem žhavé lávy, pobřeží zničila obří vlna tsunami a když po třech dnech opět vyšlo slunce, bylo celé okolí Vezuvu pokryto bílým popelem. Zahynulo na 25 tisíc lidí. V roce 1940 v Lidových novinách vyšla krátká povídka Můj sluha Saturnin od Zdeňka Jirotky před zvěst budoucí knihy. 83. narozeniny dnes oslaví herečka Drahomíra Hofmanová. Zlínská rodačka vystudovala kamenosochařství v Uherském Hradišti a poté ještě herectví na Brněnské JAMU. Působila v divadle Petra Bezruče v Ostravě, později pak odešla do dnešního brněnského Národního. Před filmovou kamerou stála úplně poprvé ve slavném filmu Všichni dobří rodáci. 79 let je dnes moderátorovi Janu Rosákovi. Pochází z Ivanovic na Hané, původně se živil například jako průvodce, dramaturg nebo i řidič sanitky. Oslavencům gratulace. A dnes je to 20 let, kdy se vědci na Světovém kongresu v Praze oficiálně zhodli, že Pluto není devátá planeta sluneční soustavy, ale trpasličí planeta, takzvaný Plutoid. Historii uzavírám a vracím se do regionu. Špatná zpráva přišla před pár dny do tisíců domácností ve Valašském Meziříčí. Městská firma jim oznámila, že jim poměrně citelně zdraží teplo. Průměrná domácnost si tak ročně připlatí asi 4 tisíce. Detaily zjišťovala naše reportérka, za chvíli si pustíme její příspěvek.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Letní rytmy a jižanský temperament nabídne skupina Gypsy Kings. Několik zdatných kytaristů v řadě za sebou. Jdeme do roku 89 za písničkou, ve které se míchá tradiční rumba katalána, rumská identita a láska.

0: Tisíce domácností ve Valašském Meziříčí si od září připlatí za teplo, městská společnost CZT jim totiž zvedá zálohy o pětinu. Horkou vodu vyrábí z páry a rozvádí do bytů horkovodem. Zdražení firma oznámila lidem před pár dny. Chtěla tak předejít tomu, aby domácnostem přišel na konci roku vysoký nedoplatek.
1: Tak tady už to zdražení bylo jednou, ale oni to pak dokázali, že to nakonec nestalo tolik, kolik mělo být, takže to slevnili.
2: Budete šetřit?
3: To tak děláme pořád už teď, poslední dobou.
4: Je to asi nezbytné. Takže když to dneska zdražujete všechno, to, co chcete tady poté, co se tady děje všude ve světě.
5: Říkají místní lidé, kteří se o tom, že od září zdraží teplo z horkovodu o pětinu, dozvěděli před pár dny. Zálohy si připlatí zhruba 5500 domácností, které společnost CZT zásobuje horkou vodou vyrobenou z páry. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše má navýšení předejít vysokým nedoplatkům.
6: Městská společnost CZT se snaží předejít případným nedoplatkům ve vyúčtování konečné ceny tepla za rok 2020. Průměrná domácnost, která ročně spotřebuje zhruba 20 GJ, si tak za celý rok připlatí přibližně 4 000 korun.
5: Za zdražením stojí dražší zemní plyn, vysvětluje zástupce společnosti CZT Valašské Meziříčí Josef Gába.
7: Bohužel tím, jak Amerika, prezident Trump a jeho kamarádi napadli Irán, tak cena zemního plynu z těch 40 eur vyletěla na 60 eur. Okamžitě od 1. března.
5: Zemní plyn tvoří v ceně tepla ve Valašském Meziříčí 8 z 10 korun nákladů. Firma s letošní cenou dopředu počítala.
7: A jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo o těch 40% nahoru, tak nám v přepočtu to skočilo na 1295 korun. O 200 korun dražší průměrná cena tepla z horkovodu ve Valašském Meziříčí.
5: Zálohy proto zvedla raději teď na začátku podzimu. Podle vedení firmy si zatím nikdo nestěžuje. Účetní hlásí klid.
7: Ku podivu jsem se ptal holek v účtárně a říkali, šéfe, žádná hrůza, nikdo nijak nevolá, jak kdyby lidé počítali s tím, že to dopadne i na to cenu tepla. Zatím se nikdo nebouří.
5: Je to podle něj i proto, že si lidé nesnížili zálohy.
7: Takže lidé mají předplacený v zálohách i letošní rok.
5: Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Hřmanský.
8: Plyn kvůli situaci v Horumském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu. Je to ale pořád jen záloha, takže skutečnou cenu budeme znát až po konci roku a případné úspory se do ní samozřejmě promítnou.
5: Pokud se konflikt na Blízkém východě neuklidní, počítá CZT s tím, že se cena udrží okolo 1200 korun i příští rok. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
9: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
10: Rádi byste doma měli akvárium, ale nevíte jak na to? Tak 24. srpna poslouchejte naši chovatelskou poradnu. Akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže poradí s výběrem správného vybavení i rybiček. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
9: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
11: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
9: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 11 minut bude 6:30. Začínáme nový týden a teď si poslechneme, jak bude v několika příštích dnech probíhat v počasí. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Zastavme se nejdřív u současného stavu, jak probíhá pondělní ráno ve Zlínském kraji.
1: Tak máme většinou polojasno, teploty se nám pohybují nejčastěji od 12 do 7 stupňů, vítr ten nám vane slabý, severních směrů nejčastěji do 10 km za hodinu.
0: Když zhodnotíte průběh celého pondělí, je před námi slunečný letní den anebo vychází předpověď jinak?
1: Tak čeká nás převážně slunečno, polojasno až skoro jasno, potom akorát večer čekáme, že nám od jihu začne oblačnosti přibývat, ty nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů, vád nám k tomu bude vítr slabý, severních směrů nejčastěji do 10 km za hodinu a pak večer nám začne zesilovat na mírný severovýchodní do 20 km za hodinu.
0: A ještě prosím biozátěž, jakou má hodnotu?
1: Tak to je příznivá stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Jdeme dál, na zítřek. Podívejme se na úterý 25. srpna. Očekáváte podobný průběh?
1: Tak tam už začínáme mít trošinku takovou nejistotu. Vypadá to, že spíše by mohla převažovat velká oblačnost. Může se tam vyskytnout i pás srážek od jihu. Potom přes ten den už vypadá, že ty srážky by mohly být spíš jenom takovou lokální záležitostí. Pravděpodobně nejdéle se udrží na Vsetínsku. Spíše bude převažovat ta velká oblačnost. Zmenšená oblačnost by mohla být spíš jenom takovou výjimečnější záležitostí a na přechodnou dobu, ale je tam teda poměrně velká nejistota. Zatím ty nejnižší teploty od 15 do 12 stupňů v údolích místy kolem 11 stupňů, ty nejvyšší od 26 do 27 stupňů, ale je možné, že v případě, kdyby ten pás srážek byl takový výraznější, déle trvající, tak ty maximální teploty by spíše dosáhly hodnot jenom kolem 22 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát mírný, převážně východních směrů do 20 km za hodinu.
0: Jak to bude dál? Uprostřed týdne vydrží příjemné letní teploty, co nám přinese středa, čtvrtek? Naznačte, Andro, prosím, další průběh.
1: Tak ta středa ještě z začátku spíš taková větší oblačnost, je tam ještě možnost na nějaké slabší srážky a na večer to vypadá, že už by nám tam mohlo začít té oblačnosti ubývat i na skoro jasno, ty nejnižší teploty nejčastěji od 15 do 11 stupňů a ty nejvyšší od 24 do 28 stupňů.
0: Kromě toho, jak bude, nás taky zajímá historie a proto si ještě rádi poslechneme, jaké rekordní teploty doprovodily 24. srpen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejvyšší hodnota 34,8 stupně Celsia je z roku 1950. Zaznamenali jsme ji na stanici na Pajedla a minimum 1,5 stupně máme z roku 1964 a naměřili jsme ho na stanici Brumobilnice.
0: Tolik o počasí, podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme úspěšný začátek nového týdne a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
0: Když si ještě doplníme přesný čas, za 7:30, než přijde Lukáš se zprávami, poslechneme si ještě skupinu Miraj a Petru Janu. Život plne dál.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Palačovskou spojku si lidé vyzkoušejí dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku chystá na 12. září den otevřené silnice. Radnice v Napajedlích na Zlínsku dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů během letošního roku poskytla 100 zahradních kompostérů. Projekt byl rozdělený do dvou etap. V první fázi město v dubnu předalo kompostéry prvním 50 zájemcům. Druhá etapa následovala teď v srpnu. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavé červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Schůzku avizoval ministr zemědělství Richard Takáč. Bratislava chce mít připravovaný zdroj plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit. Během dneška očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. K večeru bude od jihu částečně přibývat další oblačnost. Teploty se aktuálně pohybují od 8 do 14 stupňů, dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ulice ve Strhanci v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku je ode dneška zúžena kvůli práci na inženýrských sítích. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pondělní provoz pomalu houstne, zdravím aktivní řidiče, přeju klidnou, bezpečnou jízdu a dalším posluchačům, kteří právě vstávají, dobré ráno. Dnes je, jenom připomínám, 24. srpna, svátek oslaví Bartoloměj, teď máme 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut bude 6:45, příjemné pondělní vstávání a dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín k datu 24. srpna. Ze zahraničních studentů Zlínské univerzity Tomáše Bati, kteří sem přijedou za cizojazyčným studijním programem, jich až polovina zůstává v Česku. Jenom menšina ale žije dál ve Zlíně. U místních firem totiž zpravidla nemůžou najít uplatnění, podrobnosti nabídneme 10 minut před 7:30. A jiné téma, uvažujete, že byste si pořídili akvárium? Jak na to a co všechno rybičky skutečně potřebují, se dnes dozvíme v chovatelské poradně. Na dotazy bude odpovídat akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže po 11. hodině. A já se budu věnovat počasí, už za chvíli znovu otevřu krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Pokračujeme informacemi, které beru od meteorologů. Zjistíme, kolik bude oblačnosti a jestli odpoledne dosáhneme na hranici letních teplot.
1: Počasí.
0: Ty současné ranní se ve Zlínském kraji pohybují mezi 8 a 14 stupni. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, večer začne od jihu oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Slabý vítr severních směrů s rychlostí do 3 metrů za sekundu bude večer zesilovat na mírný severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou teď většinou mírně nepříznivé, přes den by se měly postupně dostat na dobré až velmi dobré. Na biozátěži není co zlepšovat, tam vidím jedničku, takže máme zátěž pouze mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fanoušci vojenské techniky očekávají, s čím se spojenecké armády pochlubí na letošních dnech NATO v Mošnově u Ostravy. Pořadatelé největší bezpečnostní přehlídky v Evropě už zásadní taháky prozradili. Budou mezi nimi letouny, německé Tornádo a české Millennium. Více už za chvíli v reportáži.
2: Historické vozy, zařízení na odbavování vlaků z dob Rakouska-Uherska i zásobníky na kartonové cvakací jízdenky. To vše najdete v Železničním muzeu na Kroměřížském vlakovém nádraží. O exponáty malé i velké se tu stará spolek Kroměřížská dráha. Za železničními nadšenci se s námi můžete vydat v další reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před půl čtvrtou odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: kdy hledáme signál.
1: Za 13 minut bude 7 hodin, dnes máme 24. srpna. To znamená, že za necelý měsíc se letiště v Mošnově u Ostravy stane dějištěm nejnavštěvovanější akce v regionu Dnů NATO. Na víkend 19. a 20. září připravili pořadatelé více než 18 hodin ukázek v podání české armády a jejich spojenců. Na nebi se předvede přes 80 kusů letecké techniky. My si o tom všem teď poslechneme v reportáži.
2: V tuto chvíli máme potvrzených 14 zemí, ale ještě jednáme s dalšími, takže věříme, že ten celkový počet bude vyšší, ale důležité je, že už v tuto chvíli máme vlastně nabitý program od rána do odpoledne. My jsme se i z tohoto důvodu vlastně rozhodli pro návštěvníky otevřít areál o 15 minut dříve. Letos to bude od 8.15.
3: Avizuje pořadatel Zbyněk Pavlačík. Největší množství vojenské techniky přiveze partner letošních dnů na to Německo. Jak tu pozemní, například tanky Leopard nebo bojová vozidla Puma, tak vzdušné síly. Luftwaffe si letos připomíná 70. výročí od založení a do Mošnova dopraví celkem 14 strojů. Podle Zbyňka Pavlačíka se znalci nejvíc těší na letoun Tornádo.
2: Německým highlightem bude dynamická ukázka letounu Tornádo, který má měnitelnou geometrii křídel. To už jsme vlastně u nás dlouho neměli, naposledy to předvádělo britské letectvo.
3: Velkou premiéru chystá i armáda České republiky. Letectvo převzalo v červenci nový letoun C-390 Millennium a ukáže ho v národních barvách. Pozemní síly chystají nové Leopardy a vojenská vozidla CV-90 a Titus. Letový ředitel dnů na to Michal Kudin se těší i na návrat britských leteckých akrobatů.
4: Jsem obrovský poctěn tím, že tady máme Rose, to, že se sem vrátí hned v následující opakování dnu na to je jednak podsta, jednak nám tím asi dávají něco najevo. Myslím si, že můžeme být asi pyšní na to, v jakém rozsahu, v jaké kvalitě dny na to probíhají.
3: Přehlídku pravidelně navštěvuje víc než 100 000 lidí z celé střední Evropy. Zejména těm z Ostravska policisté doporučují nechat auto doma a do Mošnova přijet na kole nebo hromadnou dopravou. Vyhnou se tak zácpám a zdržením. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Děkujeme, před zprávami ještě písničky Kylie Minogue, Radka Tomáška a slovenské Barbary. Dobré pondělní ráno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Od září začnou strážníci ve Zlíně měřit úsekovou rychlost na dvou nových místech. Ve Vsetíně se osvědčila nová vyhláška, která umožňuje vykázat lidi bivakující na veřejných prostranstvích. Policisté pátrají po 12-leté dívce z Ústecka. Může být v ohrožení. Během dneška očekávejte polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Od 1. září přibudou ve Zlíně dva nové úseky s měřením rychlosti. Kamery budou kontrolovat řidiče na Štefanikově ulici a v místní části Mlacová. Nové úseky vybrali strážníci na základě podnětů místních obyvatel i výsledků vlastního měření. Na Mlacové budou kamery kontrolovat rychlost na hlavní silnici. Kde přesně bude měřený úsek na Štefanikově ulici, popisuje ředitel městské policie Zlín Milan Kladníček.
4: Začínáme nad přehradou Zlínskou, bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici, takže celý ten úsek té Štefánikovy.
3: Od října by potom měl přibýt další dva úseky s měřením rychlosti ve zlínské místní části Štípa, Kostelec a v Klečůvce. Strážníkům ve Vsetíně se osvědčila nová vyhláška, podle které můžou z veřejných prostranství vykázat lidi, kteří tam bivakují. Vyhláška platí ve Vsetíně něco přes měsíc. Jak konkrétně strážníkům pomáhá, říká ředitel vsetínské městské policie Patrik Pecina.
5: Pomáhá nám to v tom, že je to vlastně rozšíření té naší kompetence a to, co jsme předtím nemohli řešit, hlavně to polehávání, případně přespání třeba na jeden den někde pod mosty, jak je tady u toho supermarketu Albert, tak to jsme předtím řešit jako úplně nemohli. Teďka díky té vyhlášce my můžeme s tam vykazovat právě kvůli tomu, že už je to protiprávní.
3: Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z nemocnice v Teplicích. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
6: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
3: Fotografii dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Růst platů ve veřejné sféře v příštích dvou letech dnes vláda projedná s odbory a zaměstnavateli. Konkrétní návrhy má na schůzce představit ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. On ani odbory nechtěli své návrhy zveřejnit před samotnou schůzkou. Tripartita bude jednat i o růstu minimální mzdy v dalších dvou letech.
2: Počasí.
3: Dnes bude v našem regionu polojasno až skoro jasno a k večeru může od jihu částečně přibývat další oblačnost. Aktuální teploty se pohybují mezi 8 a 14 stupni. Dnešní nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Mezi Želechovicemi a Provodovem na Zlínsku máme hlášenou srážku osobního auta se srnou. Dále si dejte pozor na silnici mezi Slušovicemi a Lípou na Zlínsku, kde bourala dvě osobní auta. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Společně otevíráme nový týden, léto pokračuje, slunce na obloze napovídá, jak bude pondělí probíhat po stránce počasí. Vítám vás, milí posluchači, do 24. srpna. Bartolomějům posílám gratulaci k svátku a za chvíli dáme prostor soutěživým. Dnešní kolo naší slovní hry nabídne jako odměnu za správnou odpověď knihu vydavatelství Kazda. Má název Útěk na řecký ostrov. Jedná se o romantický příběh, popisující nové začátky, šanci začít znovu a jinak. Napřed nám ještě zaspívá Marie Rotrová, Petr Uhřík přeje pohodu na pondělním startu. Dobré ráno, je 7 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 8 minut k tomu, když se bavíme o pondělí 24. srpnu. Zapátráme v paměti a někdo z posluchačů se pokusí odhalit význam dalšího nářečního slůvka. Naše pravidelná soutěž právě začíná, cenu věnuje vydavatelství Kazda knihu s názvem Útěk na řecký ostrov. Romantické čtení, ideální třeba na dovolenou, jak se dozvídám ze zadní strany obálky. Jenom ještě připomenu správné telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Slova jsou různá a to dnešní, které jsme vybrali do soutěže, jak se u nás mluví, má krásné zvučné R. Hádanku si pro nás přichystala posluchačka Vlasta Macháčková ze Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku. A teď už zkoumám, koho máme na telefonu. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló, zve se někdo? Haló, haló. Tak, dobře, zkusíme to jinde. Kdo se nám ochotně představí? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobrý den, tady Lida Přerov.
0: Paní Lida z Přerova?
2: Ano.
0: Ano, slyšel jsem dobře. No, venku máme docela chladné, ale jinak příjemné letní ráno. Co máte dnes v plánu, prozradíte?
2: Do lékaři.
0: Aha, no, tak to bude na dlouho. Hodně zdaru a
2: jo,
0: ať se aspoň dozvíte dobré zprávy od pana doktora. Tak teď už vám pouštím soutěžní otázku.
3: Znáte slovo čamrda? Co to je?
0: Paní Macháčková ze Stříbrnic se ptá na slovo čamrda.
2: No, dala bych si nápovědy, jestli je to možný.
0: Nabídnu následující možnosti. Čamrda je buď dětská hračka, nebo hůl, nebo je to polévka se zelím. Tak ještě
2: jednou. Já to znám teda jako takovou dětskou hračku, ale jestli je to, já nevím, může to být třeba ta polévka, nevím.
0: Tak ještě jednou, dětská hračka, hůl, anebo polévka se zelím. Z těchto možností vybíráte, paní Lido.
2: Já to zkusím na to Ačko.
0: Dětská hračka. A jaká myslíte, že konkrétně třeba?
2: Taková nějaká se to roztočí a točí se to dokola. Ale nevím, jestli je to teda ono.
0: Potvrdí Vlasta Macháčková ze Stříbrnic?
3: Čamrda je točící se káča, dětská
0: přesně,
3: hračka.
0: Tak. Vy jste to přesně odhalila.
2: Jo, tak to tak měla jako v odhadu, jako jestli je to ono. Ale mohlo to být taky něco jiného, jako třeba na Jižní Moravě nebo něco, no.
0: To vždycky
2: tak
0: může být.
2: Tak náhodou mě to vyšlo, tak... Děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: Ano, ano.
2: Den.
0: A ještě, paní Lido, než se rozloučíme, když jsme u toho dětství, s čím jste si nejraději hrála vy? Vzpomenete si?
2: Už je tolik roku, že my jsme si hrávali, dámy, že jsem měla panenku takovou, jako z hadříku užitou, jako takovou, akorát hlava byla posilánová, jinak to byla taková hadrová panenka. A tam jsme si hrávali na vesnici, lítali s dětskama různě. A taky něco takového jsme hrávali, tu káču.
0: Tak děkuju za vaše vzpomínání i za vaše soutěžení. Zůstaňte prosím
2: to
0: na telefonu.
2: Daleko.
0: A ať vám celý ten den dobře vyjde u pana doktora, jak
2: tak
0: už jste nám prozradila. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
0: Hitparádová jednička roku 68 v několika zemích současně, to je skladba Toma Jonese Delilah. Vypráví o chlápkovi, který prochází posetnění kolem domu své přítelkyně a poznává, že obrysy v jejím okně jsou stíny, které ukazují, jak má milostný románek s jiným mužem. Hudební příběh plný protichůdných emocí si teď poslechneme.

0: Je 14:08, úvod nového týdne si naznačíme taky přes meteorologické zprávy. Krátkou předpověď otevřu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji jsme teď v teplotním rozmezí mezi 8 a 14 stupni. Očekáváme polojasno až skoro jasno. Večer začne od jihu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, k tomu povane slabý vítr severních směrů rychlostí do 3 metrů za sekundu. Večer pak má zesilovat na mírný severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou v ranních hodinách většinou mírně nepříznivé, dál přes den by ale měly být postupně dobré až velmi dobré. A biozátěž jenom mírná, platí jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Až polovina dlouhodobých zahraničních studentů Zlínské univerzity zůstává v Česku. Většina z nich se ale kvůli práci stěhuje do větších měst, to je potřeba dodat. U zlínských firem hůře hledají uplatnění, reportáž k tématu uslyšíme už za chvíli.
2: Opuštěná zákoutí, chátrající objekty i budovy, kam se běžně nepodíváme. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje urbexu a zachycuje příběhy míst, na která se pomalu zapomíná. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám o tom poví 25. srpna a pozveme i na jeho výstavu ve Valašském Meziříčí. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: ze zahraničních studentů Zlínské univerzity Tomáše Bati, kteří sem přijedou za cizojazyčným studijním programem, jich až polovina zůstává v Česku. To je ale jenom jedna polovina informace, menšina jich ale dál žije ve Zlíně, u místních firm totiž zpravidla nemohou najít uplatnění. Univerzita se proto snaží obě strany aktivně propojovat.
1: V Barumu pracuju přes 3,5 roku. Ze začátku tam byla jazyková bariéra, ale rychle si to sedlo. Pozici mi doporučila jedna vyučující na univerzitě a nejprve mě nevzali, ale pak jsem to zkusila přes pracovní stáž a teď už jsem normálně zaměstnaná.
2: Popisuje Sara z blízkovýchodního Kurdistánu, jak se jako zahraniční studentka dostala k práci na plný úvazek. V otrokovickém Barumu dělá programátorku. Jinou zkušenost s uplatněním po studiu ve Zlíně má Mexičan Carlos. Na univerzitu Tomáše Bati šel za doktorským studiem kvůli profesoru Karlu Kolomazníkovi, expertovi na zpracování odpadů z koželužského, potravinářského i textilního průmyslu.
3: Nejdřív jsem myslel, že tu jen udělám doktorát, ale každý den si mě Zlín i univerzita získávali svou kvalitou. Když jsem studia dokončil, dostal jsem nabídku pokračovat ve spolupráci s profesorem Kolomazníkem a s radostí jsem to přijal.
2: Ve Zlíně žije už 16 let a je tu maximálně spokojený. Na UTB je zaměstnaný jako vědecký pracovník. Poslední roky k tomu navíc přednáší studentům. Těch zahraničních, kteří chtějí zůstat v Česku i po studiu cizojazyčného programu na Zlínské univerzitě, je zhruba polovina. Velká část z nich ale ve městě nezůstane, vysvětluje František Brázdilík z Welcome Centra Univerzity Tomáše Bati.
4: Ty pracovní podmínky tady nejsou plně tak konkurenceschopné, co se týče Prahy nebo Brna, takže řekněme, že nadpoloviční většina z těch, kteří zůstávají v České republice, určitě jako odjíždí a nakonec pracují v Praze, v Brně nebo v jiném jako větším městě.
2: Univerzita se proto aktivně snaží propojit studenty s firmami v okolí, tak jako v případě Sary.
4: Je to šance pro ty studenty, kdy oni můžou ukázat těm firmám, jak ti cizinci jako myslí, jakým způsobem pracují, jak reagují a pak budou i ty firmy připravenější, co se týče jako vstupu na ty zahraniční trhy, protože už budou znát třeba i tu mentalitu těch lidí, se kterými pak budou pracovat.
2: Zdůrazňuje Brázdilík, že udržet zahraniční absolventy ve Zlíně může být prospěšné pro všechny strany. David Jabůrek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy se zvýší asi 5 500 domácností, které zásobuje městská společnost CZT. Firma původně plánovala nižší cenu. Situaci ale změnila krize na Blízkém východě. Průměrná domácnost dá za celý rok za teplo navíc kolem 4 000 korun. 10,5 milionu korun si vyžádá rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Návojná na Valašsko-Kloboucku. Cílem je modernizace zázemí pro dobrovolné hasiče a rozšíření místního kulturního sálu. Část vynaložených nákladů pokryje dotace. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Podle policie může být v ohrožení a potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Informace o pohřešované volejte na linku 158. České volejbalistky na své třetí utkání na domácím mistrovství Evropy prohrály. Favorizovaným Srbkám podlehly v Brně 1-3 na sety a připsali tak první porážku. Po třech zápasech ve třech dnech mají české volejbalistky den volna před zápasem s Ukrajinou. Dnes bude v našem regionu polojasno až skoro jasno. K večeru může od jihu částečně přibývat další oblačnost. Aktuální teploty se pohybují mezi 8 a 14 stupni. Dnešní nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta bourala na silnici mezi Lípou a Slušovicemi na Zlínsku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zajímat nás bude taky kulturní dění v regionu, za chvíli nabídnu tipy na chystané akce. Teď je 7:30, 2,5 minuty, připomínám, 24. srpen a přeju hezké letní ráno, posílám písničku od Činasky.

0: Tady je Český rozhlas Zlín, 7:30. Vydáme se napříč regionem za kulturou. Tady je několik zajímavých pozvánek. Jako jednu z mála galerií v regionu můžete i dnes v pondělí navštívit v Pekelné sáně v Kroměříži. Od 9:30 odpoledne jsou k vidění například výstavy Evy Macekové, Green Screen nebo Terezy Holé, Poletěla. Město Kunovice zve ode dneška do pátku na tradiční kurz verbuňku. Od 16 hodin začíná pro děti, od 18 potom pro dospělé. Kurz skočného slováckého tance, který je na seznamu nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO, je určen široké veřejnosti a není třeba se na něj předem přihlašovat. Výuka se koná v kulturním zařízení Pálenice v Kunovicích. Týden kultury na Valašsku, který se odehrává v divadelním šapito ve Velkých Karlovicích, má dnes na programu divadelní představení s názvem Smyslu zbavení v podání divadelního spolku Frida. Jemná komedie o nečekaném setkání s něhou i pravdivostí ukazuje, že láska si čas ani místo nevybírá. V režii Jakuba Nvoty se představí Diana Mórová a Martin Trnavský. Začátek je v 19 hodin. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je dnes na programu akce s názvem Se zvířátky dědinou. Od 9 do 17 hodin můžete vidět ukázky péče o hospodářská zvířata a u objektu číslo 13 si také popovídat o salašnictví, chovu ovcí a zpracování vlny.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 7:45, teď si řekneme, jaký scénář pro nás mají meteorologové. Stručnou předpověď i tentokrát začnu ranním stavem regionu. Podívám se na údaje měřících stanic.
1: Počasí.
0: 12 stupňů je teď v Kroměříži, 13 hlásí Staré Město a Kateřinice Ojičná. 11 stupňů pak Holešov, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín a Bojkovice. V Bystřici pod Hostýnem vidím 14 stupňů, v Hošťálkové, v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senice a v Horní Bečvě je to stupňů 9. 10 na teploměru, to je případ Vizovic a Strání. 8 stupňů ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, večer potom začne od jihu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Slabý vítr severních směrů bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu a potom na večer má zesilovat na mírný severovýchodní. Rozpilové podmínky máme v ranních hodinách většinou mírně nepříznivé, dál přes den už by se měly upravit postupně na dobré až velmi dobré. Biozátěž je pouze mírná, na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Mezi českými hráči v NHL je jednou ze stálic Filip Chytil. Odchovanci kroměřížského a zlínského hokeje ale kariéru zbrzdila zranění. Teď věří, že v jeho 10. sezóně v Zámoří znovu naplno předvede svůj talent. Za chvíli si informace doplníme.
2: Malé rečka Alžběta Bartisová proslavila na začátku 20. století rodnou Ostrožskou Novou Ves. Její zelové kraslice obdivoval na svém dvoře i císař František Josef I. Jak tradici, kterou Běta Bartiska na konci 19. století započala, udržuje dnes její prapravnučka? Alžběta Bartisová v cyklu Rodáci známí neznámí už v pondělí před 8:30 ráno. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Hokejový útočník Filip Chytil se chce vrátit nejenom do reprezentace, ale znovu se výrazně prosadit v NHL. V Zámoří začne odchovanec kroměřížského a zlínského hokeje už svou 10. sezónu a věří, že po 3 předcházejících, kdy ho brzdila zranění, se tentokrát bude moci soustředit pouze na hokej. Teď si poslechneme podrobnosti.
1: Teď momentálně se cítím dobře. To, čím jsem si prošel během sezóny i kolik jsem viděl doktorů, tak mi hrozně pomohlo a věřím, že jsme na to přišli, co mě trápilo a věřím, že jsme přišli na to, aby už se to nevracelo a nedívám se nějak daleko, ale teď momentálně se cítím výborně a doufám, že to tak vydrží po celou sezónu.
2: Věří Filip Chytil. V Zámoří patřil dlouho mezi stabilní články New Yorkských Rangers, kde hrál od sezóny 2017-2018. Poslední kompletní ročník, ale zvládnul odehrát před více jak 3 roky a od té doby byl více u lékařů než na ledě. Nepomohl ani přesun do Vancouveru. Právě proto je před dalším startem NHL hodně natěšený.
1: Tak pro mě je to jakoby teďka první sezóna. Já jsem udělal takovou tlustou čáru teďka za tím, co bylo a pro mě už tohle jako první sezóna, to tak pro mě působí, protože už vlastně od února se připravuju do sezóny, vcházím i s novým číslem po 9 letech, takže i to byla trošku změna. Moc to neudělá, ale je ta změna pro tu hlavu a že je takový ten nový začátek, takový ty malý detaily na konci toho dne můžou udělat velký rozdíl.
2: Filip Chytil tak bude mít na dresu místo 72, číslo 77. Ve Vancouveru bude sice patřit mezi nejzkušenější hráče, ale moc dobře ví, že po dlouhé pauze se bude muset o místo v sestavě porvat.
1: Je jasný, že nepřijdu po sezóně, kdy jsem to moc neodehrál, že přijdu a hnedka budu hrát 20 minut za zápas. Tak jak to bylo třeba na začátku minulé sezóny, takže potřebuju si tu pozici zase vybudovat svými výkony a vím, jaký jsem hráč, vím, co dokážu. Jako dá se dát nějaký cíle, nějaký góly, body, ale to si nechám pro sebe.
2: Do Kanady odcestuje Filip Chytil už za pár dnů. Do té doby bude trénovat sám nebo s adepty pro reprezentaci. I tam je to pro něj nové. Nejen proto, že na rozdíl od minulého realizačního týmu tentokrát cítí větší zájem, ale taky proto, že se pomalu stává pro další hráče mentorem.
1: Na tom srazu jsem tady byl nejstarší a to je mi 26, takže je tady fakt spousta mladých kluků, kteří na sebe pracují a zase nás už trošku tlačí i dopředu, protože jsou hladoví, chtějí nám dokázat, že tady patří pro mě reprezentace a hrát vlastně pro náš národ. Nejenom to, že hraju vlastně pro sebe, pro náš národ, ale hlavně pro svoji rodinu. Reprezentace je pro mě nejvíc.
2: Říká Filip Chytil, který by si rád zahrál třeba na svém 5. mistrovství světa a hlavně na světovém poháru, který bude hostit Praha v únoru v roce 2028. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii Divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Kvůli nedostatku pracovních příležitostí opouští Zlín velká část zahraničních absolventů univerzity. Kromě Říš navýší počet pečovatelů v městské terénní službě. Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z nemocnice v severočeských Teplicích. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zahraniční absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně často opouští město kvůli nedostatku pracovních příležitostí. Z dlouhodobých studentů cizojazyčných studijních programů zůstává v Česku asi polovina, ale velká část z nich si pak nemůže najít práci. Stěhují se proto do větších měst. O důvodech mluví pracovník Welcome Centra UTB František Brázdilík.
5: Ty pracovní podmínky tady nejsou plně tak konkurenceschopné, co se týče Prahy nebo Brna, takže řekněme, že nadpoloviční většina z těch, kteří zůstávají v České republice, určitě jako odjíždí a nakonec pracují v Praze, v Brně nebo v jiném jako větším městě.
4: Radní v Kroměříži schválili navýšení pracovních úvazků v přímé péči u městské pečovatelské služby Curare. Její pracovníci se starají o 115 klientů, kterým pomáhají při podávání jídla a pití nebo osobní hygieně v domácím prostředí. Zajišťují klientům také nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, doprovod při návštěvách úřadů, lékaře či školy. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
6: Rada města rozšířila pečovatelskou službu o další dva úvazky. Důvodem je to, že v pořadníku je aktuálně dalších 37 klientů, z toho 30 má trvalé bydliště v Kroměříži a navíc 9 dalších klientů žádá rozšíření stávající péče. Posílení personálních kapacit pomůže tuto poptávku uspokojit a také podpořit rodiny, které o své blízké pečují doma.
4: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 až 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzíko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
7: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplacích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
4: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy.
3: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji očekáváme během dneška polojasno až skoro jasno a večer začne od jihu přibývat oblačnost. Teploty se aktuálně pohybují mezi 14 a 8 stupni, nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů, k večeru může zesilovat na mírný severovýchodní.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Jeden jízdní pruh je neprůjezdný po nehodě dvou osobních aut na silnici mezi Lípou a Slušovicemi na Zlínsku. Postupně se tam také můžou tvořit kolony. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Nepříjemná zpráva přišla před pár dny do schránek tisíců domácností ve Valašském Meziříčí. Městská firma jim totiž oznámila, že poměrně citelně zdraží teplo, průměrná domácnost si tak ročně připlatí asi 4 000. Detaily k tomu zjišťovala Gabriela Hickl, její reportáž uslyšíme za chvíli a pak se do regionu podíváme historicky. Kdo byla Běta Bartiska? Slavná malérečka Alžběta Bartisová, která spolu se svou vnučkou šířila v Ostrožské Nové Vsi techniku takzvané zelové batiky. Příspěvek Markéty Macháčkové z cyklu Rodáci známí neznámí nabídneme před 8:30, teď to bude nejdřív písnička Karla Gotta. Do pondělí 24. srpna vás, milí posluchači, dál vítá Petr Uhřík. Mějte hezké letní ráno.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut je 24. srpna. Tisíce domácností ve Valašském Meziříčí si od září připlatí za teplo, městská společnost CZT jim totiž zvedá zálohy o pětinu. Horkou vodu vyrábí z páry a rozvádí do bytů horkovodem. Zdražení firma oznámila lidem před pár dny, chtěla tak předejít tomu, aby domácnostem přišel na konci roku vysoký nedoplatek.
1: Tak tady už to zdražení bylo jednou, ale oni to pak dokázali, že to nakonec nestalo tolik, kolik mělo být, takže to slevnili.
2: Budete šetřit?
3: To tak děláme pořád už teď, poslední dobou.
4: Je to asi nezbytné. Takže když to dneska zdražujete všechno, to, co chcete tady poté, co se tady děje všude ve světě.
5: Říkají místní lidé, kteří se o tom, že od září zdraží teplo z horkovodu o pětinu, dozvěděli před pár dny. Zálohy si připlatí zhruba 5 500 domácností, které společnost CZT zásobuje horkou vodou vyrobenou z páry. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše má navýšení předejít vysokým nedoplatkům.
6: Městská společnost CZT se snaží předejít případným nedoplatkům ve vyúčtování konečné ceny tepla za rok 2020. Průměrná domácnost, která ročně spotřebuje zhruba 20 GJ, si tak za celý rok připlatí přibližně 4 000 korun.
5: Za zdražením stojí dražší zemní plyn, vysvětluje zástupce společnosti CZT Valašské Meziříčí Josef Gába.
7: Bohužel tím, jak Amerika, prezident Trump a jeho kamarádi napadli Irán, tak cena zemního plynu z těch 40 eur vyletěla na 60 eur okamžitě od 1. března.
5: Zemní plyn tvoří v ceně tepla ve Valašském Meziříčí 8 z 10 korun nákladů. Firma s letošní cenou dopředu počítala.
7: A jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo o těch 40% nahoru, tak nám v přepočtu to skočilo na 1295 korun. O 200 korun dražší průměrná cena tepla z horkovodu ve Valašském Meziříčí.
5: Zálohy proto zvedla raději teď na začátku podzimu. Podle vedení firmy si zatím nikdo nestěžuje. Účetní hlásí klid.
7: Ku podivu jsem se ptal holek v účtárně a říkali, šéfe, žádná hrůza, nikdo nijak nevolá, jak kdyby lidé počítali s tím, že to dopadne i na to cenu tepla. Zatím se nikdo nebouří.
5: Je to podle něj i proto, že si lidé nesnížili zálohy.
7: Takže lidé mají předplacený v zálohách i letošní rok.
5: Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Hermanský.
8: Plyn kvůli situaci v Hormském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu. Je to ale pořád jen záloha, takže skutečnou cenu budeme znát až po konci roku a případné úspory se do ní samozřejmě promítnou.
5: Pokud se konflikt na Blízkém východě neuklidní, počítá CZT s tím, že se cena udrží okolo 1200 korun i příští rok. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, písničky, které...

0: počasí.
1: Začínáme nový týden a teď si poslechneme, jak bude v několika příštích dnech probíhat v počasí. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna, přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Když zhodnotíte průběh celého pondělí, je před námi slunečný letní den, anebo vychází předpověď jinak?
2: Tak čeká nás převážně slunečno, polojasno až skoro jasno, potom akorát večer čekáme, že nám od jihu začne oblačnosti přibývat, ty nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů, vád nám k tomu bude vítr slabý, severních směrů nejčastěji do 10 km za hodinu a pak večer nám začne zesilovat na mírný severovýchodní do 20 km za hodinu.
1: A ještě prosím biozátěž, jakou má hodnotu?
2: Tak to je příznivá stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Jdeme dál, na zítřek. Podívejme se na úterý 25. srpna. Očekáváte podobný průběh?
2: Tak tam už začínáme mít trošinku takovou nejistotu. Vypadá to, že spíše by mohla převažovat velká oblačnost. Může se tam vyskytnout i pás srážek od jihu. Potom přes ten den už vypadá, že ty srážky by mohly být spíš jenom takovou lokální záležitostí. Pravděpodobně nejdéle se udrží na Vsetínsku. Spíše bude převažovat ta velká oblačnost. Zmenšená oblačnost by mohla být spíš jenom takovou výjimečnější záležitostí a na přechodnou dobu, ale je tam teda poměrně velká nejistota. Zatím ty nejnižší teploty od 15 do 12 stupňů v údolích místy kolem 11 stupňů, ty nejvyšší od 26 do 27 stupňů, ale je možné, že v případě, kdyby ten pás srážek byl takový výraznější, déle trvající, tak ty maximální teploty by spíše dosáhly hodnot jenom kolem 22 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát mírný, převážně východních směrů do 20 km za hodinu.
1: Jak to bude dál? Uprostřed týdne vydrží příjemné letní teploty, co nám přinese středa, čtvrtek? Naznačte, Andro, prosím, další průběh.
2: Tak ta středa ještě z začátku spíš taková větší oblačnost, je tam ještě možnost na nějaké slabší srážky a na večer to vypadá, že už by nám tam mohlo začít ta oblačnosti ubývat i na skoro jasno, ty nejnižší teploty nejčastěji od 15 do 11 stupňů a ty nejvyšší od 24 do 28 stupňů.
1: Kromě toho, jak bude, nás taky zajímá historie a proto si ještě rádi poslechneme, jaké rekordní teploty doprovodily 24. srpen ve Zlínském kraji.
2: Tak ta nejvyšší hodnota 34,8 stupně Celsia je z roku 1950. Zaznamenali jsme ji na stanici na Pajedla a minimum 1,5 stupně máme z roku 1964 a naměřili jsme ho na stanici Brumobilnice.
1: Tolik o počasí, podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme úspěšný začátek nového týdne a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
3: Rádi byste doma měli akvárium, ale nevíte jak na to? Tak 24. srpna poslouchejte naši chovatelskou poradnu. Akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže poradí s výběrem správného vybavení i rybiček. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Ostrožská Nová Ves na Uherskohradišťsku má slavnou rodačku. Je to malérečka kraslic Alžběta Bartisová, která sice žila v 19. století, ale díky rodinné soudržnosti a umu místních její unikátní technika zelové batiky přetrvala dodnes. O Alžbětě Bartisové natáčela právě v Ostrožské Nové Vsi Markéta Macháčková, redaktorka Českého rozhlasu Zlín.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Malířka Alžběta Bartisová, věnují spoluobčané z roce 2025. Takže tady jsme byli na podzim a odhaloval se slavnostně pomník, což je vlastně podsta všem těm ženským, které roky a roky malovali.
3: Říká mi na hřbitově v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku Anna Řezáčová. Vede místní kroužek maléreček kraslic. Udržují tak tradici techniky zelné batiky, kterou kdysi vytvořila Alžběta Bartisová.
2: Ten kříž lítinový sice nepatřil rodině Bartisových, ale zůstal na opuštěném hrobě. Je starobylý, možná z doby, kdy ona umřela. Ona umřela v roku 1908.
3: Anna Řezáčová mi prozrazuje, kam až se z Ostrožské Nové Vsi v 19. století umění místní maléreček dostalo.
2: Vajíčka Věty Bartisky měl císař pán Josef na svém pracovním stole.
3: Slavná malérečka kraslic se narodila jako Alžběta Jelénková v roce 1825 v Ostrožské Nové Vsi v domě číslo 169, který dodnes v obci najdeme. Stejně tak jako tradici malování kraslic technikou, kterou kdysi vymyslela právě ona.
2: My víme, že ona už věděla, jak se to všecko dělá. Ona celý život malovala, vedla k tomu dceru, vedla k tomu vnučku. Celý ten její rod maluje vajíčka, protože paní učitelka Dvořáková je z toho rodu a taky maluje.
3: Ludmilu Dvořákovou potkávám na pravidelném setkávání maléreček v památkovém domku v Ostrožské Nové Vsi.
4: Běta Bartiska měla 7 vnuků, jenom jedna vnučka, to byla ta moje babička, jak samý kluci. Takže ona s tou mojí babičkou Kateřinou Bodkovou, rozenou Bartisovou, vymyslela ty zelové kraslice. Já stejně nechápu, jak to mohli vymyslet, teda ty ženské byly úžasně chytré, protože ten postup je složitý a je čistě novoveský. V tomto kraji se dělal a že to vajíčko mají nakonec vymývat ve vodě z kysaného zelí, aby se to vyleptalo, no koho by to napadlo?
3: Malování kraslic bylo sice v 19. století v regionu rozšířené, ale Alžběta Bartisová jej povýšila nevšední technikou. Následovnic měla řadu, ale její skutečnou žačkou byla její vnučka Kateřina Bodková. A od té se to zase naučila Ludmila Dvořáková.
4: Moje babička, vnučka této prapra, malovala zelové a k té jsem chodila od malička. Takže já jsem byla zvyklá s ní malovat a bavili jsme se o všem možném. Ale tady o té Bětě Bartisce ani moc ne, to jsem se dověděla až později.
3: O své praprababičce hovoří Ludmila Dvořáková.
4: Prožila tu celý život, tady v Nové Vsi byla brzy vdova, takže to taky neměla jednoduché a zřejmě to byla taková duše nad kultury nebo toho, protože samozřejmě teď, když se chodilo do kostela, tak a tady byl nějaký spolek živého růžence, tak to ona propagovala nebo byla členka. Pak jsme našli fotku, z které je tady tohle nevěsta a nějaké družičky z ní vyfocené už jako ve vysokém věku, takže to musela být vážená osoba a bylo o ní také psáno, že jako byla dobrá žena. Ve škole.
3: Vnímala Alžběta Bartisová svou metodu zdobení kraslic jako tajemství?
4: No, tajemství ne, ale rodinné stříbro snad ano, protože ona se zase nějak poradila, co bylo potřeba, netajila se s tím.
3: Z Ostrožské Nové Vsi Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: bylo půl deváté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Díky instalaci bezpečnostních rámů a kamer ubylo v sídle hejtmanství v budově 21 ve Zlíně vandalismu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková, podle které návštěvníci volně přístupných prostor mrakodrapu ročně poškodili majetek za 100 000 korun. Palačovskou spojku si lidé vyzkoušejí dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku chystá na 12. září den otevřené silnice. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Lidé můžou znovu kupovat státní dluhopisy. Ministerstvo financí spustilo druhou vlnu prodeje, ve které si lidé můžou koupit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,75%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 miliony korun. Na území našeho regionu očekáváme během dneška polojasno až skoro jasno, večer začne od jihu přibývat oblačnost. Aktuální teploty jsou mezi 15 a 10 stupni. Dnešní teploty v maximech pak dosáhnou na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů, k večeru může zesilovat na mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Po nehodě dvou osobních aut je uzavřen jeden jízdní pruh na silnici mezi Lípou a Slušovicemi na Zlínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A ještě svátek Bartolomějů, který vidíme v kalendáři u data 24. srpna. Jedná se o staré biblické jméno s pozoruhodným významem. Nosil ho jeden ze svatých apoštolů mimochodem. V současnosti je jménem pro výrazného muže, který je za všech okolností svůj. Dalo by se v doslovném překladu říct bojovný syn. Oslavenců máme v republice přibližně 800 a já už posílám gratulaci písničku Tiché dohody.

tisíc vůní stopy tvýho světa. Zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývali.

0: Trochu dějepisu. Daniel Boone byl americký lovec a voják, objevitel cesty přes Apalačské pohoří do Kentucky. Americký lidový hrdina. Ale to se pohybujeme v 18. století, tak daleko hudebně samozřejmě nepůjdeme. Ale to jméno z archivu raných 70. let s chutí vytáhnu. Peter Charles Green si ho vypůjčil ve správném okamžiku. V březnu 72 se celému západnímu světu představil jako Daniel Boone u písničky Beautiful Sunday. Je to jednoduchý popík, text veselý, doslova tam uslyšíme, nedělní ráno, vzhůru s radostí, myslím, že si udělám procházku do parku, je to báječný den. Skladba slavila okamžitý úspěch, prodalo se jí přes 2 miliony kopií, například v Německu zastávala pozici číslo 1 od května do konce června. Daniel Boone je dalším příkladem zázraku jednoho hitu, pak už totiž žádný další neměl. Myslím, že toto je zase typický materiál pro pamětníky, kteří v našem kraji otáčeli anténu na Vídeň a ladili na tuneru se západní normou CCIR frekvenci 99,9. Určitě se najde pár nadšenců, kteří přesně vědí, o čem mluvím. A jak se v roce 72 přicházelo složitě ke stereo nahrávkám.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: necelou minutu bude už 8:45. Pokračujeme informacemi, které beru od meteorologů, zjistíme, kolik bude oblačnosti a jestli odpoledne třeba dosáhneme na hranici letních teplot.
1: Počasí.
0: Ty současné ranní se ve Zlínském kraji pohybují mezi 10 a 15 stupni. Očekáváme den polojasný až skoro jasný, večer ale pak začne od jihu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, takže ano, to je ta letní hranice, 25. Slabý vítr severních směrů povale rychlostí do 3 metrů za sekundu a večer bude zesilovat na mírný severovýchodní. V těchto chvílích máme stále ještě většinou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, dál přes den ale by se měly dostat postupně na dobré až velmi dobré. Biozátěže pouze mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Historické vozy, zařízení na odbavování vlaků z dob Rakouska-Uherska i zásobníky na kartonové cvakací jízdenky. To vše najdete v Železničním muzeu na Kroměřížském vlakovém nádraží. O exponáty malé i velké se tu stará spolek Kroměřížská dráha. Za železničními nadšenci se s námi můžete vydat v další reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

No tak doufejme, jak zpívala Eva Farná. Pondělní ráno je skoro u konce, proto se podívejme do další nabídky. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín dnes uslyšíte příběh ze zvířecího útulku Vsetín. Seznámí ve vás s pejskem Havem, 11letým křížencem, který hledá klidné zázemí a člověka, na kterého se bude moci spolehnout. Více nabídneme v rubrice Tlapky z kraje po 10. hodině. Teď se nám teprve blíží 9. to znamená, že po zprávách nastoupí Zdeněk Junák a dopoledne otevře pravidelnými srdcovkami. Petr Uhřík přeje za celý vysílací tým pohodový letní den a dobrý start v novém týdnu.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Od září začnou strážníci ve Zlíně měřit úsekovou rychlost na dvou nových místech. Cyklostezku z Uherského Brodu do Těšova osvětlují nové solární lampy. Policisté pátrají po 12-leté dívce, která odešla z nemocnice v severočeských Teplicích. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Od 1. září přibudou ve Zlíně dva nové úseky s měřením rychlosti. Kamery budou kontrolovat řidiče na Štefánikově ulici v místní části Mlacová. Nové úseky vybrali strážníci na základě podnětů místních obyvatel i výsledků vlastního měření. Na Mlacové budou kamery kontrolovat rychlost na hlavní silnici. Kde přesně bude měřený úsek na Štefánikově ulici, popisuje ředitel městské policie Zlín Milan Kladníček.
3: Začínáme nad přehradou Zlínskou, bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici, takže celý ten úsek té Štefánikovy.
2: Od října by potom měly přibýt další dva úseky s měřením rychlosti ve zlínské místní části Štípa, Kostelec a v Klečůvce. Cyklostezka mezi sídlištěm pod Vinohrady v Uherském Brodě a místní části Těšov má nové osvětlení. Vybudování 25 sloupů s lampami stálo zhruba 1,75 milionu korun. Podrobnosti přidává místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
4: Občané to využívají jak v docházkovém způsobu do města z Těšova, tak jako cyklisté, a v podzimní a zimních časech je brzo tma a nebylo to osvětleno, čili se tam necítili bezpečně, tak jsme tam nechali instalovat solární veřejné osvětlení.
2: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťase a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jednu z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Přesnou částku ale zatím neoznámil.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji očekáváme během dneška polojasno až skoro jasno a večer začne od jihu přibývat oblačnost. Teploty se aktuálně pohybují mezi 15 a 10 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů, k večeru může zesilovat na mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový poslech, srdcovek Zdeňka Junáka a hezké pondělní dopoledne přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nejsem žádný dědek vševěd, o svácích však mývám přehled. I ty pevně v rukou to měj, dneska slaví Bartoloměj. Společně mu smíme teď dát dar, radost pohledět. Spíš bych měl říct písní proud, ten je radost poslechnout. Takže klidně bez dechu, oddejte se poslechu. Mám tu písně i pár vět, do 3/4 na 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 24. srpna roku 2026, je léto, začínáme nový týden. No a jak to tak vypadá, moji milí? Je to poslední týden prázdnin. Děti, hola, hola, za chvilinku škola volá. Když jsem se podíval do kalendáře, zjistil jsem, že dnes má svátek Bartoloměj, krásné staročeské jméno. Takže všem Bartolomějům, Bartíkům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím o pozornost v Horních Lhoticích v domečku, kde bydlí Suchovi. A to proto, že se nám v době naší nepřítomnosti vzorně starají o naši zahradu. A že letos je to zvlášť náročné. Hani a Slávku. Jsme vám vděční a jako odměnu posíláme písničku, kterou má Hanka moc ráda a zrovna dnes by jí mohla zvláště udělat radost písnička V dolinách. Někdy je uváděna pod názvem V slovenských dolinách a zpívá ji Karol Duchoň. Hana a Jarda Budínovi děkují Českému rozhlasu Brno za možnost dělat touto cestou radost a přeji všem krásný a pohodový zbytek léta. Tož, moji milí Budínovi, to víte, že rád zahrají vašim kamarádům, ale doufám, že když se starají tak hezky o tu zahrádečku, tak taky potom nějaký ten výdobytek, co tam vypěstujete, jim taky dáte nabídnout a tak jim dáte ochutnat, viďte. No, Budínovi, vybrali jste jim krásnou písničku, takže je tady Karol Duchoň V slovenských dolinách.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Jak už jsem říkal v úvodní básničce, dnes má svátek svatý Bartoloměj. Dnes je to pro nás jen datum v kalendáři, ovšem pro naše dědy, pradědy, babičky, prababičky, to bylo vlastně oznámení, že nám léto končí, a to víceméně na den přesně. Říkalo se, na svatého Bartoloměje jelen do řeky napleje, a proto se nemá již nikdo koupat. A tím to prostě skončilo, tím to, jak se říká, haslo. Sezona prostě uzavřená. Něco na tom přitom je, voda se nám pomalu ochlazuje, ráno, když se podíváte na hladinu rybníků, přehrad, tak se nad ní vznáší taková ta mlha, kouří se z ní. A odpoledne, no, to už není, co to bývalo. No ne, samozřejmě to neplatí od dnešku. Letos se nám léto opravdu vydařilo. Bylo nádherné, slunečné a ještě to určitě potrvá. Takže dneska na Brněnské přehradě, na Vranovské přehradě, pod Pálavou u Nových mlýnů se lidi budou koupat ještě klidně do půlky září. Jelen, ten si může plevat, jak chce. Já se vám musím přiznat, že já už moc nevyhledávám přírodní nádrže, jako jsou rybníky, jako jsou přehrady. Spíš se jdu vykoupat na koupaliště. A nebo když jsem byl mlád nebo mladší, tak jsme s manželkou jezdili k moři, létali jsme k moři. Dnes už tam lítá jenom moje žena se svojí vnučkou, protože mě to otravuje. Letadlo je malé, člověk tam nemá místo na nohy. A co u moře? Že jo, teplo, pláž, tak vždycky ráno jdu kilometr tam, pak se zase vracím, pak si zajdu na nějaký to pivko nebo něco, pokouřím si a zase tam gecnu. Ale co mě fascinovalo vždycky, a teď jsem o tom dokonce četl, že vlastně jak ti turisti se nahrnou do těch studií, do těch hotelů, do těch rezortů, tak vlastně ta dovolená se jim mění každé ráno ve sprint, aby co nejrychleji byly u lehátek, která jsou u bazénů. Tam si dali své ručníky a prostě to místo si takzvaně drží. Pak jdou na snídaní a pak se uvelebí u bazénu. Nechápu. Proč letíte k moři? Stojí to takových peněz. A vy místo, abyste se ráchali v moři, v té slané vodě, která vám prospěje pro vaši pokožku, vůbec pro váš organismus, tak vy gecíte prostě tam někde u bazénu. No to můžete taky tady, někde na Kraví hoře, nebo já nevím kde. No, tož tak. Takže já už moc ty rybníky nevyužívám, protože taky už mám roky. A co kdyby mě, já nevím, 100 metrů od břehu trošku něco postihlo a já jdu ke dnu a nějaký sumec si tam na mě pochutná. Tož tak.

A protože začínáme týden, tak mám pro vás pondělní indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Jenůfu Libuše Domaninská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších úžasných operních pěvců. Tak, pondělní indicie tedy zní: ulici mám v Praze, Brně i ve velkých přílepech. Zajímavé je, že na tom E se neshodnou. Opakuji pondělní indicii: ulici mám v Praze, Brně i ve velkých přílepech. Zajímavé je, že na tom E se neshodnou. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční a tam už nám to všechno bude jasné. Tak a už pouštím písničku.

I dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá letní soutěž Zámecké léto, která začne ve 9:45. A já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy, pojďme ho rychle splnit. Zahrajte mojí ženě Marušce píseň Zamilovaní, kterou zpívá Dušan Hlaváček. Předem děkuji, Luboš. Milí Luboši, samozřejmě rád splním vaše přání a zahrají vaší paní, ale představte si, že by ten váš text, co jste mi poslal, nezačínal tak rozkazovačně. Zahrajte mojí ženě. Že byste třeba, hele junák, nezahrál bys prosím tě pro moji ženu Marušku písničku. To by znělo hezky. Vidíte, Luboši? No, polepšite se. Nebojte se, vaše přání splním. Nemůžu to udělat, abych vaší paní Marušce nezahrál. Takže vybral jste jí písničku a už je tady Dušan Hlaváček a jeho Zalíbení.

Tož, moji milí posluchači, dnešní pondělní srdcovky pomalilililinku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Ulici mám v Praze, Brně i ve velkých přílepech. Zajímavé je, že na tom E se neshodnou. Tak to byla pondělní indicie. No a moji milí, ještě než se opravdu rozloučíme, tak vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi svá přáníčka namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání i písničku v konkrétní den, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili do toho našeho playlistu, scénáře, jak se říká, zařadit. To je pro dnešek všechno. A teď už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi a zámeckému pánu Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se těším zítra v úterý po 9:00 opět. Na shledanou.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem.
4: Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
5: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
4: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
5: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
4: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
5: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
4: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
5: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
4: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
5: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
4: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
5: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
4: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
5: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
4: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
5: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
4: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
5: Malované trámy a malované omítky, ano.
4: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
5: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
4: Ve své době k čemu sloužila?
5: Byla to obrana hradní věž.
4: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
5: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
4: Má zámek nějakou zahradu, park?
5: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto. Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme si do té soutěže. Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je Střeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třeště, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No určitě, doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba by řekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takhle, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete. Užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy. Mistřice za 10 milionů korun kompletně opravili školu. NASA vybrala jako astronomický snímek dne fotografii Perseidů z Valašského Meziříčí. Policie dál pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku dokončili rekonstrukci základní školy. Co všechno práce za téměř 11 milionů korun zahrnovaly, upřesňuje nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
1: Kompletně zateplení, výměna oken, výměna dveří, vnitřních dveří, zateplení půdy, kompletně nová elektroinstalace, klimatizace, jak v ředitelně, tak ve zborovně, rekuperace ve všech třídách, plus vlastně tam je kompletně celá nová kotelna s tepelnýma čerpadla s kondenzačním kotlem.
0: Zhruba polovinu nákladů pokryla dotace od Ministerstva životního prostředí. Fotografie z hvězdárny ve Valašském Meziříčí má ocenění od americké NASA. Americký úřad pro letectví a vesmír ji v sobotu zveřejnil jako astronomický snímek dne. Jmenuje se Většinou Perseidy a pořídil ji astronom Jakub Koukal. Je to druhá fotka českého autora, kterou NASA vybrala během jednoho týdne. Co všechno se na ní noční obloze podařilo zachytit, říká Jakub Koukal.
2: Je to každopádně velká podsta. Toto je můj experiment, protože ty kamery bylo potřeba poskládat dohromady, takže je to včetně skriptu, který jsem si vyvinul sám, který mi ty obrázky transformuje do tohoto tvaru, tak aby to vypadalo jako celoblohový snímek. Pravděpodobně tohle se jim líbilo, že to je fakt jako surový obrázek a to čistě geometrická transformace a napasování těch snímků na sebe.
0: Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení. Potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů patří na západ, nemůže ale opakovat každou jeho chybu. Šéf české diplomacie to řekl na tradičním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Letošní schůzka se věnuje hlavně ekonomické diplomacii, bezpečnostní politice nebo rozvoji technologické spolupráce. Macinka taky řekl, že Česká republika nemění své geopolitické zakotvení a upozornil na nebezpečí ruské agrese na Ukrajině. Česko tak bude ministra zahraničí nadále podporovat protiruské sankce.
3: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
0: Macinka ale zároveň zdůraznil, že spojenectví se Západem už nestačí. Kvůli boji s ilegální migrací nebo technologickou závislostí by podle něj mělo Česko navazovat spolupráci i v dalších regionech. Počasí. Ve Zlínském kraji bude během dneška polojasno až skoro jasno a večer začne od jihu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů, k večeru může zesilovat na mírný severovýchodní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli defektu je odstavené nákladní auto na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Otrokovic. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Následuje dobré dopoledne s Anou Randárovou.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné pondělí. Je tu nový pracovní týden a s ním i dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Co nás v následujících 2 hodinách čeká? Začneme dalším zvířecím osudem v naší rubrice Tlapky z kraje. Pozveme vás na festival a po 11. hodině v chovatelské poradně probereme, co je potřeba vědět před pořízením akvária. Jsem ráda, že jste i dnes, 24. srpna s námi a přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
4: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnešní díl rubriky Tlapky z kraje bude patřit havovi, psímu kříženci ze zvířecího útulku v Setín. Jaký havo je a co od svého nového pánička potřebuje, zjišťovala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Pes Havo je asi 11-letý kříženec. Vzhledem k tomu, že většinu života prožil zavřený v bytě bez možnosti se čemukoliv učit a poznat, nedoporučujeme jej do rodin s dětmi. Nejlepší by pro něj bylo klidné prostředí u starších lidí, kteří mu zajistí důstojné stáří, jistotu a klid. Havo je psem pro trpělivého majitele, který se mu bude věnovat a dá mu dostatek prostoru.
0: Havo je většího vzrůstu. Je očkovaný, čipovaný a kastrovaný. Miluje procházky a podle pracovníků útulku také jídlo. Pokud vás Havo zaujal, podrobnosti k adopci najdete na webu Českého rozhlasu Zlín, tedy zlín.rozhlas.cz. A jestli právě on není tím psem, kterého hledáte, nevadí. Už příští pondělí vám v Tlapkách z kraje představíme dalšího čekatele na nový domov.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Ve smuteční síni na Novém hřbitově v Luhačovicích se lidé loučí se svými blízkými už 50 let. Věděli jste, že si místo posledního rozloučení zbudovali sami Luhačovjané v akci Z? Reportáž o smuteční síni vystavěné podle návrhu brněnského architekta Vladimíra Paly si můžete poslechnout už v úterý před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: 21 minut po 10. hodině posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Většina z nás už asi někdy viděla masožravou rostlinu. Proč jsou ale vlastně masožravé? To nám teď prozradí Martin Písařík. Je tu další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Jiří Štědroň v Českém rozhlase Zlín. Už za malou chvíli vás v našem vysílání pozveme na letošní ročník festivalu Wi-Fi Čven. Tak poslouchejte dál.
1: Český rozhlas

0: To byl Divoký byl, posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Už ve čtvrtek a v pátek se můžete vypravit do Bílovic na Uhersko-Hradičku. Koná se tam totiž festival Wi-Fi Čven, na který nás pozve Richard Vodička, kurátor platformy Pole Designu, se kterým jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím všechny.
0: Představte nejprve našim posluchačům místo, kde se festival Wi-Fi Čven koná.
1: To místo je vlastně poněkud zvláštní, protože jedná se o bývalé jednotné zemědělské družstvo, které postupně v letech předěláváme na nějaký výrobně kulturní areál, takže je to taková poměrně zajímavá věc, že nacházíme se v jakémsi jako zemědělském brownfieldu, který se pomalu snažíme zabydlovat a dělat ho příjemný a útulný, což možná může na první poslech znít jako skoro neuvěřitelně.
0: Program festivalu je letos nabitý. Na co se návštěvníci mohou těšit?
1: My máme poměrně silný hudební, vlastně i divadelní line-up, nebo vlastně ty interprety, ale to se všechno dá jako samozřejmě dočíst na webu, Iva Bitová, Om Square, Midi lidi a tak dále, ale my bychom moc rádi byli, aby návštěvníci nás nevnímali jako hudební festival, ale jako multižánrový. My vlastně chceme komunikovat věci jako vnímání prostoru, design, výtvarné umění a tedy tyto, možná tady tento obsah, který není třeba divácky až tak úplně atraktivní oproti nějakým jako hvězdným jménům. Ano, a to se snažíme už vlastně 9. rokem tak trošku těm lidem zpřístupňovat, komentovat to a vlastně jako vytvářet atmosféru, která ukáže, že toto jsou vlastně taky důležité stránky jako toho kulturního provozu, když to tak nazvu.
0: Ano, festival je tedy multižánrový a naznačili jsme, že na své si přijde skutečně každý. Připomeňte tedy ještě prosím, kdy a kam mohou zájemci na festival Wi-Fi Čven dorazit?
1: Tak je to, jedná se o dvoudenní venkovní setkání a my začínáme v pátek, rozjíždíme to kolem 15. hodiny, pak to nabíhá ten program až třeba možná někde do půlnoci, nebo i díl, tak je ten pátek 28. srpna a pak sobota zase jsou tam i nějaké dětské věci, nějaký dětský obsah tam bude i třeba i v dopoledních hodinách a pak zase to odpoledne naběhne do plného programu, včetně rozhovorů s Lucí Výbornou nebo nějakými jako profesními rozhovory. Myslím si, že to bude bohaté, že si tam může každý najít to svoje.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Richard Vodička, kurátor platformy Pole Designu. Děkujeme vám za pozvání na festival a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Beatles doznívají v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. I když už léto končí, stále nás může potrápit spálená pokožka. Úlevu nám může poskytnout obyčejný bílý jogurt anebo použité sáčky od čaje. Další tipy nabídnou už za chvíli babské rady.

0: Babské rady.
1: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Po písničce Věry Martinové vás pozvu k dalšímu poslechu vysílání Českého rozhlasu Zlín. Po 11. hodině přivítám hosta, akvaristu Tomáše Grochala. V chovatelské poradně probereme základy, které bychom měli znát, pokud si chceme domů pořídit akvárium. Pokud vás už teď napadají otázky, napište nám je na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Teď už poslední písničky 10. hodiny. Zaspívají je Petr Kolář a Pavel Vítek.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Domácnosti ve Valašském Meziříčí si od září připlatí za teplo. Na Pajedla na Zlínsku rozdělí 100 zahradních kompostérů. Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Teplo z horkovodu ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Zálohy si připlatí zhruba 5 500 domácností, které městská společnost CZT zásobuje horkou vodou vyrobenou z páry. Průměrná domácnost dá za celý rok navíc kolem 4 000 korun. Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Důvod zdražení vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
2: Plyn kvůli situaci v hormském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu. Je to ale pořád jen záloha, takže skutečnou cenu budeme znát až po konci roku a případné úspory se do ní samozřejmě promítnou.
0: Radnice v Napajedlích na Zlínsku dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů během letošního roku poskytla 100 zahradních kompostérů. Projekt byl rozdělený do dvou etap. V první fázi město v dubnu předalo kompostéry prvním 50 zájemcům. Druhá etapa následovala teď v srpnu. Pokračuje mluvčí města Petra Števková.
3: Kompostéry město poskytuje na základě smlouvy o výpůjčce na 10 let. Město zvolilo kvalitní kompostéry vyrobené z recyklovaného plastu, které jsou díky své konstrukci trvanlivé a podporují správný průběh kompostování. Celkové náklady na pořízení kompostérů přesáhly 555 tisíc korun.
0: Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Měří kolem 170 cm a vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
4: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
0: Informace o dívce volejte na linku 158. Fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně. Podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu bude během dneška polojasno až skoro jasno a večer začne od jihu přibývat oblačnost. Dnešní teploty v maximech dosáhnou na 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý severních směrů k večeru může zesilovat na mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Anna Randárová a dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje chovatelskou poradnou. Stále je s vámi Anna Randárová. V řadě domácností bychom našli akvárium. Co všechno rybičky skutečně potřebují a co si promyslet, pokud o akvárium teprve přemýšlíme? O tom dnes budu mluvit s akvaristou Tomášem Grochalem z Kroměříže, kterého vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne.
5: Povídat si budeme za okamžik. Vaše dotazy můžete ale už teď posílat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Českého rozhlasu Český rozhlas Zlín.

0: Tématem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín je dnes péče o akvária. Mým hostem je akvarista Tomáš Krochal z Kroměříže. Začněme tedy prosím u vás. Kolik ryb, případně akvárií máte doma vy?
1: Mám kolem 30 akvárií, kde chovám 20 druhů ryb.
0: Jak jste se k chovu rybiček vlastně dostal?
1: Jako dítě jsem byl u dědy na prázdninách a jeli jsme na výlet do Brna k jeho rodině. A strýc měl obchod s akvaristikou a vzal nás k sobě domů, kde měl obrovský akvárium zabudovaný ve zdi. A tam u toho vlastně jsem byl celou dobu a koukal jsem na to a moc se mi to líbilo. Takže myslím si, že tam to začalo.
0: Jaké druhy ryb dnes chováte?
1: Specializuji se na sumce rodu Ancistrus a panceřníčky rodu Corydoras, což Ancistrusy mnoho lidí zná, jsou to ty přísavníci, co jezdí a čistí sklo. A panceřníci, to jsou ty jejich kámoši, co pořád šmejdí pod ně a fouskama dohledávají zbytky potravy. A samozřejmě nějaké živorodky.
0: Když se vrátíme k vašim úplným začátkům v akvaristice, uvědomujete si zpětně nějakou začátečnickou chybu, kterou byste dnes už neudělal?
1: Samozřejmě. Toužil jsem okamžitě po návratu z Brna, potřebuju akvárium, že a děda, který mě ve všem podporoval, tak měl takovou skleněnou kouli, kde měl kaktusy. Vysypal kaktusy, napustili jsme tam vodu a šli jsme koupit první rybičky. Samozřejmě hrozná chyba, ale každý nějak začínal. Bylo mi asi 8.
0: A zvládli to tehdy rybičky?
1: Ne.
0: Nicméně, vy jste se tedy potom od akvaristiky, řekněme pro radost, dostal tedy i k chovu rybiček, které i ostatním akvaristům prodáváte. Kdy ten zlom nastal? Kdy se to tak rozvinulo, tady tento koníček?
1: Není to tak dávno, je to nějakých 8 let nazpět. Syn dospěl, jak se říká, opustil hnízdo a zůstal po něm prázdný pokojíček. Já měl velký akvárko v obyváku, kde se ty rybičky množily a bylo mi líto, že ty ostatní, ty malý miminka vždycky snědí, tak jsem jim zařídil akvárko, kde jsem je dochovával a samozřejmě využil jsem toho, že ten pokojík byl prázdný, tak jsem si koupil první stojan, druhý, třetí a už nebylo cesty zpět.
0: A je to tedy tak, že když se rybky v akváriu rozmnoží a pokud je tedy nedáme do nějaké samostatné nádoby samostatného akvária, že je ostatní snědí, jak jste to zmínil?
1: Ano, samozřejmě, rybička se pokusí, ta větší vždycky sníz něco, co jí, jak se říká, projde tlamičkou. To znamená, ten potěr, pokud se nemá kde v tom akváriu ukrýt, tak většinou padne za oběť těm dospělým rybám. A nemusí to být dravá ryba, dělají to živorodky. Prostě každá ryba zkusí sníz, co jí projde tlamičkou. Proto je dobré, když chováme rybky a chceme mít ten chovatelský úspěch, aby jsme to akvárko měli pěkně zarostlý a hlavně husté rostlinky nebo nějaké mechy, kam se ten potěr může schovat.
0: Z vaší osobní zkušenosti je akvaristika koníček, který má tendenci se rozrůstat. Funguje to tedy tak, že člověk třeba začne jedním akváriem a pak tedy postupně potřebuje další a další?
1: Není to pravidlo, určitě jsou lidi, kteří mají doma jedno akvárium a s tím si hrají, mají ho, jak se říká, vypiplaný. Jo, to jsou hlavně třeba ti rostlináři, ty holandský akvária. A potom je někdo, koho baví prostě stavět ty vodní světy a říká si, tak teď mám udělaný tenhle biotop a zkusil bych ještě jiný a pak je z toho celá stěna.
0: S Tomášem Krochalem z Kroměříže si dnes chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín povídáme o akvaristice. Svůj dotaz můžete přidat prostřednictvím e-mailu, a to na adresu studio.zlin@rozhlas.cz, anebo nám zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210. Pokračovat budeme za chvíli.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 11:45 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Pokud uvažujete nad tím, že byste si pořídili akvárium, tak bedlivě poslouchejte, protože o tipy do začátku se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín podělí akvarista Tomáš Krochal z Kroměříže. Jak velké by mělo být první akvárium, nebo lépe, na co bychom při výběru velikosti měli myslet?
1: Tak měli bychom si promyslet, jaký typ nebo jaké akvárium bychom chtěli, ale věřím, že většina začínajících akvaristů určitě touží po společenském akváriu, to znamená rybičky více druhů, aby to bylo pěkně barevný, zarostlý. Určitě bych se díval po nějakým akváriu, který má objem minimálně těch 60 litrů a víc, protože čím větší akvárium, tím snadněji se vám bude udržovat a odpustí vám ty začátečnické chyby, protože čím budete mít menší objem akvária, vytvoříte ten biotop malinký, tak každý zásah do toho malého množství se vlastně jakoby ta chyba znásobí a může vás to odradit.
0: Kam bychom měli akvárium v bytě postavit? Může být třeba u okna, anebo mu to přímé slunce vadí?
1: Určitě přímé slunce vadí, když na akvárium budou dopadat ranní paprsky nebo chvilku večerní slunce, to by až tak nevadilo, ale určitě ne na přímé denní slunce, protože pak se budete potýkat s řasou a nikdy to neskončí.
0: Je potřeba myslet i na to, jestli poblíž akvária nebude radiátor?
1: Radiátor nebude zas až takový problém, protože teplo z něj bude stoupat nahoru, maximálně bude ohřívat jednu stěnu, ale zase rozumný člověk si nepostaví akvárium přes radiátor.
0: Měli bychom počítat také s váhou akvária. Přece jenom pokud budeme mít 60-litrové akvárium nebo víc, tak asi už nebude moc stát na obyčejném kusu nábytku. Jak bychom měli postupovat, jak vybírat?
1: Musíme si vzpomenout na fyziku, litr vody, kilo. Jo, to znamená, vím, že mám 60-litrový akvárium, takže hrubým odhadem bude vážit 60 kg, když tam bude nějaký písek, počítejme 65. Vyhledáme člena domácnosti, který má 65 kg a na ten nábytek ho posadíme. Když ta komoda praskne, tak tam to akvárium nedáme.
0: Taková jednoduchá praktická pomůcka, jak tedy zjistit nosnost nábytku. Někteří lidé by ale možná uvažovali i o akváriu s jednou rybkou. Tak jaký vy na to máte názor? Je to dobrý nápad?
1: Do začátku určitě ne. Jedna rybka, první, co mě napadne, tak je beta v plastové krabičce, anebo závojnatka ve skleněné kouli. Tohle nikdy nedopadne dobře, protože začátečník nedokáže tu jednu rybičku nakrmit a prostě udělat jí to prostředí tady v tom malém prostoru tak, aby to přežila.
0: Takže paradoxně to může být ta složitá cesta?
1: Přesně tak. Určitě existují akvária, kterým se říká betária, což jsou třeba nádrže o objemu 20-30 litrů, kde opravdu vytvoříte krásný biotop s rostlinkama a ten samec té bety se vám tam předvádí v těch nádherných barvách s roztaženýma ploutvema a ne takovej ten chudáček v té plastové krabičce, jak mu visí ty ploutve, pak dostane plíseň a zemře.
0: Pojďme tedy teď prosím probrat základní vybavení. Co by v akváriu nemělo chybět? Co bychom měli jako začátečníci pořídit?
1: Co se týče techniky akvária, budeme určitě potřebovat nějaký filtr. Budeme potřebovat v našich podmínkách zatím ještě stále topítko, i když v létě už bývá horko. No a do zásoby bych pořídil kompresorek a vzduchovací kamínek. Není to nutný, anebo pořídit filtr s přivzdušňováním.
0: Jak je to s rostlinami a kameny? Měly by v akváriu také být, případně jak je vybírat, nebo jak i určit jejich množství, abychom jich tam třeba nepořídili příliš mnoho?
1: Rostlinek může být v akváriu opravdu mnoho, protože čím víc rostlin, tím míň se budeme o vodu starat. Něco nám zajistí filtr, ale spoustu práce, co se týče odbourávání těch špatných látek, nám zařídí rostlinky, které svým kořenovým systémem tady ty látky přemění na živiny a budou krásně růst. Zapomněl jsem na světlo kvůli rostlinkám. Samozřejmě budeme potřebovat světlo.
0: A co nějaké úkryty pro ryby? Je dobré je pořídit, anebo je to spíše estetická dekorace?
1: Rozumím, každý by chtěl mít v akváriu samozřejmě potopenou loď, nějakýho piráta. Je to otázka vkusu. V každém případě rybičky, co žijou u dna, jako jsou ti ancistrusy, vám budou vděční i za nějaký kořen nebo nějaký kámen, ale u těch kamenů musíme dávat pozor, protože ancistrus ho může podhrabat a ten kamen ho pak přikryje, takže bych spíš volil nějaký kořen, kde ten ancistrus se přisaje ze spod vlastně a bude tam v tom stínu, co on miluje.
0: Říká v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín akvarista Tomáš Krochal z Kroměříže. Svůj dotaz můžete přidat i vy, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz, anebo na telefonním čísle 221 555 210. Zpět budeme za okamžik. Opuštěná zákoutí, chátrající objekty i budovy, kam se běžně nepodíváme. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje urbexu a zachycuje příběhy míst, na která se pomalu zapomíná. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám o tom poví 25. srpna a pozveme i na jeho výstavu ve Valašském Meziříčí. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Jak postupovat před tím, než si domů poprvé přineseme rybičky? To nám poradí akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže, který je dnes hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Jak to tedy je? Koupili jsme si domů akvárium. Co musíme udělat před tím, než do něj budeme moct vpustit rybky?
1: Takže akvárium samozřejmě naplníme nějakým substrátem. Nejčastější bývá praný říční štěrk, ale dnes je spoustu substrátů, ať už jsou to nějaký lávový horniny, anebo nějaký speciální substráty, které už obsahují nějaký živiny a hnojiva. Možná pro ten začátek bych spíš doporučil opravdu ten praný říční štěrk a naučit se s tím pracovat, protože když si koupíte nějaký substrát už s hnojivama, tak se může stát, že vám místo rostlinek začnou růst řasy. Určitě pořídit co největší množství rostlin, vybrat si několik druhů, zjistit si o těch rostlinkách, jak vyrostou velký, aby jsme si třeba k přední stěně akvária nenasadili valisnerky a pak neuvidíme dovnitř na rybky. To znamená, vybrat si, zvolit si nějaký vzhled, layout toho akvária a vystavět si to podle sebe, jak se vám to líbí, a potom spustit filtraci. A budeme muset čekat 2 až 3 týdny. Kdybychom to chtěli urychlit, tak bychom museli zakoupit nějaký startovací bakterie, ale to jsou peníze. To znamená, vy si zjistíte, kdo je váš kamarád, který má akvárium. A od toho si donesete trochu jeho vody, v které si necháte vyprat jeho zajetej filtr za předpokladu, že má pěkný čistý akvárium. A tady len tu špinavou vodu co nejrychleji dostanete do svého nového akvárka, to tam nalejete, ten spuštěný filtr váš nasaje tady ten nepořádek a ty bakterie začnou okamžitě bydlet a pracovat ve váš prospěch, takže takhle můžete tu dobu před vypuštěním rybiček zkrátit.
0: Když u vody ještě zůstaneme, tak jak správně odhadneme její teplotu?
1: Převážná většina akvarijních rybek prosperuje při teplotách 24 až 26 stupňů Celsia, takže tam bych zatím asi pro začátečníka akvaristu nehledal nějaký problém. Vyřeší to topítko s termostatem.
0: Co kvalita vody? Na co je potřeba dávat pozor, aby zůstala adekvátní?
1: Tak jsou tam nějaký dusitany, ale důležitý je, aby ta voda prostě nezapáchala a byla čistá. Pravidelně se staráme o filtr, to znamená, když máme menší akvárium, tak se ho snažíme jednou za měsíc vyčistit. Samozřejmě čím větší akvárium, tak ten odstup časovej se zvětšuje.
0: Vy jste už zmínil řasu. Je to častý problém akvaristů, který potom i negativně ovlivňuje kvalitu vody?
1: Řasa je problém hlavně vzhledu a většinou je to z nějakých těch chyb, ať už je to překrmování rybiček, přesvětlení akvária, nevypraný filtr, prostě musíme se zamyslet nad tím, co ta řasa je, že? Je to jednoduchý organismus, který je schopný tu rostlinku předrůst. Jo? On dokáže se množit mnohem rychleji, než ta rostlina staví ty svoje buňky, protože je to složitější už. A ta řasa, když má dostatek živin, světla, kyslíků, tak ona ty kytky prostě předběhne a bude růst místo nich. Takže my musíme udělat, aby jsme to akvárko měli fakt jakože čistý, aby jsme měli ten filtr v pohodě, to světlo nedávat zbytečně silný světla. Dneska jsou světla za x tisíc korun a přitom stačí normálně dneska za levný peníze LED pásek, a zvolíme teplotu světla, aby se co nejvíc podobala dennímu světlu. To znamená, budeme požadovat, aby tam byla denní bílá anebo teple bílá barva, aby svítilo to světlo, který vlastně jakoby nám nejvíc napodobí tu světelnou složku spektra, co ty rostlinky potřebujou.
0: Když se teď ještě vrátíme k tomu samotnému akváriu, myslím teď tedy jako k té nádobě, řekněme, je potřeba myslet i na jeho krytí. Může se stát, že nám rybky vyskočí ven?
1: Samozřejmě, hodně rybek umí vyskočit i poměrně malým otvorem, takže když si koupíme akvárium a někdo začne nějakým tím setem, tak tam už většinou bývá ten kryt přímo jako součástí toho balení. A pokud není a stavíme si akvárium sami, tak je dobrý zjistit si, kde v blízkosti je nějaký sklenářství, změříme to akvárium a necháme si nařezat sklo na překrytí toho akvária. Pokud je to větší, určitě to sklo uděláme dělené, aby jsme mohli tu jednu menší část odsunout a třeba krmit, anebo se dostat k tomu filtru, aby jsme nemuseli sundávat celé to sklo.
0: Vy už jste mluvil o tom, že čím větší akvárium, tak tím tedy snazší péče o něj, ale pro toho, kdo nemá třeba žádnou zkušenost, tak jak časově náročná může být péče o akvárium, jak často je třeba potřeba ho čistit?
1: U těch malých nádrží, kde se bavíme o nějakých 60-80 litrech, tak tam si myslím, že by byla dostačující péče jednou měsíčně. Jo, to znamená zkontrolovat ten filtr, po případě ho vyprat, pokud obsahuje ten filtr více jakoby komor, tak neprat všechny najednou, aby vždycky v některé té komoře nám zůstaly ty dobrý bakterie, který pak osídlí zbytek toho filtru, aby jsme si neudělali prostě hned všechno najednou. A pak je ještě dobrý si rozprostřít, třeba že jeden týden vyměním část vody a druhý týden peru filtr, aby jsme nedělali tyhle ty dvě věci najednou, což by se nám mohlo vymstít, protože by jsme si rozhodili biorovnováhu v tom akváriu. Když se budeme bavit o akvárkách s objemem 200 litrů a víc, tak tam se nám potom to čištění už třeba může oddálit na 2-4 měsíce, záleží, jak to máme akvárium zajetý, jak nám fungují rostliny, jo, takže tam opravdu to může být klidně až za půl roku.
0: S akvaristou Tomášem Grochalem budeme v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín mluvit i po písničce. Své dotazy ale stále můžete přidat i vy, posluchači, a to buď na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo na číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Poslední část pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín bude věnována výběru akvarijních rybiček. Mým hostem je dnes akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže. Jaké ryby byste doporučil úplnému začátečníkovi?
1: Tak pro začátek bych doporučil nějaké živorodky, kde vlastně už z toho jejich názvu plyne, že se nejspíš dočkáme miminek, co my akvaristi milujeme, protože nejlepší pro akvaristu je, když se mu ta rybička rozmnoží a on vidí ten chovatelský úspěch.
0: Jaké rybky třeba vypadají krásně, ale naopak byste je nedoporučil začátečníkům?
1: Tak určitě se jedná o terčovce, jsou to nádherné ryby diskovitého tvaru, je k dispozici spoustu šlechtěných forem, jsou to krásné ryby, ale mají opravdu poměrně vysoké nároky na kvalitu vody, na její teplotu, samozřejmě na velikost nádrží i na potravu, takže terčovce pro začátek ne.
0: Je za vás lepší pořídit do akvária jeden druh ryb anebo více?
1: Většina akvaristů dneska chce mít společenský akvárium, takže tam bych se nebál prostě pořídit klidně i více druhů rybiček, ale zase trošku u toho přemýšlet, nejdřív si něco načíst, aby jsme z toho akvária neudělali rybí polívku, to znamená, budeme se věnovat třeba jedné oblasti, vybereme si Ameriku, protože se nám líbí neonky, takže dáme tam neonky a dáme k ním nějaké další tetrovité rybičky, které prostě se s nima můžou potkat v té přírodě, aby jsme třeba nedali neonky a k tomu parmičky, které zase jsou z Asie. Takže trošku o tom přemýšlet a vytvoříte si prostě krásný kousek přírody doma.
0: Jak zvolit správné množství rybiček do akvária? Existuje třeba nějaké univerzální pravidlo, kolik litrů jedna rybka potřebuje?
1: Tak podle akvaristické matematiky by to mělo být, že bychom měli mít 1 litr vody na 1 centimetr dospělé velikosti rybky. To znamená, když to přepočtu třeba na neonku, tetru neonovou, tak víme, že ta se třeba dorůstá 3 centimetrů. To znamená, samozřejmě teď mě neberte přímo za slovo, ale 1 neonka 3 litry vody.
0: Když si tedy rybky koupíme, přineseme si je domů, tak jak je správně adaptovat před tím, než je vypustíme do připraveného domácího akvária?
1: My musíme teď si říct ještě jeden krok, který následuje před tím, než je přineseme domů. Protože ty rybičky samozřejmě jsou v nějaké prodejně nebo u nějakého chovatele v nějaké teplotě. To znamená, my když si pro rybičky pojedeme buď v parném létě, anebo zase uprostřed zimy, tak už musíme přemýšlet i o jejich transportu. Protože pokud tu rybičku podchladíme nebo ji přehřejeme, tak ona ztratí na svém povrchu těla ten ochranný sliz, který ji ukryje. A tím pádem máme zadělaný na první problém, že ta rybička dostane nějakou plíseň. To znamená připravit si nějakou termotašku, termopox, nějak prostě polystyrenovou bednu nebo něco a pokud nic takového nemáme, tak v zimě prostě rozepnu bundu a ten pytlík s těma rybkama si dám pod tu bundu, abych je v bezpečí dopravil domů. A když už jsme u toho akvária, tak uděláme to takhle. Ten pytlík s těma rybkama normálně dáme do té nádrže, tam ho necháme nějakých 15 minut prostě plavat, potom ho otevřeme a dáme těm rybičkám, jak se říká, ochutnat naší vody. To znamená, nalejeme do toho sáčku trošku vody z našeho akvária, pak zase trošku, takhle postupně jim to dávkujeme, ten proces by měl trvat nějakých 5 minut, a pak teprve ten pytlík otočíme zhůru nohama a ty rybičky vypustíme do akvária.
0: Pojďme se teď přesunout ještě na chvíli ke krmení rybek. Předpokládám, že každý druh to bude mít trochu jinak, ale dá se nějak zobecnit, na co bychom si měli dát pozor a čemu se případně vyvarovat, když tedy mluvíme o krmení rybiček?
1: Krmení je dneska nepřeberné množství, jsou na

0: jestli je tam nějaký problém. Jsou nějaké varovné signály, které je dobré nepodcenit a třeba je včas skonzultovat s někým zkušenějším?
1: Tak určitě, co můžeme vidět první, když se něco děje za kvarkem, tak je to ta zmiňovaná řasa. To znamená, objeví se nám nějaká forma řasy, buď zelená vláknitá, to jsou takový ty zelený vlasy, co plavou v akváriu a visí na kvítkách, anebo nejobávanější akvaristická řasa ruducha, prostě krátký černý štětičky, které jsou schopný zaplavili celý akvárium. No a úplně nejhorší případ je, když se o to někdo nestará a ta akvarijní voda už vyloženě smrdí, tak to už je, tam už je krůček tomu, aby ta posádka se otrávila.
0: Říká akvarista Tomáš Grochal v Českém rozhlase Zlín.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl akvarista Tomáš Grochal z Kroměříže. Pokud bychom měli naše povídání shrnout, tak co byste poradil lidem, kteří uvažují o pořízení akvária?
1: Určitě bych jim poradil, aby si předtím, než si akvárium pořídí, zajistili co nejvíc relevantních informací, tím myslím, aby nevěřili bezmezně tomu, co se třeba píše na Facebooku. Čím starší akvaristická knížka, tím lepší, myslím tím třeba 80. leta minulého století.
0: Děkujeme za tohle doporučení a že jste s námi dnes byl. Ať se vám daří, naslyšenou.
1: Díky a pro akvaristy, ať vám to plave.
0: A pro vás posluchače přidám informaci, že dnešní poradna pro vás bude k poslechu v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Miroslav Žbírka v Českém rozhlase Zlín. Blíží se poledne a s ním i závěr dopoledního vysílání. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám pohodový den a budu se těšit na slyšenou opět po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Do konce týdne by měla být zbouraná vyhořelá výšková budova ve Zlíně. Strážníkům ve Vsetíně se osvědčila nová vyhláška, která jim umožňuje vykázat lidi bivakující na veřejných prostranstvích. Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. Dnes bude v regionu polojasno až jasno, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Pěkné poledne. Bourání zbytku vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se ještě při požáru zřítila. Společnost Krim, které objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 tisíc tun suti. Popisuje mluvčí Marcel Schmidt.
2: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může podle kriminalistů trvat měsíce. Známa zatím není ani výše škody. Strážníkům ve Vsetíně se osvědčila nová vyhláška, podle které můžou z veřejných prostranství vykázat lidi, kteří tam bivakují. Vyhláška platí ve Vsetíně něco přes měsíc. Jak konkrétně strážníkům pomáhá, říká ředitel vsetínské městské policie Patrik Pecina.
3: Pomáhá nám to v tom, že je to vlastně rozšíření té naší kompetence a to, co jsme předtím nemohli řešit, to znamená hlavně to polehávání, případně přespání třeba na jeden den někde pod mosty, jak je tady u toho supermarketu Albert, tak to jsme předtím řešit jako úplně nemohli. Teďka díky té vyhlášce i můžeme s tama vykazovat právě kvůli tomu, že už je to protiprávní.
0: Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu zhruba 150 miliard korun poputuje na nákup systému protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Částka je součástí už dříve schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za v přepočtu 2,2 bilionu korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme 22 až 25 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě nákladní auta se srazila ve Vlachovicích a tři osobní auta havarovala v Lutonině na Zlínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Dobrý den, přátelé, opět vás zdraví Jiřina Ostrá. Je to tak, začala Morava krásná zem, začala mistřínskou podání mistříňanky. No a hned, jak je ostatně zvykem, připomenu, kdo má dnes svátek. U nás i na Slovensku blahopřejeme Bartolomějům. Jde o méně časté jméno, přesto pokud nás nějaký nositel tohoto jména poslouchá, tak mu přeji pěkný život. No a doufám, že se i dnes v posledním prázdninovém týdnu dočkáme nějakého toho šikovného zpěváčka či zpěvačky. Projekt Prázdniny u babičky končí posledním losováním v neděli 30. srpna. Tak uvidíme. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Moravské lidové.

0: Tak to byla kapela Petra Olivy, která zahrála Moravské lidové. No a teď už nám zaspívá mládenec. Je to osmiletý Tomáš Tuza z Ivančíc, který se dnes dovolal do projektu Prázdniny u babičky. Tomáši, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak nám hned pověz, co zaspíváš.
1: Tato písnička, kterou chci zaspívat, se jmenuje Povídala chlupa kytkám.
0: Tak, můžeš začít.

0: kapla.
1: Teda, já ti řeknu, Tomáši, zpíval si moc pěkně a dokonce si zpíval písničku, kterou já jsem tedy ještě v životě neslyšela. Kde pak se si naučil?
0: Ze školy znám.
1: Ze školy? Ve škole také zpíváte? Máte hodiny zpěvu, předpokládám.
0: No jo, máme, ale neučíme se tam vyloženě zpívat, ale něco o hudebních nástrojích a jakoby taky se tam učíme zpívat.
1: A ty hraješ na nějaký hudební nástroj?
0: Ano, na flétnu.
1: Na flétnu. No, a jaké byly prázdniny?
0: Super.
1: Super, tak to ráda slyším. Tak a co bylo úplně takový to nejsuprovější?
0: Že jsme minulý týden jeli na Šumavu a můj největší zážitek z toho bylo, že jsme se stavili poprvé v životě za hranicemi České republiky.
1: Nádhera. Jsem ráda, že Tomáš si odnáší z prázdnin spoustu pozitivních zážitků, no ale do školy už se těšíš.
0: Jo,
1: no já si myslím. Kámoši, že máš nějakého opravdu velkého kamaráda, na kterého se můžeš spolehnout?
0: Budou si třetíčka se mnou bude chodit do třídy a jmenuje se June. Je z Anglie.
1: A jo, no tak to se, ale budeš muset domlouvat anglicky, Tomáši, ne?
0: Ne, ona umí asi pět jazyků.
1: No teda, no tak to by, to máš dobrou kamarádku, protože společně s ní se můžeš ten jazyk v tom jazyku třeba zdokonalit. Tak Tomáši, já jsem moc ráda, že jsi měl krásné prázdniny. Jsem také ráda, že jsi nám zaspíval pěknou, mě tedy neznámou písničku Povídala chrpa kytka. No a já doufám, že třeba to budeš zrovna ty, který budeš v neděli a bude to poslední losování v tomto projektu Prázdniny u babičky, že vylosuješ si nějakou tu rodinnou vstupenku do zoologické zahrady Brno. Byl už jsi tam někdy?
0: Myslím, že ano.
1: Ano, no to nevadí. Já jsem tam byla taky už několikrát. To vždycky stojí za podívání. Dobrý, tak Tomáši, moc děkujeme. Byl jsi fakt prima klub. Ty ještě si užívej s babičkou a dědou. Srefila jsem se. Tak je pozdravuj a písničku jsem pro tebe vybrala v podání Mladé muziky ze Šardic. Tak se jej ještě jednou ti moc děkuji a měj se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Český rozhlas

0: Tak to Tomášovi Tuzovi, osmiletému to chlapci z Ivančic, zaspívala mladá muzika Šardice krásnou polku, polku o sluníčku. Blahoslava Smišovského a Vladimíra Salčáka. Tak Tome, já ti také přeji ještě hodně toho sluníčka a přeji ti moc hezký ten zbytek konec prázdnin. Byl jsi opravdu šikovný, nebo respektive jsi. Moc šikovný klučík. No ale teď už se budeme věnovat volajícím posluchačům. Tak třeba paní Staňka z Blatnice má asi něco připraveného. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já posílám pozdrav do éteru všem kamarádům známým a všem dobrým lidem. Včera byl festival dechových hudeb pod Javorinou na Strání. Byl to úžasný odpoledne aj večer, hráli tam Bludověnka, Lieskovánka, Javorinka, Tůfaranka, Straňanka. My, dechovkáři a všetci, co tam byli, děkujeme za úžasné odpoledne a večer. Všem posíláme písničku a Karlíčkovi Hegnerovi děkujeme za úžasné uvádění.
0: Ano, tak jo, zvali jsme na tuto akci, tak jsem ráda, že se to podařilo. Paní Staňko, nashledanou.
1: Sluníčko bylo hezky, takže jo. Tak nashledanou.
0: A už paní Eva Mokrušová z Čejkovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a dneska bych chtěla popřát panu Bartolomějovi Varmužovi z Čejkovic, má svátek. Momentálně jsme s nima na dovolené v Itálii, sedíme tady na pláži, popijeme aperol a slavíme a přejeme mu všechno nejlepší a hlavně teda zdraví a ať se mu dobře daří. Tomu přejí manželé Mokrušovi, manželka Kajka a syn Zdeněk.
0: No tak to byl milý telefonát přímo z Itálie a také jsem ráda, že znám posluchače, který nese toto jméno, jak už jsem v úvodu říkala, není těch nositelů mnoho, tak pan Varmuža, ano, není to. Tak je to pan Varmuža, já vám přeji ještě krásné chvíle a dny u moře v Itálii, pěkně si to tam užívejme.
2: Užijte.
0: A pro všechny tam bude i písnička. Nashledanou.
2: Ano, nashledanou, děkujem.
0: Nashledanou, není zač. No a přání a písnička i pro paní Lidušku Škubalovou z Uherského Brodu, která dnes slaví 93. narozeniny. Přejeme ti, maminko, a tě Pán Bůh chrání a sešle na tebe hojné požehnání. Zdraví, radost, pohodu, lásku od manžela, aby se ti splnilo to, co jsi vždycky chtěla. Na zahrádce, ať vše kvete, co víc ti přát ještě. Hodně vajec od slepiček, tak akorát deště. Maminko a babičko, máme tě všichni moc rádi. To vzkazují manžel Staňa, syn Staňa a dcery Hanka a Maruška s rodinami, 9 vnoučat a 12 pravnoučat. Dnes slaví 83. narozeniny paní Jindřiška Andělová ze Znojma. Z celého srdce jí za její lásku a za vše, co pro ně udělala a stále dělá, děkuji a moc jí do dalších roků pevné zdraví, boží požehnání, hodně sil a spoustu chvil v rodinném kruhu přejí dcera a syn s rodinami. No a dnes slaví krásné 87. narozeniny pan Zdeněk Marouš z Valtic. Pevné zdraví, úsměv na tváři, spokojenost a radost každého dne přeje celá rodina. No a připravena už je Moravanka.

0: Tak to byla lidová písnička Hovoranský potůček v podání Moravanky. A teď si poslechneme hosti radicích, je u telefonu paní Naďa. Tak paní Naďo, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny. A dneska prosím o písničku pro Sdružení rybářů hosti radice Starý Lom za krásné akce, jako poděkování za krásné akce, které tady pro občany dělají. Poděkování patří všem jejich rodinným příslušníkům, jejich kamarádům, sponzorům, prostě všem, kteří se na tom zaslouží a tyto krásné akce tady dělají. Mm-hmm. Hodně elánu a sil do dalších akcí jim přeje posluchačka Naďa z hostě radí.
0: Ano, tak.
1: A vám děkuji, paní
0: tak,
1: Ostra.
0: Nemáte za co, paní Naďo, nashledanou. Paní Marie z Lanžhota je připravena. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Řínko, zdravím vás a celý brněnský rozhlas a všetkých posluchačů, kteří poslouchají tento bezva pořad. Já mám tentokrát takové přáníčka. V těchto dňách slaví svoje krásné 98. narozeniny paní Mařenka Lehetová z Lanžhota. Maří, já vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Pana Maria, nech vás chrání. Kolik to bylo mariánských míst a zájezdů, co jsme spolu navštívili. Ale v člověk už nám jenom vzpomínky zbyly. Taky v těchto dnech oslaví svoje krásné narozeniny můj velice dobrý kamarád, pan František Bělohoubek z Frýdku Místku. Františku, přeju také hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, rodinnou pohodu a nech ještě hodně a hodně dlouho jezdíš do Lanžhota nebo sem na tu tvoju milovanou rodnou Jižní Moravu.
0: No.
2: A paní Jiřínko, nesmím zapomnět na svoju dceru, Laďku Markovíčovou z Brna. Ladi, všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a jenom to nejlepší, co si přeješ a já ti to přeju za celou našu velikou rodinu. Zdraví Marušku z Moravca a všech těch mojich dobrých kamarádů, kteří si na mě vzpomínají.
0: Tak super,
2: Jiřínko,
0: paní Marie.
2: Pozdravujte manžela a vám nech se hodně daří.
0: Děkujeme, nashledanou, nashledanou. A tady prosím o zahrání písničky mému kolegovi Janu Přikrylovi z Nemojan u Vyškova, který se dnes dožívá 60 let. Přeji mu vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať ho pořád baví práce na zahrádce a ať už si konečně najde nějakou přítelkyni, ať není sám. A tomu přeje Milan s celou rodinou. PS, ještě to se mnou chvíli vydrž v práci. Děkuji. Pěkné přání patří i paní Marii Motičkové z Neda Konic, která se právě dnes dožívá krásných 90. narozenin. Milá maminko, k tvému dnešnímu životnímu jubileu ti přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, rodinné pohody, božího požehnání a ochranu panenky Marie. Z celého srdce tvá dcera Vladimíra s manželem a svojí rodinou. A ještě dobrý den. Chtěl bych popřát svému kamarádovi a zároveň šéfovi Igorovi Palaskovi ke krásným dnešním narozeninám. Martin, a je čas na písničku Švarný šohajek.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, další telefonát, pan Karel Jeřábek z Brna. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Paní Ostra, já bych chtěl poslat pozdrav a písničku do Brna ke katedrále na Petrov, kde v minulých dnech oslavil 80 roku biskup Vojtěch Cikrle, 50 let z toho, co je knězem. A byla velká oslava, protože jsem nevolal dřív v zahradách, zpívalo se až lidovky u harmoniky, prostě perfektní oslava. Začalo to v katedrále, skončilo to v zahradách, bezvadná oslava, takže Vojtěchu Cikrlevi do dalších let, ať se mu daří alespoň tak, jak teď, ať je tak zdravý a čipernej.
2: Dobře, tak jo, tak to bylo další přání, pane Karle, hezký den, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: 22. srpna měl narozeniny náš kamarád Tomáš Knebl ze Znojma, který miluje dechovou i lidovou hudbu a je vaším vášnivým posluchačem. Čtu dál, specializuje se na chov siamských koček, kterým dopřává to nejlepší. Přejeme mu hodně štěstí a boží požehnání, ať mu stále vydrží jeho zdravý životní styl, který s jeho parťákem Radkem tak hezky dodržují. To všemu přejí kamarádi od Povodí Moravy a klub chovatelů siamských koček. No a dnes má narozeniny i Aleš Mikulenčák ze Slupy, vášnivý posluchač dechové hudby. Hodně božího požehnání mu přejeme a děkujeme za jeho pořádání lekcí vodního aerobiku, které pořádá každou sobotu v jeho krásném moderním bazénu pro starší generaci plavců i neplavců. Za to všemu děkuji sbor důchodců ze Slupy a kamarádi od Povodí Moravy. No a dnes slaví narozeniny velmi krásná a energická žena z kořeny na divokém východě Slovenska, paní Lucia Sotáková ze Slavkova u Brna. A přání, drahá Lucia, ke svátečnímu dni posíláme ti srdečné přání, spoustu štěstí, lásky a božího požehnání. Ať stále jako teď máš jen úsměv na líčku, ať za rok nejméně 100krát si u moře na sluníčku. Ať z dětiček a ronka nebolí tě hlava, do úst ať ti teče jen ta nejlepší káva. S milovaným manželem ať svět objevuješ, buď obklopená květinami, které tak miluješ. Folklor a dobrotu měj stále v srdíčku, užij si jen pro tebe zahranou písničku. Mojko, ty nestárneš, ty kveteš před očima, krásný narozeninový den přeje přítelkyně Pavlína. Ovšem, tato písnička patří všem milým posluchačům, kteří si naladili Moravu krásnou zem a jsou to známí pivovarští koně.

0: Tak známou písničku zahrála krajanka. Co pak nám poví paní Matulová? Dobrý den.
1: Tady prababička z Bliškovic Matulová ráda bych popřála Maximiliánovi, Bartolomějovi, Matyášovi a Jeňovi. Mám je celý 2 měsíce tady. Teďkom v obědvají, tak bych jim chtěla všem popřát do toho školního roku, aby jim to všechno klapalo. No, prázdniny utekly, tak hlavně hodně zdraví. Pozdravuju Klempovu do Mramotic, sestru do Drápalovu do Šlapanic.
0: No prostě všechny ty vaše známé, milé, příbuzné. Já jsem mezi těmi jmény zaslechla jméno Bartoloměj. Je to tak?
1: Ano, máme Bartoloměja.
0: No, tak ten má dnes svátek dokonce. Tak, paní Matulová, slyším, že tam máte skutečně veselo, tak si ještě těch pár dnů užijte s vnoučátky a někdy zase nashledanou.
1: Ano, moc krát děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. No a písnička i pro paní Anu Roblovou z Jiřic u Miroslavy, která 22. srpna oslavila narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, to vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a písnička i pro Janu Večeřovou z Veselé u Zlína. K narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví přeje paní Hartlová ze Zlína. Hudební dárek i pro paní Jindřišku Pyšnou z Jimramova, která dnes slaví narozeniny. Milá Jindřiško, touto cestou ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu životního elánu. Užij si den plný radosti, smíchu a hezkých chvil. Gratulaci posílají dcera Šárka s přítelem Denisem a sestra Jarmila. Další písničku pro radost bychom rádi poslali manželům Trtkovým, Joškovi a Jice z Nivnice, kteří si řekli právě dnes své ano a slaví výročí svatby. Ať zdraví, láska, boží požehnání a životní elán je provázejí každý den. No a to jim přejí přátelé Anička a Tonda. A ještě pěkné odpoledne posluchačům i vám v redakci. Dneska slaví pan Jeník Mikulášek z Komně 48 let. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti v rodině svých blízkých. A to přejí maminka a bratr Ivo s přítelkyní Lenkou. Dominička pak posílá strejdovi moc pusinek a vzkazuje, že ho má moc ráda. Živio, živio, živio, přejí také kamarádi. Gloria pak vše doplní pěknou písničkou.

Tak to byl čas Jeřabín Zdeňka Gurského, Vladimíra Salčáka a tady čtu hudební přání do Uherského Brodu pro našeho strýca, pana Miroslava Klona, k jeho dnešním narozeninám. Ať v tvých očích štěstí září, ať se ti vždycky ve všem daří. Rok po roce léta běží, zastavíš je ale stěží. Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co? Tak ať se slaví. Hodně jídla, hodně peněz, kde je práce, tak tam nelez. Láska tě provází ve štěstí i v nesnázích. Dnešním narozeninám blahopřejí Neteř a všichni z tvojí rodné Korytné. Písnička patří také jeho manželce, protože oba jsou vašimi každodenními posluchači. No a přání je připraveno i pro paní Zdeňku Bezděčíkovou z Martinic u Holešova ke krásným osmdesátinám. S přáním pevného zdraví, lásky, neustálý optimismus a životní elán. Tak s tímto přáním přicházejí blízcí. Maminko, do dalších let úsměv na tváři přejí dcera Lenka a syn Petr s rodinou. Vnoučata Silvie, Daniela, Petr, Radim a nejmenší pravnoučátka Viktor a Sárinka. Děda Zdeněk děkuje za celoživotní péči. A ještě posílám přání pro maminku Vlastu Březovou z Bouslavic u Zlína k 85. narozeninám, které včera 23. oslavila v rodinném kruhu při dobrém obědě. Protože včera nestihla poslouchat rozhlas, přeji dnes ještě jednou touto cestou ze všeho nejvíc dobré zdraví, ať se jí splní všechna přání a každý nový den jí přinese radost a krásné chvíle. Přejeme ti, ať tě stále baví tvoje malá zahrádka i ruční práce a těšíme se na společně strávené chvíle. Dcera Eva s rodinou. Prosili bychom o písničku pro pořadatele hodů v Rymicích a Hulíňany, kteří nám zpříjemnili projížďku naší krásnou rodnou Moravou. Hráli a zpívali moc hezky a zázemí nás pohostilo dobrůdkami. Písničky a vzpomínky s našimi přáteli jsme si dovezli až do Čech. Všem přejeme krásné dny, jen krátká zastávka a srdíčko tancuje a zpívá. Moc děkuji manželé Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. No a čas je na písničku Moravěnka, zahrádka zelená.

Tak, Moravenka dohrála a ještě tady čtu velké díky za srpnovou noc. Obrovské děkujeme patří myslivcům z mysliveckého sdružení Podhájí Újezdec u Luhačovic, kteří celou srpnovou noc připravili. Nebyla to opravdu úžasná akce a je vidět, kolik práce, času a srdce do ní dali. Děkujeme také všem sponzorům a všem, kteří přišli a vytvořili nádhernou atmosféru. Velké díky patří také vašemu rádiu a hlavně vám, Jiřinko, za krásnou propagaci a podporu celé akce. Moc si toho vážíme. Děkujeme všem, kteří byli u toho. A tento mail poslala paní Marie Kelíšková a tuto písničku zahrají Šoaje.

Šoha je dohráli, Morava krásná zem končí. Já ještě jednou zdravím dnešního šikovného zpěváčka Tomáše Tuzu, osmiletého chlapce z Ivančíc, který zaspíval Povídala chrpa kytkám. Tomáši, krásné prázdniny ještě jednou přeji, no a vám všem pak přeji pěkný den. Loučí se Jiřina Ostrá a už hraje Gloria pro tvé oči orchestrální skladbu Zdeňka Gurského.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V obci Návoj na Uvaleských Klobouk rekonstruují hasičskou zbrojnici. Vyžádá si to investici ve výši 10,5 milionu korun. Palačovskou spojku si lidé prohlédnou ještě předtím, než po ní pojedou první auta. Policie pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. Dnes bude polojasno až jasno na teploměru 25 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. 10,5 milionu korun si vyžádá rekonstrukce hasičské zbrojnice v Návojné na Valašsko-Kloboucku. Cílem je modernizace zázemí pro dobrovolné hasiče a rozšíření místního kulturního sálu. Část nákladů pokryje dotace, pokračuje nezávislý starosta obce Alois Smolík.
4: Stavba bude hotová do konce listopadu. Věřím, že výsledek bude stát za to a nově upravené prostory budou důležitým místem pro hasiče, spolky i společenský život celé obce.
2: Palačovskou spojku si lidé vyzkoušejí dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou a Palačovem chystá na 12. září den otevřené silnice. Co všechno tam pro lidi připravili, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Připravujeme na Valašsku akci, kterou lidé znají z otvírání nových dálnic. Bude možné si vyzkoušet novou silnici dříve než auta. Na 4-kilometrovém úseku vyhradíme cestu pro běžce, cyklisty i bruslaře. Návštěvníky čeká doprovodný program, ukázka stavební techniky i soutěže. Společně tak oslavíme dokončení klíčové spojnice, která Valašsko přiblíží k dálniční síti.
2: Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 hodiny večer v Hustomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, strojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání. Pokračuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
6: My teď pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky a většinou to je teda ve světě drcením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty budou 22 až 25 stupňů a vítr bude slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras.
2: A
1: když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti jako jsou nějaký přijímačky,
2: no,
1: pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. Jo? Že to je dost povrchní. To. Učím 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo? Jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec Jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmí ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se snažili na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí tě maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu. Je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měla jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102-letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat. Ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106. A takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no on uvidíme, jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejen, že u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Hmm. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi třikrát, že jsem nějaký, že tam je tisíce jmén. A hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth. A tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data. Jo, a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže. Takže tam hrozilo, že to přehodím. Jo, ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růce si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává,
2: jo,
1: občas,
2: jo.
1: Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak jako to tak mu přiděkovat, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme se tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejbu,
2: no, jasně. Všecko vidíte. No.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Nosíte
2: Ne. To jsou pak nebezřesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili ric-pic, ascendant rak, čili já udělám ric-pic a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý.
1: Ano.
2: No, tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím, co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Jo, že mě řada, jako, jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo v roce 22, bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla, no.
2: Ty
1: deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já jsem.
1: Je to tam
2: psáno? Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo? To nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo? Pokud teda nekouká do textu. Jo? No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako, tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě
2: asi tři
1: film.
2: Věci. No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválili právě za ten. No ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
2: Pamatujete to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Senior nepřežil střet s autem na přechodu v Luhačovicích. Kroměříž navýší počet pečovatelů v městské terénní službě. Policie dál pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. Dnes bude v regionu polojasno až jasno, na teploměru až 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré odpoledne. Po sobotní nehodě v Luhačovicích na Zlínsku zemřel senior. Podle policistů jej srazilo auto na přechodu pro chodce. K účasti na nehodě se přihlásil nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák. Uvedl, že je připraven spolupracovat s policií. Okolnosti nehody ale nechtěl komentovat. Řidič auta měl podle mluvčí Moniky Kozumplíkové negativní dechovou zkoušku na alkohol. Policisté také vyzvali svědky nehody, aby se ozvali na linku 158. Radní v Kroměříži schválili navýšení pracovních úvazků v přímé péči v městské pečovatelské službě Curare. Její pracovníci se starají o 115 klientů, kterým pomáhají při dodávání jídla a pití nebo osobní hygieně v domácím prostředí. Zajišťují klientům také nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, doprovod při návštěvách úřadu, lékaře či školy. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
2: Rada města rozšířila pečovatelskou službu o další dva úvazky. Důvodem je to, že v pořadníku je aktuálně dalších 37 klientů, z toho 30 má trvalé bydliště v Kroměříži a navíc 9 dalších klientů žádá rozšíření stávající péče. Posílení personálních kapacit pomůže tuto poptávku uspokojit a také podpořit rodiny, které o své blízké pečují doma.
0: Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 hodiny večer v Hustomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Česko musí být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pragmatické, zaměřovat se má na rozvoj obchodu nebo vztah s velmocemi. Šéf české diplomacie to řekl na výročním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Stát se má podle něj řídit hlavně svými zájmy a nezaměňovat demokracii s aktivismem.
3: Macinka ale dodal, že Česko patří na západ.
4: Rusko svojí invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost a návrat k normálním vztahům není možný, dokud tato agrese pokračuje.
3: Vláda tak bude například dál podporovat protiruské sankce. O bezpečnosti, ale i rozvoji zbrojního průmyslu mluvili taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Zbraně a střelivo české firmy Colt podle něj tak bude nově používat třeba armáda v Černé Hoře. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až skoro jasno. Večer začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme 22 až 25 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pro poruchu nákladního auta je neprůjezdný pravý pruh v ulici v Hulince v Krhové u Valašského Meziříčí. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné pondělí a vítám vás u poslechu odpoledního Českého rozhlasu Zlín. Před námi jsou dvě společné hodiny, ve kterých uslyšíte třeba o tom, že Kroměříž nově hledá možnosti, jak lépe zadržet vodu a zmírnit dopady povodní, se regionální stopařkou potrénujeme paměť a chybět nebude ani oblíbené zámecké léto. Začneme ale písní Karel Gott a Když muž se ženou snídá. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Karel Gott v Českém rozhlase Zlín. Kroměříž chce být lépe připravená na velkou vodu i další výkyvy počasí. Radnice proto nechá zpracovat novou studii krajiny, která má ukázat, jak území do budoucna upravovat a kde hledat prostor pro účinnější ochranu před povodněmi. Podrobnosti má reportérka Michála Kočendová. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Míšo, co má nová studie Kroměříži a okolním obcím konkrétně přinést?
1: Radnice chce získat podklad, podle kterého bude možné plánovat zásahy v krajině tak, aby lépe zadržovala vodu, ať už při povodních nebo naopak v období sucha. Důležité je právě to, že opatření můžou vzniknout na celém území obce s rozšířenou působností, říká mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
2: Město tak bude moci ovlivňovat úpravy krajiny mimo území Kroměříže proti proudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy.
1: Studie za zhruba 2,5 milionu korun má být hotová nejpozději v prosinci 2028. Město přitom zaplatí jen 5% nákladu, zbytek pokryje evropská dotace.
0: A jaká konkrétní protipovodňová opatření už Kroměříž připravuje?
1: Město chce postupně dokončit ochranu před rozlitím Moravy, ale také menších toků. Kotojetky, Moštěnky, Zacharky nebo Vážanského potoka. Právě ty se při povodních v září 2024 ukázaly jako problematické. Připravuje se například ochrana pravého břehu Moravy od mostu Karla Kryla po soutok s Kotojetkou, další opatření na Kotojetce a Vážanském potoce, včetně retenčních nádrží nebo ochrana levého břehu Moravy. S povodím Moravy kvůli tomu město loni uzavřelo memorandum o spolupráci a se státním pozemkovým úřadem řeší také ohrázování místní části Bílany.
0: Zmínila jsi povodně v roce 2024. Jak vážná tehdy situace v Kroměříži byla?
1: Řeka Morava tehdy vystoupala až na třetí povodňový stupeň. Nakonec se ale udržela v korytě. Větší problémy způsobily právě menší toky. Kotojetka, Zacharka a Vážanský potok. Bahno zaplavilo například domov pro seniory ve Vážanech, odkud museli být lidé evakuováni. Povodeň zasáhla také školu Zámoraví a mateřskou školu ve Štítného ulici.
0: Kroměříž ale zažila ještě mnohem ničivější povodeň, a to v roce 1997.
1: To je pravda. Morava tehdy kulminovala na 725 cm. Samotnou Kroměříž ale neochromila jen voda z řeky. Přitékala také přes pole a lesy od Přerovska a kvůli nefunkčním zpětným klapkám se vracela kanalizací. Zničeno bylo 12 domů a přes 200 bytových a rodinných domů museli jejich majitelé opravit. Evakuovat se tehdy muselo více než 2200 lidí. Škody tehdy přesáhly 900 milionů korun. Od té doby město i správci toků řadu opatření udělali. Upravili koryto Moravy, zvýšili břehy a opravili kanalizace. Na začátku letošního roku Kroměříž také dokončila modernizaci varovného systému za více než 20 milionů korun, který nově pokrývá celé město i jeho místní části.
0: Říká reportérka Michála Kočendová k nové studii krajiny a protipovodňové ochraně Kroměříže. Děkujeme za to a přejeme ti hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Je 14:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Už příští týden usednou žáci a studenti znovu do školních lavic. Září je ale měsícem nových začátků, také nejrůznějších kurzů pro dospělé a seniory. Jedním z nich je klub trénování paměti, který pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se tam vydala zjistit, jak takové trénování paměti vlastně probíhá. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne ze Zlína. Už od 8. září se budou v Krajské knihovně Františka Bartoše jednou měsíčně setkávat lidé, kteří chtějí trochu potrápit své šedé buňky, ale rozhodně ne ve smyslu nějakého testování nebo zkoušení. Klub trénování paměti má být hlavně zábavný a přátelský a ukázat, že paměť se dá trénovat v každém věku. Nejen o tom si dnes povídám s certifikovanou trenérkou paměti a knihovnicí Barborou Resovou, které přeji dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Když se řekne trénování paměti, člověk si možná představí nějaké složité úkoly nebo testy. Co si pod tím ale mají naši posluchači představit ve skutečnosti?
3: Je to, jak jste řekla na začátku, je to hlavně takové přátelské setkání, kdy vlastně zkoušíme si různé paměťové techniky, uděláme si nějaká cvičení, zkoušíme nějaké pracovní listy podle toho, na co je čas a nálada.
2: Vy jste říkala, že když je na to nálada, jaké techniky nebo cvičení si tedy u vás lidé v kurzu mohou vyzkoušet? Můžete dát třeba nějaký jednoduchý příklad toho, s čím se na těch setkáních můžou setkat?
3: Hodně třeba lidi se ptají, jak si mám zapamatovat jméno a tvář někoho známého, tak na to je třeba takový fígl, že když se nám někdo představuje, tak zaprvé musíme se soustředit na toho člověka a nejlépe zopakovat hned to jeho jméno. A potom zkusit si vytvořit rychle nějakou asociaci s tím jménem toho člověka. A třeba, já nevím, když je paní Svobodová, má rozevláté vlasy, tak si takhle spodobnit to příjmení s tou asociací.
2: Takže paní Svobodová má vlastně velmi svobodné vlasy, je to tak? Klub je určený především dospělým a seniorům a podle vás se může zapojit opravdu každý. Je možné začít s trénováním paměti i ve chvíli, kdy má člověk pocit, že už mu paměť neslouží tak dobře jako dřív. Já třeba často zapomínám, co mám nakoupit.
3: Jo, tak určitě je dobrý začít čím dřív, tím líp. A když už vnímáme, že opravdu bychom to potřebovali, tak to je nejvyšší čas začít s trénováním paměti.
2: Takže vidím, vy se na mě usmíváte, že bych možná taky měla začít chodit do toho kurzu. Ještě mi prozraďte, kdy a kde se budete na zájemce těšit a bude potřeba chodit pravidelně, nebo člověk může přijít jen občas, když si bude chtít tu svou paměť trošku procvičit?
3: Tak nejbližší setkání nás čeká teď 8. září od 16:30 v naší skupinové studovně v knihovně. A nemusíte chodit pravidelně, stačí přijít občas, jak vyjde čas, jak je nálada, jak je prostor.
2: Paní Resová, já vám moc děkuji za pozvání i za tipy a loučím se z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, tentokrát z klubu trénování paměti ve Zlíně. A pokud si chcete své šedé buňky také trochu procvičit, klub trénování paměti se bude scházet až do prosince a je zdarma.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Někdy může o životě rozhodnout pár vteřin. V poradně pro zdraví si proto připomeneme základy první pomoci, včetně správného rytmu při masáži srdce. Víte, která písnička vám ho pomůže udržet? To poradí lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbora Truxová-Zuchová, a to 26. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuxová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Po písničce Hany Zagorové je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čase na aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Mojmírem Martanem z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Řekněte nám prosím, jaké je teď počasí na území Zlínského kraje?
2: Tak je slunečno, většinou polojasno, s teplotami od 19 do 24 stupňů.
0: Bude se počasí v průběhu dneška nějak výrazněji měnit?
2: Výrazně se měnit nebude, teploty ještě mohou odpoledne o stupeň nebo i dva někde vyskočit a večer pak začne od jihu přibývat oblačnost a také večer se začne rozfoukávat mírný severovýchodní vítr.
0: Jaký bude zítřek?
2: Noc bude oblačná až zatažená, zejména z počátku a spíše v severní části kraje ještě může být lokálně i méně oblačnosti. A k ránu potom je tu už možnost deště nebo přeháněk a podobná situace bude i ráno a dopoledne. Zmenšená oblačnost se bude zítra přes den objevovat jen výjimačně a na přechodnou dobu. Potom v odpoledních hodinách už potom by srážky byly jen výjimečně a s větší pravděpodobností potom na Vsetínsku. Ranní teploty 15 až 12, v údolích místy kolem 11 stupňů, odpolední teploty 21 až 24, na Vsetínsku chladněji jen kolem 19 stupňů a foukat bude mírný severovýchodní nebo až východní vítr.
0: To bylo tedy úterý. Jak se počasí bude vyvíjet v dalších dnech tohoto týdne?
2: Tak v dalších dnech se bude pozvolna oteplovat. Středa ta přinese ještě více oblačnosti, jen přechodné ubývání oblačnosti na skoro jasno. Pravděpodobnost přeháňky bude už menší než zítra. Noční teploty 15 až 16, odpolední 22 až 26 stupňů. Nejvíce se potom projeví vzestup teplot ve čtvrtek, kdy čekáme odpoledne 25 až 29 stupňů. A ten den bude většinou polojasný až oblačný.
0: Říká Mojmír Martan. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Je 14:30 a posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Obuvnický podnikatel Jan Antonín Baťa zemřel 23. srpna 1965, tedy před 61 lety. Po smrti nevlastního bratra Tomáše převzal v roce 1932 společnost Baťa a významně se zasloužil o její rozvoj i rozkvět Zlína. Za německé okupace emigroval do USA a později do Brazílie, kde založil řadu nových obuvních společností. Zpět do Zlína už se ale nevrátil. Na život Jana Antonína Bati se před časem ptala redaktorka Petra Kopásková Gabriely Končitíkové, nynější ředitelky nadace Tomáše Bati.
1: Kdy se vlastně Jan Antonín Baťa narodil? Některé zdroje uvádějí 7. března, jiné až 11. března roku 1898. Které datum je správné?
2: Tak správné datum je určitě 7. března. Sám Jan Antonín Baťa vždy používal termín 7. března. Narozeniny ve firmě Baťa se slavily 7. března. Kde vznikla ta chyba? S tím 11. březnem si nejsme úplně zcela jistí, ale některé zdroje uvádí, že nejspíše prostě došlo opravdu k lidskému omylu při zapsání do matriky.
1: Po tragické smrti bratra Tomáše v roce 1932 se Jan Antonín ujal vedení firmy Baťa. Ta pod jeho vedením skvétala. Jak se mu to podařilo?
2: Jan Antonín Baťa byl součástí firmy Baťa od velmi raného věku. On už vlastně jako náctiletý přišel do Zlína, Tomáš ho vzal pod svá křídla a vychovával ho de facto, jo, že on mu byl tak jako někdy víc možná otcem než bratrem. Měli velmi intenzivní vztah, Tomáš do něho investoval spoustu energie, času a vysílal ho i na velmi náročné úkoly, které firma potřebovala řešit ve světě. Tím pádem jakoby převzít ty otěže po Tomášovi nebylo až tak pro něho těžké, protože byl tou součástí dlouhé roky předtím a měl sebou bezvadný tým ředitelů a poradců, tak jak ho měl Tomáš Baťa. Takže on opravdu pokračoval v tom díle toho Tomáše s velmi dobrým zázemí, s jasně stanovenými vizemi, které vlastně dále rozvíjel.
1: V roce 1939 Jan Antonín Baťa emigroval. Proč a kam odjel?
2: Otázka emigrace u Jana Antonína Bati je velmi ožehavá i v dnešní době. Já bývám trošičku jakoby skeptická ke všem těm debatám, jestli se měl vrátit, neměl vrátit. Nikdo se nenacházíme v té pozici, aby jsme to vůbec z dnešního pohledu mohli hodnotit. V té době Jan emigroval, protože se cítil ohrožen německým převzetím firmy, kdy reálně hrozilo, že bude zatčen. Jan tehdy využil možnosti odjet na světovou výstavu v New Yorku a už tam zůstal. Pak za poměrně dramatických okolností se k němu vlastně dostal zbytek jeho rodiny a potom z New Yorku pokračuje dál do Brazílie. Tam potom zůstávají opravdu desítky otázek jeho vztahu s tehdejší československou vládou. Zastávají názory, že se měl vrátit do Zlína, protože vedení firmy v podání Huga Vavrečky, Dominika Čipery, Maloty, jo, Marie Baťová se prostě vrátila do Zlína, ale to je tak kontroverzní otázka, jestli ano nebo ne. Třeba ve vzpomínkách Dominika Čipery bylo velmi explicitně popsáno, že mnohdy nevěděli, jestli opravdu některé otázky, které se ve Zlíně řešily, nebudou řešeny tak, že třeba oběsí na továrním dvoře prostě celé vedení firmy a podobně.
1: Jan Antonín Baťa zemřel v srpnu roku 1965 v Brazílii. V té době byl stále komunistickým režimem v Československu považovaný za kolaboranta. Kdy se dočkal očištění svého jména?
2: K očištění jména Jana Antonína Bati došlo až v roce 2007. V té době se o to také velmi zasloužil Tomáš Baťa junior. I díky tady tomu očištění mu byl například navrácen čestný doktorát, který získal. Spoustu institucí se bálo toho očištění, že by pak vlastně firma Baťa nebo vůbec rodina Baťa chtěla zpátky nárokovat majetek a podobně. Hlavním motivem opravdu bylo navrátit tomu jménu Jan Antonín Baťa tu hodnotu.
0: O životě obuvnického podnikatele Jana Antonína Bati, od jehož smrti včera uplynulo 61 let, mluvila Petra Kopásková s ředitelkou nadace Tomáše Bati Gabrielou Končitíkovou.

0: To byl Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Prázdniny pomalu končí a s nimi se blíží i závěr našeho zámeckého léta. Na Šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden. Kam se vydáme tentokrát, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití. Bývaly tady jednak byty zemědělců,

0: jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
1: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
0: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
1: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
0: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
1: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
0: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
1: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
0: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
1: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
0: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
1: Malované trámy a malované omítky, ano.
0: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
1: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
0: Ve své době k čemu sloužila?
1: Byla to obrana hradní věž.
0: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
1: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
0: Má zámek nějakou zahradu, park?
1: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Ve smuteční síni na Novém hřbitově v Luhačovicích se lidé loučí se svými blízkými už 50 let. Věděli jste, že si místo posledního rozloučení zbudovali sami Luhačověné v akci Z? Reportáž o smuteční síni, vystavěné podle návrhu brněnského architekta Vladimíra Paly, si můžete poslechnout už v úterý před 15:30 odpoledne. Poslechu zve Markéta Macháčková.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

To byla Mňága a Žďorp ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. První fotbalová liga má za sebou další kolo a my vám za okamžik shrneme to nejdůležitější. Tak nás poslouchejte i dál.

0: O dalších prohrách fotbalistů z Lína a Slovácka jste už od nás slyšeli. Teď je prostor pro tradiční pondělní ohlédnutí za ostatními zápasy prvoligového víkendu. Velký zájem dopředu budilo vršovické derby mezi Slavií a Bohemians Praha. Do slavistického stadionu v Edenu se totiž vrátili fanoušci.
1: Fotbalová Slavia Praha měla uzavřené tribuny od incidentu v jarním derby se Spartou, při kterém vtrhli fanoušci na hrací plochu. Trest už vypršel a o zaplnění stadionu mluvil trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.
2: Samozřejmě hraje se to pro lidi a bylo cítit, že ty lidi se na to těšili. A pro nás samozřejmě horší na komunikace a na druhou stranu, a to jsme prostě zvyklí, že ten zápas je někdy, jsme takový líp organizovanější, jakoby, ale to prostě k tomu patří a spousta těch nových hráčů, který tady jsou a těch mladších hráčů, tak si vyzkoušet takovouhle atmosféru, že nás čekalo vlastně tohleto derby.
1: Slavia totiž zrovna při návratu fanoušků poprvé v sezóně doma ztratila body. Z Bohemians remizovala 2-2. A i podle trenéra hostí Jaroslava Veselého možná zaplněné tribuny paradoxně pomohly víc Klokanům.
3: Jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nedávali, ale radši tady budu soupeřovat plně stadionu, než tady hrát před prázdněm. A troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a bylo to derby a jako byly tam 4 góly, byly tam emoce, takže z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky.
1: Spokojený byl rozhodně taky útočník brněnské zbrojovky Antonín Vaníček. Při výhře 2-0 v Teplicích vstřelil oba góly. V první lize se trefil po 6leté přestávce a v nadsázce se tak hned přirovnal k jedné z největších světových hvězd.
4: Erling Haaland. Ani jsem to zatím nestřeboval, co to pro ně všechno znamená, ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých, co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si zatím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe.
1: Odlišné emoce zažíval pardubický trenér Jan Trousil. Jeho svěřenci prohráli v Olomouci 1-3 a stále čekají na první výhru v sezóně, do které vstupovali s vysokými ambicemi.
5: My jsme klasicky se nechali dát góla do šatny ze standardní situace, což se prostě opakuje a je to tristní a jestli je pátý zápas, tak jsme dostali ze 10 gólů 5 nebo 6 ze standardních situací, což je špatně a jestli tohle se neodstraní, tak každým zápase budeme trestaný, protože není to jenom fotbal, ale je to standardní situace a v těch jsme prostě žalostní.
1: Zlínští fotbalisté prohráli doma s Libercem 0-1 a stále nemají ani bod. Slovácko v Mladé Boleslavi prohrálo 1-2. Z odehraných zápasů 5. kola pak už zbývá jen výhra Sparty 4-0 na hřišti Artisu Brno. Zápasy Jablonce s Baníkem Ostrava a Hradce Králové z Plzní totiž byly odložené kvůli účasti týmů v předkolech evropských pohárů. Plzeň volného víkendu využila k tomu, že místo odvolaného trenéra Martina Hiského přivedla nového kouče Radoslava Kováče. David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli nedostatku pracovních příležitostí opouští Zlín velká část zahraničních absolventů univerzity. NASA vybrala jako astronomický snímek dne fotografii Perseidů z Valašského Meziříčí. Policie našla pohřešovanou dívku z Ústecka, předali zdravotníkům. Dnes je v regionu polojasno až jasno, na teploměru až 25 stupňů. Začínají odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hitmánkovou. Zahraniční absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně často opouští město kvůli nedostatku pracovních příležitostí. Z dlouhodobých studentů cizojazyčných studijních programů zůstává v Česku asi polovina, ale velká část z nich si pak nemůže najít práci. Stěhují se proto do větších měst. O důvodech mluví pracovník Welcome Centra UTB František Brázdilík.
2: Ty pracovní podmínky tady nejsou plně tak konkurenceschopné, co se týče Prahy nebo Brna, takže řekněme, že nadpoloviční většina z těch, kteří zůstávají v České republice, určitě odjíždí a nakonec pracují v Praze, v Brně nebo v jiném jako větším městě.
0: Fotografie z hvězdárny ve Valašském Meziříčí má ocenění od americké NASA. Americký úřad pro letectví a vesmír v sobotu zveřejnil jako astronomický snímek dne. Jmenuje se Většinou Perseidy a pořídili astronom Jakub Koukal. Je to druhá fotka českého autora, kterou NASA vybrala během jednoho týdne. Co všechno se na noční obloze podařilo zachytit, říká Jakub Koukal.
3: Je to každopádně velká podsta. Toto je můj experiment, protože ty kamery bylo potřeba poskládat dohromady, takže je to včetně skriptu, který jsem si vyvinul sám, který mi ty obrázky transformuje do tohoto tvaru, tak aby to vypadalo jako celoblohový snímek. Pravděpodobně tohle se jim líbilo, že to je fakt jako surový obrázek a to čistě geometrická transformace a napasování těch snímků na sebe.
0: Policisté vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by například zjednodušit jednotné měsíční hlášení. Celkem 11 opatření se bude zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
0: Portál evidence by měl podle ministra Havlíčka ulevit malým a středním podnikům od velkého množství kontrol. Součástí prvního balíčku je například i opatření, které má zaměstnancům zjednodušit nástup do práce. Nově by totiž mohl provést lékařskou prohlídku i praktický lékař. Vláda taky spolu s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a druhý podnikatelský balíček.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až skoro jasno, večer začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme 22 až 25 stupňů a vítr bude slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už pokračuje dobré odpoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Zlín a Anna Randárová jsou s vámi i po 15. hodině. Posloucháte odpolední vysílání s datem 24. srpna. Už od 9. července pro vás sledujeme situaci související s rozsáhlým požárem v centru krajského města. Z budovy 34 ve Zlíně zřejmě už příští týden zůstanou jen sutiny. Demoliční firma tento týden pravděpodobně dokončí bourání zbytku torza. Pro další informace zamíříme už za chvíli do někdejšího baťovského areálu za naším reportérem. Nejdříve, ale první písnička 15. hodiny. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Demoliční firma už tento týden pravděpodobně dokončí bourání torza 34. budovy ve Zlíně. Vlastník objektů, společnost Cream, se tak připravuje i na odvoz velkého množství suti. Na místě máme reportéra Davida Jaburka. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká část ještě zbývá zbourat?
1: Tak z budovy číslo 34 stojí jen velmi málo. V tuto chvíli je to už pouze východní roh a asi tři baťovské bloky do každé strany. Je tedy zřejmé, že pokud se nic neskomplikuje, celý zbytek stavby se tento týden promění v suť. V tuto chvíli se tu nebourá, ale dělníci si chystají prostor pro poslední část demoličních prací. Ve zbývajícím rohu na něj ještě čeká šachta s nákladním výtahem. Podle mluvčího Krýmu Marcela Šmita by ale její rozebrání neměl být problém.
2: To je v podstatě stejný výtah, jako byl v tom jihovýchodním rohu, takže to naopak, tím, že to je identický výtah, tak to bude jednodušší.
0: Změnil se vzhledem k postupu demolice nějak bezpečnostní perimetr kolem budovy?
1: Zatím ne, naposledy se posouval minulý týden ve středu, kdy se zmenšil od závodu firmy Yokohama, tedy od budovy číslo 33. O dalším možném zmenšení bezpečnostní zóny se má podle mluvčího Krýmu jednat po dnešním kontrolním dni. Demoliční firma Statik i zástupci společnosti Krým totiž vyhodnocují dosavadní postup a mají řešit, co dál.
0: Davide, je už jasné, co se bude po demolici budovy dít se sutí?
1: Mluvčí Schmidt zmínil, že Cream hledá firmu na její odvoz a zpracování a pokračuje v přípravách.
2: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu.
1: Podle odhadu Creamu bude z budovy asi 140 tisíc tun suti. Odvážet se zřejmě bude nákladňáky nebo vagóny po železnici.
0: A ví se už něco o tom, proč požár vznikl?
1: Příčiny stále zjišťují kriminalisté spolu s hasičskými vyšetřovateli. Výsledek jejich práce může být známý i v řádu mnoha měsíců. Policisté případ prověřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Ještě doplním, že požár vypukl 9. července ráno, zřejmě v 9. patře 34. budovy, kde měla svůj sklad firma Vasky. Oheň se rychle rozšířil a velká část budovy se záhy zřítila. Požár hasiči likvidovali 2 týdny, demoliční práce teď pokračují 3. týdnem.
0: Tolik ze Zlína od 34. budovy reportér David Jabůrek. Hovořili jsme o demolici torza vyhořelého objektu. Demoliční firma ji zřejmě dokončí už tento týden. Davide, děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Bude čtvrt na čtyři a posloucháte Český rozhlas Zlín, kde pro vás teď máme tipy na zajímavé akce. Město Kunovice zve ode dneška do pátku 28. srpna na tradiční kurz verbuňku. Od 16 hodin začíná kurz pro děti a od 18 hodin pak kurz pro dospělé. Kurz skočného slováckého tance, který je na seznamu nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO, je určen široké veřejnosti a není třeba se na něj předem přihlašovat. Škola lidových tanců má v Kunovicích již svou tradici. Výuka se koná v kulturním zařízení Pálenice v Kunovicích. Týden kultury na Valašsku, který se odehrává v divadelním šapito ve Velkých Karlovicích, má dnes na programu divadelní představení s názvem Smyslu zbavení v podání divadelního spolku Frida. Jemná komedie o nečekaném setkání s něhou i pravdivostí ukazuje, že láska si čas ani místo nevybírá. V režii Jakuba Nvoty se představí Diana Mórová a Martin Trnavský. Začátek představení je v 19 hodin. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je dnes na programu akce s názvem Se zvířátky dědinou. Do 17 hodin můžete vidět ukázky péče o hospodářská zvířata a u objektu číslo 13 si také popovídat o salašnictví, chovu ovcí a zpracování vlny. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín s datem 24. srpna.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Opuštěná zákoutí, chátrající objekty i budovy, kam se běžně nepodíváme. Fotograf Zdeněk Smolka se věnuje urbexu a zachycuje příběhy míst, na která se pomalu zapomíná. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám o tom poví 25. srpna a pozveme i na jeho výstavu ve Valašském Meziříčí. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla písnička Duše do vesmíru. Posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Kouzlo starých časů na vás může dýchnout v železničním muzeu i přilehlém depu historických vozidel v Kroměříži. O malé i velké exponáty pečují členové spolku Kroměřížská dráha. V železničním muzeu ve vlakové stanici v Kroměříži natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Pojďme společně na procházku železniční historií.
2: Vede mě Jan Lípa ze spolku Kroměřížská dráha do železničního muzea, které spolek od roku 2015 provozuje v jedné z drážních budov hned vedle vlakového nádraží v Kroměříži.
1: Tady máme takovou páčku, kterou si nastavíme na schématu kolejiště, kam chceme, aby vlak přijel. Tady si nastavíme na čtvrtou kolej a zvolíme si příjezd. Stiskneme páku vjezd od siluvek. A pomocí mechanických návazností si to zabezpečíme. A teďka jsme, lidově řečeno, prozvonili signalistu na stavidle, že už má něco dělat.
2: Takže takto se za Rakouska-Uherska odbavovaly vlaky.
1: Je to elektromechanické zabezpečovací zařízení ze stanice Moravské Bránice a je to nejcennější exponát, který máme.
2: V muzeu najdeme řadu exponátů, které členové spolku zachránili z jiných nádraží nebo starých půd. Můžete tak obdivovat různá technická zařízení, která zabezpečovala provoz, návěstidla, výhybky i sdělovací techniku. Od telegrafu přes dálnopisy až po telefonní aparáty.
1: Má nejoblíbenější věc zde v muzeu tak je stanční informační zařízení zvané Pragotron, které jistě starší mezi námi znají podle toho typického klapání, jak se tam přepisovalo, kam vlak jede, v kolik přijede.
2: Říká Jan Lípa ze spolku Kroměřížská dráha. Exponáty členové spolku získávali ze stanic, kde už dosloužili, nebo od železničních nadšenců, kteří technické poklady často našli doma na půdě. Ze železničního muzea míříme do historického depa. No a já už jsem zvědavá, co se tady za těmi nenápadnými dřevěnými dveřmi schovává.
1: V našem depu se nachází historický motorový vůz zvaný Hudvínek z roku 1954. Také vlastníme legendární motorový vůz Orchestrion z roku 1982 a k němu i přípojný vůz zvaný Bafík a taky vyhlídkový vůz, který si jistě lidi pamatují, protože nemá okna, který vznikl přestavbou ze služebního vozu.
2: Procházíme jedním z vozů a Jan Lípa už rozsvěcuje světla.
1: My se nacházíme v našem nejstarším motorovém voze a tím je motorový vůz Hudvínek z roku 1955. Je to 454. vyrobený kus v Kopřivnici v Tatrovce. Největší kouzlo samozřejmě dodávají stahovací okna, které doplní ten správný požitek jízdy, ten vítr ve vlasech.
2: A co je hlavní náplní času stráveného prací pro spolek?
1: Muzejnická činnost. Také jízdy historických vlaků, každou letní sobotu na trati do Tovačova. Není to jenom o tom si hrát, ale je to hlavně o té údržbě a o té péči, kterou tomu dáme, takže různé opravy.
2: Pokračuje Jan Lípa.
1: Za založením spolku stáli tři lidé a těmi jsou Martin Čůstal, Jiří Struměnský a Rostislav Kolmačka.
2: Bylo to v roce 2007 při jedné z nostalgických jízd, tehdy ještě pořádaných Českými drahami. Železniční nadšenci se rozhodli, že si založí spolek, který by další takové jízdy pořádal. Z vlakového nádraží v Kroměříži Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Vozidla v historickém depu nejsou jen na dívání. V rámci akce Hanácké léto na kolejích můžete ještě tuto sobotu 29. srpna nastoupit do jednoho z historických vlaků a užít si takzvanou nostalgickou jízdu. Více informací najdete na webu spolku kmdráha.cz.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: 3 minuty po půl čtvrté posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. V řadě domácností bychom našli akvárium. Co všechno rybičky skutečně potřebují a co si promyslet, pokud o akváriu teprve přemýšlíme? To bylo tématem dnešní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín. Ukázku z rozhovoru vám nabídneme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Michal Horák s písničkou Až mi bude 65. Dnes byl hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín akvarista Tomáš Krochal z Kroměříže. Zeptala jsem se ho například na to, jak vybrat správnou velikost akvária, nebo jestli je vhodné pořídit si jen jednu rybku.
1: Měli bychom si promyslet, jaký typ nebo jaké akvárium bychom chtěli, ale věřím, že většina začínajících akvaristů určitě touží po společenském akváriu, to znamená rybičky více druhů, aby to bylo pěkně barevný, zarostlý. Určitě bych se díval po nějakým akváriu, který má objem minimálně těch 60 litrů a víc, protože čím větší akvárium, tím snadněji se vám bude udržovat a odpustí vám ty začátečnické chyby, protože čím budete mít menší objem akvária, vytvoříte ten biotop malinký, tak každý zásah do toho malého množství se vlastně jakoby ta chyba znásobí a může vás to odradit.
0: Kam bychom měli akvárium v bytě postavit? Může být třeba u okna, anebo mu to přímé slunce vadí?
1: Určitě přímé slunce vadí, když na akvárium budou dopadat ranní paprsky nebo chvilku večerní slunce, to by až tak nevadilo, ale určitě ne na přímé denní slunce, protože pak se budete potýkat s řasou a nikdy to neskončí.
0: Je potřeba myslet i na to, jestli poblíž akvária nebude radiátor?
1: Radiátor nebude zas až takový problém, protože teplo z něj bude stoupat nahoru, maximálně bude ohřívat jednu stěnu, ale zase rozumný člověk si nepostaví akvárium přes radiátor.
0: Měli bychom počítat také s váhou akvária, přece jenom pokud budeme mít 60-litrové akvárium nebo víc, tak asi už nebude moc stát na obyčejném kusu nábytku. Jak bychom měli postupovat, jak vybírat?
1: Musíme si vzpomenout na fyziku, litr vody, kilo. Jo, to znamená, vím, že mám 60-litrový akvárium, takže hrubým odhadem bude vážit 60 kg, když tam bude nějaký písek, počítejme 65. Vyhledáme člena domácnosti, který má 65 kg a na ten nábytek ho posadíme. Když ta komoda praskne, tak tam to akvárium nedáme.
0: Taková jednoduchá praktická ano. Pomůcka, jak tedy zjistit nosnost nábytku. Někteří lidé by ale možná uvažovali i o akváriu s jednou rybkou. Tak jaký vy na to máte názor? Je to dobrý nápad?
1: Do začátku určitě ne. Jedna rybka, první, co mě napadne, tak je beta v plastové krabičce, anebo závojnatka ve skleněné kouli. Tohle nikdy nedopadne dobře, protože začátečník nedokáže tu jednu rybičku nakrmit a prostě udělat jí to prostředí tady v tom malém prostoru, tak aby to přežila.
0: Takže paradoxně to může být ta složitá cesta?
1: Přesně tak. Určitě existují akvária, kterým se říká betária, což jsou třeba nádrže o objemu 20-30 litrů, kde opravdu vytvoříte krásný biotop s rostlinkama a ten samec té bety se vám tam předvádí v těch nádherných barvách s roztaženýma ploutvema a ne takovej ten chudáček v té plastové krabičce, jak mu visí ty ploutve, pak dostane plíseň a zemře.
0: Akvarista Tomáš Krochal ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvil i o tom, jaké vybavení by do začátku nemělo chybět a jaké druhy ryb jsou ideální pro začátečníky. Záznam celé poradny si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz v audioarchivu v záznamech dnešní 11. hodiny.
2: Český rozhlas Zlín

0: na prášek srdce rozmělní.
1: To byl Pavel Bobek s písničkou Nedělní ráno. Ani v pondělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín nebude chybět hudební cukrárna mého kolegy Petra Uhříka. Pojďme si ji společně poslechnout.
2: Cukrárna Petra Uhříka.
3: Trochu dějepisu. Daniel Boone byl americký lovec a voják, objevitel cesty přes Apalačské pohoří do Kentucky. Americký lidový hrdina. Ale to se pohybujeme v 18. století. Tak daleko hudebně samozřejmě nepůjdeme, ale to jméno z archivu raných 70. let s chutí vytáhnu. Peter Charles Green si ho vypůjčil ve správném okamžiku. V březnu 72 se celému západnímu světu představil jako Daniel Boone u písničky Beautiful Sunday. Je to jednoduchý popík, text veselý a doslova tam uslyšíme nedělní ráno vzhůru s radostí. Myslím, že si udělám procházku do parku, je to báječný den. Skladba slavila okamžitý úspěch, prodalo se jí přes 2 miliony kopií, například v

Německu zastávala pozici číslo 1 od května do konce června. Daniel Boone je dalším příkladem zázraku jednoho hitu, pak už totiž žádný další neměl. Myslím, že toto je zase typický materiál pro pamětníky, kteří v našem kraji otáčeli anténu na Vídeň a ladili na tuneru se západní normou CCIR frekvenci 99,9. Určitě se najde pár nadšenců, kteří vědí přesně, o čem mluvím. A jak se v roce 72 přicházelo složitě ke stereo nahrávkám.

Necelých 8 minut nás dělí od 16. hodiny. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom humoriádou. Přeji vám pohodové odpoledne a budu se těšit na slyšenou i po 17. hodině, a to u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová,

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně ubylo vandalismu. Cyklostezku u Uherského Brodu do Těšova osvětlují nové solární lampy. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. V noci bude oblačno, nejnižší teploty do 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Díky instalaci bezpečnostních rámů a kamer ubylo v sídle hejtmanství v budově 21 ve Zlíně vandalismu. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková, podle které návštěvníci volně přístupných prostor mrakodrapu ročně poškodili majetek za 100 000 korun. Šlo o poničené historické židle, proražené dveře, rozbité dalekohledy na vyhlídkové terase nebo ulomená sedátka ve výtahu. Lidé bez domova zase znečišťovali společné prostory a toalety.
2: Také těchto případů po spuštění nových bezpečnostních opatření výrazně ubylo. Terčem vandalů se už několikrát stal také oběžný výtah, takzvaný paternoster, který patří k unikátním technickým památkám. Naposled vandal vyryl do jeho obložení několik obrazců. Tato oprava přišla na 20 000 korun.
0: Cyklostezka mezi sídlištěm pod Vinohrady v Uherském Brodě a Těšovem má nové osvětlení. Výbudování 25 sloupů s lampami stálo zhruba 1,75 milionu korun. Více říká místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
3: Občané to využívají jak v docházkovém způsobu do města z Těšova, tak jako cyklisté, a v podzimní a zimních časech je brzo tma a nebylo to osvětleno, čili se tam necítili bezpečně, tak jsme tam nechali instalovat solární veřejné osvětlení.
0: Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by mohla minimální mzda vzrůst o další 2000 korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
0: Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia. Stoupající teploty oceánu podle služby zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a k zesílení bouří.
1: Počasí.
0: V noci bude ve Zlínském kraji oblačno až zataženo. K ránu se můžou vyskytnout srážky. Nejnižší teploty naměříme 15 až 11 stupňů a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v ulici Slínova ve Zlíně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Začíná humoriáda. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí, a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho
6: Já
5: Patrik.
6: Vás všechny zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jeden.
5: Ty taky, ty jsi čím nahobenější.
6: No, to je super.
5: A vyřej, svalnatější.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze. Venčoviče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já vás samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozorně
6: ale opravdu. A já tě upozorňuji. A ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
6: no,
5: jistě, budeme dodržovat
6: pravidla. No ne, nedodržovat, no dodržovat, prostě dodržovat. Nějaký trestíky, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
5: začíná
6: pojďme se spát. Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrcnutej katastrofou.
3: Jo, skoro, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to no, by bylo to je hezké cestování, so, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráj, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl 9, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:30, no seš doma. No. Tady na laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju.
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě Jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držák kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zvěděl. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný. na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí. Jo.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký bystorky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže to od 11. hodin 29. Krásný. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je. Nikdo asi netuší, že s námi
3: mě.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den. A dal by si to ozývat ještě jednou.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvy si hák ve vlaku. Ještě jednou pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám. No, tak, ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád tyhle anekdoty z tunelu.
9: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No to, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až vody je vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak fajn.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Žel se ho považte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím vás.
8: Počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom nedivte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladnu, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sunejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
8: Vy šašku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu z 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
10: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
9: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
9: A o čem, smím-li vědět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
9: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlkem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samé. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
3: jsou,
2: to v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní. A můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle, poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano. Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni se vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizině lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál, krásný detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce. Jo. A to jsem jako zažívám
2: krásně.
3: Kolik toho
2: ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, Ale my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie. A on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to dvakrát, on takhle mluví, on byl takhle veliký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čověče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali, tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, znovu, jasně. Ano.
3: No tak to je to.
1: Dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně, jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Abys mě to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech, musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, až, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu, takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Pelhřímově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprnili v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prej ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě. Protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu. A ona taková jemná. A ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě,
1: taky s tebou něco takového dělal?
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, ten samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, anebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové, zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře, děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu, na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No?
3: Někdo tam je? A nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý
3: ano.
6: Den. Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme, my vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap, mám vás ráda a přeji, ať se vám daří a vybírám pana Novotného pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, je tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už je

0: a Manuela a ona si měl svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsem ještě... Já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale... Dopustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to jsem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli je na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá? Já to vůbec nejsem schopný pochopit, jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečenej, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
1: Patriku, viď?
2: Odchody
3: jako z domu. Měl pravdu, to je to tak jenom.
2: No jo, jo, potvrzuješ to, že
3: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pamu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
2: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
3: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
2: Jaký byl pak návrat domů?
3: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka. Teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju.
2: Ano.
3: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, že jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče. Já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, Ty to bych musel být přeci uchyl,
2: kdybych šel do zase divadla, do divadla.
3: To bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
2: Ano, nebo uklízí.
3: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám

0: sobě.
1: Martin Zounar je náš hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích dvou soubojích nevyhrály.
0: No, počkej, říkej.
1: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování, buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den, telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
1: Děkujeme. Vám taky, díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas, dobrý den.
3: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
3: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. Nakonec. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný. Pepo, otevři dveře.
7: Spěchám.
6: Rychle, Pepo, rychle. Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
7: pane
6: to zkusit.
7: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
7: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Ale, pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera. A zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
8: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
0: Humoriáda.
1: Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
4: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
4: Tak zase na příští Humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. To tu jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Od 1. září začnou strážníci ve Zlíně měřit úsekovou rychlost na dvou nových místech, v ulici Štefánikova a v místní části Mladcová. Mistřice za 10 milionů korun kompletně opravili školu. Důvěra lidí v českou ekonomiku klesla, důvodem jsou i obavy z dalšího zdražování. V noci bude oblačno, teploty do 11 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Od 1. září přibudou ve Zlíně dva nové úseky s měřením rychlostí. Kamery budou kontrolovat řidiče na Štefánikově ulici a v místní části Mladcová. Nové úseky vybrali strážníci na základě podnětů místních obyvatel i výsledku vlastního měření. Na Mladcové budou kamery kontrolovat rychlost na hlavní silnici. Kde přesně bude měřený úsek na Štefánikově ulici, popisuje ředitel městské policie Zlín Milan Kadníček.
4: Začínáme nad přehradou Zlínskou. Bude to celý průběh ulice Štefánikovy a budeme končit kolem zastávky při odbočce, která vede dolů na hlavní cestu Tomáše Bati, dále potom k nemocnici. Takže celý ten úsek té Štefánikovy.
2: Od října by potom měly přibýt další dva úseky s měřením rychlosti ve zlínské místní části Štípa Kostelec a v Klečůvce. V Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku dokončili rekonstrukci základní školy. Co všechno práce za téměř 11 milionů korun zahrnovaly, upřesňuje nezávislý starosta obce Vlastimil Jánoš.
5: Kompletně zateplení, výměna oken, výměna dveří, vnitřních dveří, zateplení půdy, kompletně nová elektroinstalace, klimatizace, jak v ředitelně, tak ve sborovně, rekuperace ve všech třídách, plus vlastně tam je kompletně celá nová kotelna s tepelnýma čerpadla s kondenzačním kotlem.
2: Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky, počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si můžou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
6: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
2: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatku nepokryjí své náklady. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu oblačno až zataženo, kránou možnost výskytu srážek, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a povane mírný vítr. Zítra čekejte ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ráno místy srážky, nejvyšší teploty budou 22 až 27 stupňů a vítr bude mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto se srazilo s cyklistou v ulici Průmyslová v Uherském Hradišti a dvě osobní auta havarovala na D55 na 42. kilometru u Babic na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Přeji vám krásné odpoledne a vítám vás u Dne v kraji s datem 24. srpna. Máme necelých 5 minut po 17. hodině. Dnes se v naší zpravodajské hodince zaměříme na zdražení tepla ve Valašském Meziříčí, pozveme vás na festival do Bílovic na Uherskohradišťsku a připomeneme i výročí úmrtí obuvnického podnikatele Jana Antonína Bati. Dnešní Den v kraji zahájíme písničkou Pavla Nováka Malinká. Přeji vám pohodový poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Pokračovat budeme s zpravodajským souhrnem, který dnes připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být na hrubou zbourána do konce týdne. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisté. Jasná zatím není ani výše způsobené škody. V budově mělo sklady několik firem, které po požáru přišly o své zboží. 10,5 milionu korun si vyžádá rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Návojná na Valesko-Kloboucku. Cílem je modernizace zázemí pro dobrovolné hasiče a rozšíření místního kulturního sálu. Část vynaložených nákladů pokryje dotace, pokračuje nezávislý starosta obce Alois Smolík.
3: Věřím, že výsledek bude stát za to a nově opravené prostory budou důležitým místem pro hasiče, spolky i společenský život celé obce.
2: Strážníkům ve Vsetíně se osvědčila nová vyhláška, podle které můžou z veřejných prostranství vykázat lidi, kteří tam bivakují. Vyhláška platí na Vsetíně něco přes měsíc. Palačovskou spojku si lidé vyzkoušejí dřív, než na ní vjedou auta. Ředitelství silnic a dálnic pro ně na dokončovaném úseku mezi Lešnou a Palačovem chystá na 12. září den otevřené silnice. Co všechno tam pro lidi připravili, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Na 4-kilometrovém úseku vyhradíme cestu pro běžce, cyklisty i bruslaře. Návštěvníky čeká doprovodný program, ukázka stavební techniky i soutěže. Společně tak oslavíme dokončení klíčové spojnice, která Valašsko přiblíží k dálniční síti.
2: Po sobotní nehodě v Luhačovicích na Zlínsku zemřel senior. Podle policistů jej srazilo auto na přechodu pro chodce. K účasti na nehodě se přihlásil nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák. Uvedl, že je připraven spolupracovat s policií. Okolnosti nehody ale nechtěl komentovat. Řidič auta měl podle mluvčí Moniky Kozumplíkové negativní dechovou zkoušku na alkohol. Policisté také vyzvali svědky nehody, aby se ozvali na linku 158. Radnice v Napajedlích na Zlínsku dokončila pilotní projekt podpory domácího kompostování. Majitelům rodinných domů během letošního roku poskytla 100 zahradních kompostérů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tisíce domácností ve Valašském Meziříčí si od září připlatí za teplo. Městská společnost CZT jim zvedá zálohy o pětinu. Horkou vodu vyrábí z páry a rozvádí do bytů horkovodem. Zdražení firma oznámila lidem před pár dny. Chtěla tak předejít tomu, aby domácnostem přišel na konci roku vysoký nedoplatek.
1: Tak tady už to zdražení bylo jednou, ale oni to pak dokázali, že to nakonec nestalo tolik, kolik mělo být, takže to slevnili.
2: Budete šetřit?
3: To tak děláme pořád už teď, poslední dobou.
4: Je to asi nezbytné. Takže když to dneska zdražujete všechno, to, co chcete tady potom, co se tady děje všude ve světě.
5: Říkají místní lidé, kteří se o tom, že od září zdraží teplo z horkovodu o pětinu, dozvěděli před pár dny. Zálohy si připlatí zhruba 5 500 domácností, které společnost CZT zásobuje horkou vodou vyrobenou z páry. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše má navýšení předejít vysokým nedoplatkům.
6: Městská společnost CZT se snaží předejít případným nedoplatkům ve vyúčtování konečné ceny tepla za rok 2020. Průměrná domácnost, která ročně spotřebuje zhruba 20 GJ, si tak za celý rok připlatí přibližně 4 000 korun.
5: Za zdražením stojí dražší zemní plyn, vysvětluje zástupce společnosti CZT Valašské Meziříčí Josef Gába.
7: Bohužel tím, jak Amerika, prezident Trump a jeho kamarádi napadli Irán, tak cena zemního plynu z těch 40 eur vyletěla na 60 eur okamžitě od 1. března.
5: Zemní plyn tvoří v ceně tepla ve Valašském Meziříčí 8 z 10 korun nákladů. Firma s letošní cenou dopředu počítala.
7: A jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo o těch 40% nahoru, tak nám přepočtu to skočilo na 1295 korun. O 200 korun dražší průměrná cena tepla z horkovodu ve Valašském Meziříčí.
5: Zálohy proto zvedla raději teď na začátku podzimu. Podle vedení firmy si zatím nikdo nestěžuje. Účetní hlásí klid.
7: Ku podivu jsem se ptal holek v účtárně a říkali, šéfe, žádná hrůza, nikdo nijak nevolá, jak kdyby lidé počítali s tím, že to dopadne i na to cenu tepla. Zatím se nikdo nebouří.
5: Je to podle něj i proto, že si lidé nesnížili zálohy.
7: Takže lidé mají předplacený v zálohách i letošní rok.
5: Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Hřmanský.
8: Plyn kvůli situaci horumském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu. Je to ale pořád jen záloha, takže skutečnou cenu budeme znát až po konci roku a případné úspory se do ní samozřejmě promítnou.
5: Pokud se konflikt na Blízkém východě neuklidní, počítá CZT s tím, že se cena udrží okolo 1200 korun i příští rok. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Někdy může o životě rozhodnout pár vteřin. V poradně pro zdraví si proto připomeneme základy první pomoci, včetně správného rytmu při masáži srdce. Víte, která písnička vám ho pomůže udržet? To poradí lékařka zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Barbora Truxová-Zuchová, a to 26. srpna. Na společný čas se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce od skupiny Nazaret se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Mojmírem Martanem. Pěkné odpoledne.
2: A dobrý den.
0: Řekněte nám prosím, jaké máme teď počasí ve Zlínském kraji?
2: Máme slunečno s malou oblačností a teplotami od 19 do 24 stupňů.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: Tak už večer začne od jihu pozvola přibývat oblačnost, takže v průběhu noci se bude postupně zatahovat, bude oblačno až zataženo a kránu nelze vyloučit na některých místech déšť nebo přeháníky. Teploty budou klesat na 15 až 12 stupňů, v údolích ale může být ještě trošku chladněji i kolem 11 stupňů. Rozfoukávat se bude mírný severovýchodní až východní vítr, na Vsetínsku zůstane vítr převážně slabý.
0: Co říká předpověď na zítřek?
2: Zítřek bude spíše se zvětšenou oblačností, ta zmenšená bude jen výjimkou a na přechodnou dobu. No a zejména ráno a dopoledne se na některých místech může objevit déšť nebo přeháníky. Potom už srážky budou spíše neojedinělé, s větší pravděpodobností jen na Vsetínsku. 21 až 24 stupně budou nejvyšší odpolední teploty, chladněji na Vsetínsku tam jen kolem 19 stupňů a i přes den povane mírný severovýchodní až východní vítr.
0: To bylo tedy úterý. Jak se počasí bude vyvíjet dál?
2: Středa bude oblačná až zatažená, jen přechodně bude ubývat oblačnost až na skoré jasno, a to hlavně v těch poledních hodinách. S menší pravděpodobností se mohou objevit slabší přeháníky. 15 až 11 stupňů budou ranní teploty, 22 až 26 nejvyšší odpolední a foukat bude slabý, přes den přechodně i mírný severovýchodní nebo východní vítr.
0: Říká Mojmír Martan ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byly No Name ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. V pátek a v sobotu ožijí Bílovice na Uherskohradišťsku festivalem Wi-Fi Čven. Koná se v prostoru, který se jmenuje Pole designu. Ve vysílání nám ho představil kurátor platformy Pole designu Richard Vodička, který nastínil i program akce.
1: To je vlastně poněkud zvláštní, protože jedná se o bývalé jednotné zemědělské družstvo, které postupně v letech předěláváme na nějaký výrobně kulturní areál, takže je to taková poměrně zajímavá věc, že nacházíme se v jakémsi jako zemědělském brownfieldu, který se pomalu snažíme zabydlovat a dělat ho příjemný a útulný, což možná může na první poslech znít jako skoro neuvěřitelně.
0: Program festivalu je letos nabitý. Na co se návštěvníci mohou těšit?
1: My máme poměrně silný hudební, vlastně i divadelní line-up, nebo vlastně ty interprety, ale to se všechno dá jako samozřejmě dočíst na webu, Iva Bitová, Om Square, Midi lidi a tak dále, ale my bychom moc rádi byli, aby návštěvníci nás nevnímali jako hudební festival, ale jako multižánrový. My vlastně chceme komunikovat věci jako vnímání prostoru, design, výtvarné umění a tady tyto, možná tady tento obsah, který není třeba divácky až tak úplně atraktivní oproti nějakým jako hvězdným jménům. Ano, a to se snažíme už vlastně 9. rokem tak trošku těm lidem zpřístupňovat, komentovat to a vlastně jako vytvářet atmosféru, která ukáže, že toto jsou vlastně taky důležité stránky jako toho kulturního provozu, když to tak nazvu.
0: Ano, festival je tedy multižánrový a naznačili jsme, že na své si přijde skutečně každý. Připomeňte tedy ještě prosím, kdy a kam mohou zájemci na festival Wi-Fi Čven dorazit?
1: Jedná se o dvoudenní venkovní setkání a my začínáme v pátek, rozjíždíme to kolem 15. hodiny, pak to nabíhá ten program až třeba možná někde do půlnoci nebo i díl, takže ten pátek 28. srpna a pak sobota zase jsou tam i nějaké dětské věci, nějaký dětský obsah tam bude i třeba i v dopoledních hodinách a pak zase to odpoledne naběhne do plného programu, včetně rozhovorů s Lucí Výbornou nebo nějakým jako profesními rozhovory. Myslím si, že to bude bohaté, že si tam může každý najít to svoje. Den v kraji.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Mumuland pokračuje Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Ze zahraničních studentů Zlínské univerzity Tomáše Bati, kteří sem přijedou za cizojazyčným studijním programem, jich až polovina zůstává v Česku. Jen menšina ale žije dál ve Zlíně. U místních firem totiž zpravidla nemůžou najít uplatnění. Univerzita se proto snaží obě strany aktivně propojovat.
1: V Barumu pracuju přes 3,5 roku. Ze začátku tam byla jazyková bariéra, ale rychle si to sedlo. Pozici mi doporučila jedna vyučující na univerzitě a nejprve mě nevzali, ale pak jsem to zkusila přes pracovní stáž a teď už jsem normálně zaměstnaná.
2: Popisuje Sara z blízkovýchodního Kurdistánu, jak se jako zahraniční studentka dostala k práci na plný úvazek. V otrokovickém Barumu dělá programátorku. Jinou zkušenost s uplatněním po studiu ve Zlíně má Mexičan Carlos. Na univerzitu Tomáše Bati šel za doktorským studiem kvůli profesoru Karlu Kolomazníkovi, expertovi na zpracování odpadů z koželužského, potravinářského i textilního průmyslu.
3: Nejdřív jsem myslel, že tu jen udělám doktorát, ale každý den si mě Zlín i univerzita získávali svou kvalitou. Když jsem studia dokončil, dostal jsem nabídku pokračovat ve spolupráci s profesorem Kolomazníkem a s radostí jsem to přijal.
2: Ve Zlíně žije už 16 let a je tu maximálně spokojený. Na UTB je zaměstnaný jako vědecký pracovník. Poslední roky k tomu navíc přednáší studentům. Těch zahraničních, kteří chtějí zůstat v Česku i po studiu cizojazyčného programu na Zlínské univerzitě, je zhruba polovina. Velká část z nich ale ve městě nezůstane, vysvětluje František Brázdilík z Welcome Centra Univerzity Tomáše Bati.
4: Ty pracovní podmínky tady nejsou plně tak konkurenceschopné, co se týče Prahy nebo Brna, takže řekněme, že nadpoloviční většina z těch, kteří zůstávají v České republice, určitě jako odjíždí a nakonec pracují v Praze, v Brně nebo v jiném jako větším městě.
2: Univerzita se proto aktivně snaží propojit studenty s firmami v okolí, tak jako v případě Sary.
4: Je to šance pro ty studenty, kdy oni můžou ukázat těm firmám, jak ti cizinci jako myslí, jakým způsobem pracují, jak reagují a pak budou i ty firmy připravenější, co se týče jako vstupu na ty zahraniční trhy, protože už budou znát třeba i tu mentalitu těch lidí, se kterými pak budou pracovat.
2: Zdůrazňuje Brázdilík, že udržet zahraniční absolventy ve Zlíně může být prospěšné pro všechny strany. David Jabůrek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: To byl Petr Muk ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Obuvnický podnikatel Jan Antonín Baťa zemřel 23. srpna 1965, tedy před 61 lety. Po smrti nevlastního bratra Tomáše převzal v roce 1932 společnost Baťa a významně se zasloužil o její rozvoj i rozkvět Zlína. Za německé okupace emigroval do USA a později do Brazílie, kde založil řadu nových obuvních společností. Zpět do Zlína už se ale nevrátil. Na život Jana Antonína Bati se před časem ptala redaktorka Petra Kopásková Gabriely Končitíkové, nynější ředitelky nadace Tomáše Bati.
1: Kdy se vlastně Jan Antonín Baťa narodil? Některé zdroje uvádějí 7. března, jiné až 11. března roku 1898. Které datum je správné?
2: Tak správné datum je určitě 7. března. Sam Jan Antonín Baťa vždy používal termín 7. března. Narozeniny ve firmě Baťa se slavily 7. března. Kde vznikla ta chyba? S tím 11. březnem si nejsme úplně zcela jistí, ale některé zdroje uvádí, že nejspíše prostě došlo opravdu k lidskému omylu při zapsání do matriky.
1: Po tragické smrti bratra Tomáše v roce 1932 se Jan Antonín ujal vedení firmy Baťa. Ta pod jeho vedením skvétala. Jak se mu to podařilo?
2: Jan Antonín Baťa byl součástí firmy Baťa od velmi raného věku. On už vlastně jako náctiletý přišel do Zlína, Tomáš ho vzal pod svá křídla a vychovával ho de facto, jo, že on mu byl tak jako někdy víc možná otcem než bratrem. Měli velmi intenzivní vztah, Tomáš do něho investoval spoustu energie, času a vysílal ho i na velmi náročné úkoly, které firma potřebovala řešit ve světě. Tím pádem jakoby převzít ty otěže po Tomášovi nebylo až tak pro něho těžké, protože byl tou součástí dlouhé roky předtím a měl sebou bezvadný tým ředitelů a poradců, tak jak ho měl Tomáš Baťa. Takže on opravdu pokračoval v tom díle toho Tomáše s velmi dobrým zázemí, s jasně stanovenými vizemi, které vlastně dále rozvíjel.
1: V roce 1939 Jan Antonín Baťa emigroval. Proč a kam odjel?
2: Otázka emigrace u Jana Antonína Bati je velmi ožehavá i v dnešní době. Já bývám trošičku jakoby skeptická ke všem těm debatám, jestli se měl vrátit, neměl vrátit. Nikdo se nenacházíme v té pozici, aby jsme to vůbec z dnešního pohledu mohli hodnotit. V té době Jan emigroval, protože se cítil ohrožen německým převzetím firmy, kdy reálně hrozilo, že bude zatčen. Jan tehdy využil možnosti odjet na světovou výstavu v New Yorku a už tam zůstal. Pak za poměrně dramatických okolností se k němu vlastně dostal zbytek jeho rodiny a potom z New Yorku pokračuje dál do Brazílie. Tam potom zůstávají opravdu desítky otázek jeho vztahu s tehdejší československou vládou. Zastávají názory, že se měl vrátit do Zlína, protože vedení firmy v podání Huga Vavrečky, Dominika Čipery, Maloty, jo, Marie Baťová se prostě vrátila do Zlína, ale to je tak kontroverzní otázka, jestli ano nebo ne. Třeba ve vzpomínkách Dominika Čipery bylo velmi explicitně popsáno, že mnohdy nevěděli, jestli opravdu některé otázky, které se ve Zlíně řešily, nebudou řešeny tak, že třeba oběsí na továrním dvoře prostě celé vedení firmy a podobně.
1: Jan Antonín Baťa zemřel v srpnu roku 1965 v Brazílii. V té době byl stále komunistickým režimem v Československu považovaný za kolaboranta. Kdy se dočkal očištění svého jména?
2: K očištění jména Jana Antonína Bati došlo až v roce 2007. V té době se o to také velmi zasloužil Tomáš Baťa junior. I díky tady tomu očištění mu byl například navrácen čestný doktorát, který získal. Spoustu institucí se bálo toho očištění, že by pak vlastně firma Baťa nebo vůbec rodina Baťa chtěla zpátky nárokovat majetek a podobně. Hlavním motivem opravdu bylo navrátit tomu jménu Jan Antonín Baťa tu hodnotu.
0: O životě obuvnického podnikatele Jana Antonína Bati, od jehož smrti včera uplynulo 61 let, mluvila Petra Kopásková s ředitelkou nadace Tomáše Bati Gabrielou Končitíkovou.

0: Po písničce Aby je tu závěr pondělního dne v kraji a pozvánka k dalšímu poslechu našeho vysílání. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Já se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměříž navýší počet pečovatelů v terénní službě. Kvůli nedostatku pracovních příležitostí opouští Zlín velká část zahraničních absolventů univerzity. Hydrologické sucho v Česku i po víkendových deštích trvá dál. Zítra bude oblačno, na teploměru až 27 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Radní v Kroměříži schválili navýšení pracovních úvazků v přímé péči u městské pečovatelské služby Curare. Její pracovníci se starají o 115 klientů, kterým pomáhají při podávání jídla a pití nebo osobní hygieně v domácím prostředí. Zajišťují klientům nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla, doprovod při návštěvách úřadů, lékaře či školy. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
2: Rada města rozšířila pečovatelskou službu o další dva úvazky. Důvodem je to, že v pořadníku je aktuálně dalších 37 klientů, z toho 30 má trvalé bydliště v Kroměříži a navíc 9 dalších klientů žádá rozšíření stávající péče. Posílení personálních kapacit pomůže tuto poptávku uspokojit a také podpořit rodiny, které o své blízké pečují doma.
0: Zahraniční absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně často opouští město kvůli nedostatku pracovních příležitostí. Z dlouhodobých studentů cizojazyčných studijních programů zůstává v Česku asi polovina, ale velká část z nich pak nemůže najít práci a tak se stěhují do větších měst. O důvodech mluví pracovník Welcome Centra UTB František Brázdilík.
3: Ty pracovní podmínky tady nejsou plně tak konkurenceschopné, co se týče Prahy nebo Brna, takže řekněme, že nadpoloviční většina z těch, kteří zůstávají v České republice, určitě někdo odjíždí a nakonec pracují v Praze, v Brně nebo v jiném jako větším městě.
0: Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání ústřední komise pro sucho to řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například v povodí Vltavy spadlo v minulých dnech od 30 do 50 mm srážek, místy i 90 mm, což ale pomohlo jen krátkodobě.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
0: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu oblačno až zataženo, kránu místy srážky. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo, ráno občasné srážky a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici 1/57 v Krhové na Valašsko-Meziříčsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná podvečerní Morava krásná zem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

K poslechu Moravy krásné země vás pozvali chlapci ze Zlína. Byla to přímo Frištátská Javořina, která v úvodu zahrála polku Libora Mikla a Dalibora Kozmíka. Pohodový večer při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké dnes budou písničky ze srdce? Pro pana Milana Makovičku to bude ta jeho nejoblíbenější Komenská vesnička. A Marek Verbík z Lanžhota mě upozornil na písničku, která se už velmi dlouho nehrála. Podle našich záznamů se naposledy hrála 14. února 2014. Je to polka Uvidíš, až přijdeš k nám. No a vy určitě uslyšíte další pěkné písničky, které jsem pro vás vybrala. Ještě připomínám, že svátek mají u nás i na Slovensku Bartolomějové. Blahopřeji. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už legrůti.

0: v podání Legrutu zazněla krásná písnička Antonína Michny Pojď se mnou. No a já už mohu pozdravit v Těmicích Tomejčíkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní Ostra a celý rozhlas Brno. Chtěl bych popřát nejlepším kamarádům, a to Radimovi Sovovi a Anice Sovové, jak manželům, jako jsou to manželé, že? Dobřence. Radim zítra má sváteček a Anička ve středu narozeniny. Tak bychom jim chtěli popřát oběma pevné zdraví, rodinné pohody, úspěchu práci, boží požehnání a radost děvčátek.
0: No mají moc šikovná. Ano, oni mají moc šikovná děvčátka.
1: Velice, ano. No. Hudebně nadaná.
0: Hudebně velmi ano. Nadaná děvčátka. Občas ano. Mě Radim poslal nějaké fotografie, kde byli v krojích. Je vidět, že u nich ta lidová tradice se dodržuje. Tak to byl milý pozdrav pro manžele Aničku a Radima Sovovi z Bzence. Já je tedy také zdravím. No a vy tedy ještě vyříte pozdrav své milé manželce. Paní Tomejčíkové. Jo?
1: Ano.
0: Tak jo.
1: A ještě prozradím na Radima, že hrává v kostele na Varhany.
0: Tak to je celá muzikantská rodina totiž, pane Tomejčíku. Jo, jo.
1: Ano,
0: tak já jsem ráda, že tento...
1: Mějte hezky, paní Ostra.
0: Vy také.
1: Já vám přeju hodně zdravíčka, taky božího požehnání a to vám přejeme s manželkou oba dva.
0: Takže já vás oba dva zdravím a doufám, že i písničky se budou líbit. Naschledanou.
1: Určitě.
0: Naschledanou. No a teď už se vracím k poledním prázdninám u babičky. No tak pokud jste neposlouchali, tak já vám tedy řeknu, že dnes nám zaspíval 8letý mládenec Ivančic Tomáš Tuza. A zpíval písničku, kterou já tedy jsem slyšela úplně poprvní. Jmenuje se Povídala chrpa kytkám. Byla docela vtipná ta písnička. Říkal mě, že se tu písničku naučil ve škole. V hodinách zpěvu, teda v hodinách hudební výchově se učí hlavně o hudebních nástrojích. Sám tedy Tomáš mě říkal, že hraje na flétnu, že měl super prázdniny, byl na Šumavě a tam měl úžasný zážitek. Poprvé v životě se totiž podíval za hranice České republiky, no ale už se těší do školy, hlavně pak na milou kamarádku June z Anglie. Tak Tome, já tě ještě jednou zdravím, ještě jednou přeji krásný zbytek prázdnin, užij si, no a v té škole ať se ti daří. A pokud byste si vy chtěli poslechnout, jak zpíval Tomáš Tuza, nebo jak zpívali třeba jiné děti, tak si naleznete náš rozhlasový web, tam si najdete celodenní záznamy a už si najdete datum příslušné, hodinu a můžete poslouchat. Jenom upozorňuji, že archivuje se v tomto audio archivu pouze měsíc, takže pokud byste chtěli si poslechnout třeba zrovna ty prázdniny u babičky, které byly začátkem července nebo v polovině července, tak bohužel už to nikde nenajdete. No a rodinná vstupenka do zoologické zahrady platí. Poslední vylosovaný bude v neděli 30. Tak já ještě jednou všem těm dětem, kteří měli tu odvahu se dovolat a ještě nám zbývá 1, 2, 3, 4, 5 dnů, tak jim děkuji za jejich odvahu a za jejich opravdu úžasný zpěv, někdy to bylo skoro na profesionální úrovni. Tak jo, tak krásné prázdniny, zbytek prázdnin a v novém roce, až se všem daří v novém školním roce. No a pro všechny milé posluchače tohoto pořadu, teď směs písní Jiřího Wolfa.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak to byli Vracoviáci, no a já vám všem přeji ještě jednou pěkný večer. A já tady jsem našla přání, které mělo být odvysíláno 22. srpna, ale bohužel nebylo asi s největší pravděpodobností, protože je tady napsáno dobrý den, chceme se zeptat, proč nebylo odvysílané moje přání. Tak já to vysvětlím, z jakého důvodu asi nebylo, protože toto přání, které následně přečtu nebo předám, bylo posláno na pořad, na adresu pořadu Morava krásná zem. No a jak víte, tak Morava krásná zem se vysílá pouze ve všední dny. Pakliže to chcete vysílat o víkendu, tak vy musíte poslat na adresu pořadu Blahopřání a to je blaho@bo.rozhlas.cz. Pak, když to pošlete na Moravu, tak opravdu se může stát, že to nebude odvysíláno. Takže já to tedy předám. Tady napsáno dnes, čili 22. srpna se dožívá pěkného životního jubilea 80 roků života paní Anna Ozabalová z Čáru. Přejeme jí hodně božích milostí, mnoho zdraví a pohody. No a to jí ze srdce přeje Slávka s rodinou. Tak doufám, že paní Anna poslouchá i Moravu krásnou zem a že si užila přání, které jí poslala Slávka s rodinou. No ale teď už přichází na řadu. Vlastně ještě si vezmu další dopis. 18. srpna měli svátek moje manželka Helena Peřinová a dcera paní magistra Helena Miklíková z Brumovic. Dodatečně vše nejlepší. No a dnes má 71. narozeniny moje manželka Helena. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti přejí manžel Miroslav, dcery Helena a Irena a synové Zdeněk a Miroslav s rodinami. Za všechny posílají sladkou pusu nejmladší vnuk Krištůfek, vnučka Verunka a pravnučka Laila Peřinovi. No a teď už zdravím a pěkný večer přeji panu Milanovi Makovičkovi ze Štítar. Pane Milane, právě teď už pomalu, ale jistě přicházejí Komňané s tou vaší komenskou vesničkou.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem. Jsem ráda, milí přátelé, pokliže vám písničky přinášejí radost. No ale určitě radost velkou měl pan Milan Makovička ze Štítar, protože před chvíličkou zazněla ta jeho oblíbená komenská vesnička Václava Maňase mladšího a Marie Baránkové v podání Komňanů. Tak ještě jednou pěkný večer, pane Milane. No ale teď tady mám... No, takovou smutnou záležitost. Paní Helča Jurčíková prožívá velmi těžké období v těchto dnech a poslala mi takovou velmi smutnou fotografii. No, paní Helčo, já bych vám přála hodně síly. Je to opravdu jedna z nejtěžších chvil v životě maminky nebo tatínka, tak buďte silná, buďte statečná a já doufám, že i písnička vám může přinést radost a bude to veselá písnička, paní Helčo, tak doufám, že se alespoň trošičku usmějete, protože chápu, že jednak jste na tom zdravotně velmi špatně a jednak tedy to, co se stalo, samozřejmě vám k vašemu stavu vůbec nepřispělo. Takže držte se, přeji, aby se zdravíčko alespoň trošinku zlepšilo. No a ta veselá písnička, sama jsem zvědavá, je písnička, na kterou mě upozornil Marek Verbík z Lanžhota. Já jsem se, Marku, dívala, naposledy jsme ji hráli 14. února 2014, což je skutečně velmi dlouhá doba, tak si teď je zase poslechneme a je to polka Uvidíš, až přijdeš k nám.
0: Český rozhlas Zlín.

0: No tak to byla skutečně podařená písnička. Marku Verbíku z Lanžota moc děkuji za tuto připomínku. Přeji krásný večer. Byla to písnička Tomáše Matuly a Marie Matulové a hrála Lhoťanka. No a mezi tím, co jsme poslouchali tuto opravdu veselou písničku, tak se mě dovolal předcházející příjemce písničky Ze srdce a tím je pan Milan Makovička ze Štítar. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jiřinko. Já vás velice moc zdravím. Vaši kolegyni nebo kolegu a všechny posluchače a dechovkáře. Jiřinko, já bych vás velice chtěl poděkovat za to, za ty písničky, co vysíláte a za to, že nezapomínáte, co je pro mě dobrý. Chtěl bych vám velice moc poděkovat, popřát vám hodně zdraví, hodně štěstí, úspěchu a spokojenosti. Jiřinko, a písničku bych chtěl věnovat, já to těžko říkám, ale teď jsem volal synovi, který je 24-hodinový ležák, aby si poslechl tu písničku, která je opravdu pěkná. A chtěl bych, aby všichni si z toho vzali trošku pár slov. A tím moc teda děkuji vám a všem, kteří tady tento pořad vysílají. No a chtěl bych tu písničku věnovat všem kamarádům známým, kamarádům
0: kamarádům.
1: Manželce pro potěšení a bylo by to všechno.
0: Tak jo, tak někdy zase nashledanou, pane Makovičko.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a dnes slaví 85. narozeniny maminka, babička a prababička paní Marie Světinská z Dolního Němčí. A přání naše milá maminko, pousměj se malinko. I když je ti o rok víc, nezmění se vůbec nic. Jsi stále naše sluníčko, co nám radost dává a k tomu si ta nejskvělejší babička a máma. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří. Ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Ze srdce přejí děti Marie, Veronika a Antonín s rodinami, Tereska a pravnoučátka Honzí, Kája, Anička, Maruška, Týmík, Petřík a Olinka posílají velkou pusu. No a Koroužanka pak přidává písničku, která patří i milé paní Josefce ze Silůvek. Paní Josefka mě také volala, takže paní Josefko, písnička i pro vás, no a ta vaše podzimní samozřejmě také někdy bude. No a je to Na břehu Švarcavy.

0: Koroužanka dohrála. Já jsem tady měla telefonát, volal pan Franta Palác z Valče, jednak děkoval za písničku Ze srdce, kterou jsem pro něho hrála, ale také děkoval jisté paní, která hrála smutnou, která si nechala zahrát smutnou milenku, protože říkal, že to byla oblíbená písnička jeho maminky, takže vzpomínal při této písničce i na svoji maminku. No a vám všem, milým posluchačům, pan Franta Palác z Valče přeje pěkný zbytek léta. No ale nyní už přání pro pana Vaška Mikláše ze Strání k jeho dnešním 78. narozeninám. Ať je tvůj den plný radosti, smíchu a těch, které máš nejraději. Všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přejí zámečníkovi Danka a Dana. A klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín tak narozeniny dnes slaví paní Ludmila Kocábová z Nedachlebic. Takže milá paní Ludmilko, samozřejmě my rozhlasáci, vám v prvé řadě děkujeme, že jste členkou našeho klubu, že nás posloucháte, moc si toho vážíme. No a do těchhle dalších vám samozřejmě přejeme zdraví, nebo aby zdraví nějak zvlášť netrápilo, přejeme vám radost ze života, ta štěstí, lásku, pohodu. Mějte se prostě moc hezky. No a připijeme si na to všechno slivovičkou.
1: Český rozhlas Zlín.

A tak to byla Slivovička, Františka, Kohoutka, Antonína, Rizy, hráli Žadoviáci. No a mám tady i vzpomínku, 24. srpna 1908 se narodil pan Vladimír Prokeš. Dětství prožil v Králově Poli s bratry a se sestrou. Zamiloval se do Amálie, ta měl zákeřnou nemoc. Vychoval 3 syny Vladimíra, Oldřicha, Jiřího, jezdívali na chatu, staral se o něho syn Jiří, skončil v nemocnici a za rok zemřel. Ještě tady napsáno, že v 6 letech mu zemřel vnuk Vladimír a dcera Jitka. Vzpomínají snacha s rodinou a Honzík. Tak a už poslední písnička a je to Krásný sen.

To tak to byl přímo krásný sen. Antonína Osičky a Jana Janulíka hráli Hornobojani, no ale je, přátelé, 18 hodin, 54 minut, takže to neznamená nic jiného, než že Morava, krásná zem, končí. No a jak víte, zbývá závěrečná orchestrální skladba, poté zprávy a po zprávách na pěknu notečku. Jaké bylo folklorní léto u našich nejbližších sousedů na Slovensku? Přes hranici se hudebně nakoukne autorka pořadu Marie Hvozdecká. Já vám přeji pohodový večer a klidnou noc. Samozřejmě vás zdraví Jiřina Ostrá, která vám moc děkuje za vaši přízeň. Velmi nás to těší. A ještě tedy v rychlosti tady vidím mail, že má tady Jaroslav Čech zájem přihlásit se právě do klubu Přátel Dechovky. Tak pane Jardo, já vám odpovím potom písemně, až přijdu, až odvysílám Moravu krásnou zem. Je to úplně jednoduché a bude nám ctí, že i vy se stanete naším členem, respektive členem klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. No ale už ještě jednou krásný večer, dobrou noc a zítra tu bude Květa Navrátilová. Nezbývá závěrečná orchestrální skladba a je to Duha podání Glorie, Duha Zdeňka Gurského.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Teplo ve Valašském Meziříčí zdraží od září o pětinu. Do konce tohoto týdne by mohlo být zbourané ohořelé torzo 34. budovy ve Zlíně. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2500 korun. Zhodla se na tom tripartita. Zítra čekejte oblačno na teploměru až 27 stupňů. Zprávy s aktuálními informacemi Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmáková. Dobrý večer. Vyšší zálohy za teplo zaplatí od září 5,5 tisíce domácností ve Valašském Meziříčí. Horkou vodu i městská společnost CZT vyrábí z páry. Zemní plyn, kterým se ohřívá, tvoří v ceně tepla 80% nákladů.
2: Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
3: Plyn podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu. Skutečnou cenu budeme znát až po konci roku a případné úspory se do ní samozřejmě promítnou.
2: Podle zástupce společnosti CZT Josefa Gáby zatím lidé na zvýšení záloh nijak nereagovali.
4: Lidé mají předplaceny v zálohách i letošní rok.
2: Průměrná domácnost si připlatí kolem 4000 korun ročně. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Bourání zbytku vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se ještě při požáru zřítila. Společnost Cream, která objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 tisíc tun suti, popisuje mluvčí Marcel Schmidt.
5: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může podle kriminalistů trvat měsíce. Známa zatím není ani výše škody. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy.
6: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
7: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2000 korun navýšení.
6: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
8: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
6: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje asi 20 kontejnerových cisteren na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Po jednání ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagr. Vyjde to podle něj na zhruba 50 až 60 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řadově několik stovek cisteren.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu oblačno až zataženo, kránu místy srážky, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Zítra čekejte oblačno až zataženo, ráno občasné srážky a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Příjemný poslech následujícího pořadu na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Je tu 19. hodina a to, jak jistě víte, na našich vlnách znamená lidovou písničku. Dnes vás u pořadu na pěknou notečku vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Milí posluchači, léto a hlavně prázdniny míří do cílové rovinky. A tak si myslím, že je potřeba se za ním ještě pořádně ohlédnout, zrekapitulovat všechny zážitky, aby se nám uložily do paměti na budoucí měsíce. Dnes nakoukneme na Slovensko. S koncem léta totiž končí i festivalová sezóna. A jaká byla ta na Slovensku? Musím se osobně s těžkým srdcem přiznat, že jsem letos žádný ze slovenských festivalů nestihla. Mám ale na místech svoje zvědy a tak vám snad něco z toho slovenského folklorního léta předat můžu. Podíváme se na 3 velké festivaly a 2 menší akce. Jako první se vydáme jenom kousek za hranice do předposledního červnového víkendu. V městečku Myjava se konal už 66. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Myjava. A kdo Myjavu zná, ten ví, že tady folklor rozhodně nezůstává jenom na hlavním pódiu. Zpívalo a hrálo a tvořilo se v celém areálu a vlastně i jinde po městě. Návštěvníci se mohli přidat k tanečním a pěveckým školám, děti měly svoje školičky a dílny, česaly se tradiční úpravy vlasů a své místo měla samozřejmě také řemesla. A to zejména výroba krajky, která zde má svoji historii a patřila jí například fotografická výstava. No a na co se na Myjavě vždycky těším nejvíc, to je kuchyňa starých materí, kde můžete přímo v areálu ochutnat staré regionální recepty, připravované přímo na místě a přímo místními. Nechyběly ale samozřejmě ani velké večerní programy. Jak zahraniční, na Myjavu letos přijeli soubory od nás z Česka, Řecka, Indie, Mexika a nebo dokonce i původní obyvatelé Spojených států. A za to stál z mnoha dalších například i sobotní večerní program manželů Morongových s názvem Rukopisy. Ten propojil choreografický odkaz Štefana Nosála s tvorbou současnou. Vystoupili v něm mimo jiné Lučnica, Folklab nebo třeba Železiar. A poslední jmenovaný si teď také pustíme v rusinských písničkách z Jakuban.

To byl Železiar a my se z Myjavy přesuneme o nějakých 250 kilometrů dál na východ. Obklíčená masou Vysokých Tater ze severu a Nízkých z jihu, přímo pod horou Kryváň leží vesnička Východná. První víkend v červenci tam patřil 71. ročníku folklorního festivalu Východná. Vlastně nejstaršímu a největšímu folklornímu festivalu na Slovensku. Letošní ročník byl v duchu leitmotivu z dědičstva Živé, s podtitulem Živý příběh krajiny a člověka. Co si pod tím představit? Zejména tradici jako živý, dynamický proces, který se zrodil z paměti a reálně existuje jenom díky lidem. Program festivalu byl vystavěn na dvou dramatických linkách. První věnovaná osobnostem slovenského folklóru a druhá prezentaci toho nejlepšího ze současné folklorní scény. K vidění tak byly vzpomínky na osobnosti, které výrazně formovaly slovenský folklor, ale i samotný festival. Připomíná se například vizionář William Jan Gruska, nebo gajdoš a nositel tradic Lubomír Tatarka zvaný Čalamacha. Tento muzikant opustil náš svět v loňském roce. Úvodní program na velké scéně byl pak věnován výjimečné zpěvačce Aně Hulejové, která zemřela letos. Její jméno je neodmyslitelně spjato s hudební tradicí oblasti Liptova. A Východná samozřejmě nežila také jen na hlavní scéně. Doprovodný program bývá opravdu bohatý a propracovaný. V Humně se zpívalo a koncertovalo, na tancovisku se návštěvníci učili tance z různých koutů Slovenska i ze zahraničí. Nechyběl řemeslný jarmark nebo taneční zábavy. A stejně jako na festivalu, tak si my i teď připomeneme hlas Any Hulejové. Bude to ve dvou nahrávkách. V té první uslyšíme společně s Darinou Laščákovou. Další významnou slovenskou zpěvačkou, ale také rozhlasovou redaktorkou. Zprávu o jejím odchodu jsme bohužel slyšeli velice nedávno. Z tohoto světa odešla 12. srpna. A v druhé písni Ana Hulejová zaspívá se souborem Radost spod Salatína. Příjemný poslech.

Dospívala nám Anna Hulejová a naše putování slovenským folklórním létem pokračuje. Z Podkryváně se přesuneme pod Polanu, do Dětvy, kde se od 9. do 12. července konal 59. ročník folklórních slavností pod Polanou. Také v Dětvě se letos výrazně připomínala osobnost Viljama Jana Grusky, o kterém už dnes byla řeč. Bylo tomu tak proto, že si letos připomínáme 90 let od jeho narození. A není divu, že se objevil v programu i na Dětvě. Právě s Dětvanským festivalem byl po dlouhá desetiletí velice úzce spojen. Působil jako autor programů, režisér, scénárista i dramaturg řady festivalových pořadů a navrhl také dokonce areál zdejšího amfiteátru. A ten od letošního roku nese jeho jméno. A právě s Dětvou souvisí i další mimořádný Gruskův projekt, ke kterému se teď dostaneme prostřednictvím hudby. Stál totiž u zrodu velmi cenného hudebního dokladu, který nese název Panoráma ludovej, pěsňovej a hudobnej kultury. Rozsáhlý projekt od 70. let systematicky zachycoval písně, hudbu a její původní interprety v jednotlivých regionech Slovenska. Nahrávky vznikaly i v terénu, v rozhlasových studiích a mnohé z nich uchovaly hlasy a hudební projevy lidí, které bychom už dnes nemohli slyšet. Jedna část panorámy byla věnovaná právě Podpolaní. A tak si u našeho zastavení pod Polanou vrátíme o několik desetiletí zpátky a poslechneme si nahrávky, které se díky tomuto projektu podařilo zachovat.

To byla unikátní nahrávka z Hriňové. A my se posouváme v našem pořadu na úplný závěr. Myjava, Východná nebo Dětva patří k největším událostem slovenského folklorního léta. Já bych se ale na závěr našeho putování zastavila ještě u dvou menších akcí, protože ty obvykle nabízí úplně jinou atmosféru. Obě dvě akce jsou více participativní a můžete v nich zažít slovenskou lidovou kulturu na vlastní kůži. Od 16. do 19. července se také ve Východné v amfiteátru konal festival rozhýbkosti, který je založený právě na tom, že hranice mezi účinkujícím a divákem téměř mizí. Většinu programů tvořily živé aktivity, taneční, pěvecké, hudební nebo řemeslné dílny pro zkušené folklorní milovníky i pro ty, kteří třeba nikdy předtím lidový tanec netančili. A podobný princip má také mnohem komornější hudební táborek muzikantské Priepasné. Jehož 13. ročník proběhl v polovině srpna v obci Priepasné, kousek od Myjavy. 4 dny hudebních a tanečních dílen byly letos věnovány tancům z Tvrdošovců a hudbě z dolní části Nitranské oblasti. Organizátorem této akce je Centrum tradiční kultury Myjava, které vydalo také několik alb. Z toho jedno z nich nese název Muzika spod bradla, na kterém je zaznamenána ludová hudba Jana Kolárika právě z obce Priepasné. A ten dnešní pořad zakončí. Od mikrofonu se s vámi loučí a intenzivně prožitý poslední prázdninový týden přeje Maria Vozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun. Ještě dneska jako taková

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příštího roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v Povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující tři dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumbersku 57-letého muže. Dva týdny předtím okradl a zranil tři muže, jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také dvě loupeže a jeden případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání, musí reagovat, proto je to 9 roků a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době. A vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo, aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky,
2: no,
1: pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. jo? Že to je dost povrchní. To. Učím jako 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo? Jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusej příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se snažili o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme přepravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí tě maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Jsou, nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z roušku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, že tam je tisíce men a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růce jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává,
2: jo,
1: občas,
2: jo.
1: Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazou. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme se tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejbou,
2: no, jasně. Všecko vidíte. No.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: ne,
1: si
2: ne,
1: to
2: ne,
1: furt.
2: Ne. To jsou pak bezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a... tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo si strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no, tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. A je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on, tak jako abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho, tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla, no. Ty deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. Je, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam,
2: já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl, no.
1: A ale pak to je ještě velmi asi slavný tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten. No ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřili, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit, počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
2: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Bližší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
3: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
1: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
4: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
5: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
4: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
5: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je otcelý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no. Máme.
3: On je tady jako na dovolený u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a jo. Platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavu.
5: Moc děkuju, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuju moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
5: No,
4: co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme si povídat za malou chvíli.
5: Dobře, dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Uvidíme, nejak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59,5.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic jsem jí neřekl, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a chytal.
4: No, to bylo, no, kdybychom jezdili jen tak, to na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, kdy jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký a bylo to od té doby, už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím, no.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný, bylo to moc fajn, vždycky jsem se těšil, to bylo těšení, jo, a těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo, já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco, jako my přijdem a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka, jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda doteď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: Myslím, že může o něm říct celý okolí. Že takový jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo, domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině, to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo, takže...
4: Ale potom to, jo, vzali to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Jsme... Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli, ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezký, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krát, teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté, tady stoličky toto, a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy no, jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky, no. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tady to tak mě zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo? Nebo jak to slušelo Jarušce?
5: Mně se líbila. Jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek, no.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili. No a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Ta to sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slinil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem. Ministrant už byl opocený, jak ta krava. A já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali? Co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezky, jako, když to můžu zhrnout, hezky, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě, netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Jsem to odhrnul a lup a hotovo. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Jsi měla, jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam je Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský, vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no, tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli dom, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus. Ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím postraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčeni, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvalení, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No,
5: Jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: jako bylo to hezký.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma. No a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, pomohla. Přišla, pomohla. To byla babka. Fajn. Nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, měla moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebýt být kamarádský, jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z Javoriny cigán. Chodí za mnou z Javoriny cigán. A cigán samý prevelice lubí. A cigán samý a prevelice lubí. Protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo, každý ne. Nemůžu říct na něho nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli. U Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo, to bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl. Teďka byly broskvě, tak tam byla halus. Tak by seděl jsem na prdeli najednou. Tak a jo, a je starostlivá holka. Je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let. Jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, sletíš z toho. Jo, nedá si říct a potom sedí na zemi a se dívá, že na zemi.
5: A největší.
3: Ale i mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle. Tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje, tady toto by bylo, jako, že se něco může stát, tady po všem, jako, stačí málo. No.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představit. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydržel. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou, kurňa, to je. No, já všem se to počítá, no. Já si
3: ani rád... nejde tak jako ona, já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: To určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, ale tak víc toho bylo za ten život. Jako... Ježiš, já to nechci. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Jiřiny, dívej se, ona už chodí. No a ona až se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkla rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži, teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Jsme v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. A bych přišel dom, že se Evičce a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze, z toho svou setko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, ale to jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v bosonách měli problém s autem. No to bylo to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbéde, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem. No. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. To zaplať vám, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: No, takový špatný chvíli jako z toho, jo. Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no. Už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. A i to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla tam Jelečka a potom za 10 let jo. Takže to bylo všichni kolem ní a, no a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
2: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
4: Cože?
5: A proč?
6: No, protože jste fajn.
4: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
5: Tak díky.
4: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
5: Ty, mamo, s toho musím snídat. Každý ráno.
6: Na piano.
4: Děkujem.
5: Každý ráno, mamko.
4: Tak to každý nemá teda.
6: No.
5: Fakt?
6: No jasně.
5: Kecáte.
6: No nekecá. To je od Petra z Carmen. A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
4: Ne.
5: A počkat, jak to funguje?
6: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
4: To snad ne.
6: Jo.
5: Proč to nám to dává ty?
6: To posílá Petr z Carmen.
4: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
6: Užijete to?
4: Určitě.
5: No. Vezmeme na zahrádku. No. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a poslouchatí.
4: Moc děkujem.
5: Děkujem.
3: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
2: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
3: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
6: Co jste od Jarky dostal kdysi, když jste spolu začali chodit na památku?
5: No fotku určitě, fotku jo.
4: Tak asi fotku nějakou v tom.
5: Fotku jo.
6: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
5: No přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
4: Tak jsme šli ven, tam se

0: košem?
1: Oba dva.
2: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
0: Na co je, jak se říká, levej?
2: Třeba na úklid. Takový blbosti, no.
0: Na co jste levý?
1: Na prádlo, na úklid, tak vysávám, to jako vysaju vzorně. Vzorně, ale že bych nějak...
0: A co je její libůstka při uklízení?
1: Čistý prádlo.
2: To nevím, teda já si myslím, že nemám uchy.
0: Tak na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňo?
2: No, aby to bylo tak, jak chci já.
0: Jak dlouho si češete vlasy?
2: To moc tomu nedávám teda vlasům.
0: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
1: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
0: A když chcete novou barvu?
2: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
1: To dělám poctivě. No.
0: U čeho se nejvíc směje?
1: No sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancuje.
2: No, u televize.
0: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
1: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
0: Chodí teď?
2: Ne. My si dáme spolu pivo každé půl.
0: Raději večer nebo ráno?
2: Večer, v klidu.
1: Ráno.
3: Jo.
1: Ráno.
2: Ráno ne.
1: Ráno.
0: Kdo vyžadoval více něžností?
2: Tak asi já. Asi já.
1: No, mamka trochu, no.
2: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
0: Jak vám romanticky říká?
2: Jari mě řekne jedině. Jak?
1: Jari.
0: Co děláte s rukama, když se líbáte?
1: Ježišmarja. No, ruky šmátrálky.
2: Já ani nevím, kde je má.
1: No, všude, no. Jak se dá, no.
0: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
2: No, hezky, hezky. Hezky je to, no.
1: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
4: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
6: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat nebo se naučit?
2: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
1: No, já...
0: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
1: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá, zdravá, zdravá.
0: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
2: Každá dvojice to má jinak, to se nedá. To.
0: A jak to máte vy?
2: Jak vám říkám, no. Děláme, co může.
1: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
2: Já, nemáme o toho nějaký velký představy, žádný nějaký.
1: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, na zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce, tak já rád nejradši rozdávám.
0: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
1: Jo.
2: Mám už zaplať za to, co bylo.
1: No ne, já bych šel do toho znova, ty ne?
2: Ale jo, no ale to není možný.
1: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
2: No tak jo, no ale tak jo, no.
0: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako jak já říkám, otlapkáváte. Se držíte za ty ruce.

0: Je fajn baba, no.
1: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete převinout, přitisknout, přitulit?
2: Jo, určitě. Určitě, jo.
1: Je podle vás život krásný?
2: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
1: Za co byste mu poděkovala?
2: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
0: Já ju děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že má v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Byl to nejlepší, co asi může být.
1: Je v tom pořád touha?
0: Jo, touha je, no, jo.
1: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
2: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsou ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
1: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
2: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty.
1: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
2: Denně.
0: Jako, já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
1: Milujete jí?
0: Jo, určitě.
1: Milujete Jirku?
2: Určitě. Moc. No moc, no.
1: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
0: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
2: Děkuju. Děkuju za to, co byl vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
3: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
3: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
5: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
3: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
6: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
2: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
7: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
2: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, k ránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením, zdržení, ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokývl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání. A nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si ani vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy, huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se, to je čajová konvička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídani. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku? Povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten Kroutil z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné.
3: Teď už ne,
2: pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se máme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad, je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guinejí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
1: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane.
1: Děkuji.
0: Děkuji, už nebudu.
2: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
2: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
2: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
2: To už je za náma. Ach jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
2: Silver. Říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere. A kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
2: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
2: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
2: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
2: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
2: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
2: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
2: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
2: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
1: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
2: Děkuju. A kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
2: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
2: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den! Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
2: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokrát!
2: A kdo ho hledá?
5: Baron!
2: To je legrace, vidíme. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
2: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhý Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Lifese může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
9: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
8: Trelóny. Prosím, kapitáne.
9: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
8: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
9: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
9: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
8: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete. To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
9: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
8: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
9: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
9: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
8: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
9: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodí a nákladu a za vaše životy.
8: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
9: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
9: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
8: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
8: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
8: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
8: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
8: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
8: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
8: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
8: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
8: Černý pes? No, no shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslušte si.
8: Děkuji, děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
8: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
6: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
11: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
12: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no a no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si ďobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. Zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
12: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
12: No máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
12: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
12: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
12: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
1: A to jsem rád,
2: Adame, že jsi ke mně zašel.
13: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
2: Pojď, Adame, pojď.
13: Jo, tak, no, ovšem. Zrovna jsem šel...
2: Náhodou,
13: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
2: A co teta kází?
13: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hudinka, u nás se porad něco děje.
2: No. Tak tudy, Adame.
13: Bože, byl dávno, no, člověk zapomíná.
2: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
13: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
2: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když se co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
13: No, co pak?
2: No, to nemusí pána zajímat. Pána, si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
13: Co si mám odnes... Co, jaký hodiny?
2: Pán si nepřišel pro zboží?
13: Ale jo, samozřejmě.
2: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
13: Ne, nic.
2: Co?
13: Můžu si sednout.
2: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
13: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný. Proč zrovna hodiny?
2: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
13: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, že ten kufr já neschovám.
2: No taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
13: Gumovou vestičku?
2: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
13: Dobrý.
2: Celník je pravda, natura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
13: Je šikovný.
2: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
13: To jaký aušus?
2: No ty hodiny, myslím.
13: A pozor, řekl jste aušus.
2: No to co jsem řekl?
13: Podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
2: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
13: No, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
2: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
13: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
2: Já pánovi nerozumím.
13: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
2: Svatá panu.

0: Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj? Jo. Pán dostal vestičku, jo. Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
1: Jo.
0: Já mám práci.
1: Jo.
0: Hodinky
1: jo.
0: Jdou, jo. Hodinky vždycky jdou,
1: jo.
0: Tak co se pán bojí?
1: Jo.
0: Já to s pánem myslím dobře.
1: Jo.
0: Já v rozumný věci vyhovím.
1: Jo, jo.
0: Jo. No?
1: Jo, jo.
0: Nechce pán například tranzistor?
1: Jo.
0: Je pěkný, japonský, jo. Pán se může přesvědčit. Jo. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. A lacino.
1: Jo.
0: No tak,
1: jo.
0: No.
1: Jo, jo. Já tu nejsem o toho, no. Abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
0: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
1: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
0: Svatá. Pano, jako dub je pán, jako balvan, říct
1: pane
0: si nedá.
1: Tadeáš.
0: Pán to teda myslí vážně.
1: Jo.
0: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
1: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku. A teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
0: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky, natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
2: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No pro... No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natažený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit?

0: pán to bude platit.
1: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
0: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
1: Pane Tadeáš.
0: Pane Tadeáš, pane Tadeáš. Zůst to pán nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Zatilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kdy je to už před 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák. A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No,
1: ale
0: řekněte,
1: on se tím hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže
0: no a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní? Co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo. To je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tímto to předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
1: Asi tak.
0: A má to tady vystudované to herectví?
1: Má dámu, určitě.
0: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
1: Já takhle nechci o něm mluvit.
0: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
1: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
0: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že se tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho? Jak
1: já si myslím, že se hercem narodil.
0: Takže už odmala.
1: On si tak hrál už od malička. To už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
0: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
1: Děkuju, díky moc.
0: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
1: Krásný večer, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadla vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě spoustu, Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 280, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no. Takže opravdu,
0: Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne, ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Ne. Když jste se teda...
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no, ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný. Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy. A šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám listky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to. Jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí. Už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže...
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak...
1: Byli tak pokorný, takový...
0: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Bekem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Bekem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník.
0: Ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako
0: hvězdami?
1: Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Kdežto dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Nedřická, že jo, když se hrála, když zase nevím, jak se tam jmenovalo ta divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál pak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála v nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když se představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak
1: ne,
0: věřím, že bych to také pak nedokázala opsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je prostě.
0: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc rád.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé zpřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Kybardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já mám modré šatičky námořnickým límcem, to byl límec takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotníci. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále, jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna, jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila, ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a no potom jevišti. Takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory, že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá. Určitě poslouchá na činělinku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to, tak to by tak asi bylo. Já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo. To k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tomu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku taky od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála jsem. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a co bylo, my jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem nosila, než velký kotníčkom, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a ta Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A nám až tej chleba se spáclem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to už jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. A měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak se nosili ty bílí. Něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že, já nevím, že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v pole a v půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali v ostudu. No a teď, a já teďka jsem prošla, teďka, My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo Janáčkovo, tak tam jsem byla za My Fair Lady, Ločko Mediantů. A teď, co bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelny Tuš, Hello Dolly, já si tam všechno nesmudu. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála to Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím. Teda, to si teď nespomenu. To nemá, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda. A potom hrála to Tisíc a jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tady...
1: Jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
2: Tak ne, nepřijali.
1: Nepřijali.
2: Představte si, o jeden bod. Jo, nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. To jsem jí říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ní, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září. Ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat. A bude dělat zkoušky. Už v lednu, letos pre budou dělat v lednu. A ještě se pre přihlásí do Ostravy. Že nejde ju vezmou. Ona se skromovádila ze Šporclovou Sofií, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila. A říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídáte. Je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
2: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
2: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neslebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů, a to já se tak všechno, na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce, ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera, tenkrát tam hrál pan Kemr, pan Sommer, se jmenoval?
1: Sommer.
0: Jo, ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova, Vracov byl od našeho městečka přes kopec, ano. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličivu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká, jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, který postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
1: Možná myslíte ta Fantastika?
0: Myslím, že to byla ta Fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stále vycouvala pryč a Krištof se rozhlídl nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, nějaký kolega, říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zjedil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže a ještě si ho půjčovali v divadle v Uherském Hradišti, zaskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, či vyhraje divadlo celý život, že jo, když potřebuje někde něco.
1: Ano, to říkáte dobře. Jsem čekala, jestli na to někdo tak narazí. Oline, slyšíme se? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste

0: se s námi povídalo, Olene. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších, dalších pět, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barboříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou. S cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála a měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovsky odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlynáře doprovázet jako vrchnost od mlyna ze vsi na zámek. No tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené, ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce a podobné tyto. A já už nejsou nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál? Řekněte, Josefe.
1: Všechno, co jsem až tak chtěl
0: no, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak
1: no,
0: to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: Jste to pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž. Nám vždycky dala vstupenku bezplatně. My to máme do Zlína 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie, ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení Pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí.
1: Ne, ale akorát do kina jsme chodili Pod širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: No, a jedno kino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom určitě, takže z něho si nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda, a někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl bláten panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našem rodinu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Ad.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let. Když jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by bývala paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady ty divadelní představení a režírovala je a do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě anebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti. A byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zaspomínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Dochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svůj základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval, nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhletu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči a mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No, potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co k tomu vedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
1: No.
2: Takže to jsem povyrostl.
1: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké foupa?
2: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch Naloučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý úvod, říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce, té divadelní a říct, tady to je papíjo, machaon, a ona po mým povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, o bednu piva.
1: Aha.
2: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, ať jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to, bylo to takový zpestření, no.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
2: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. My jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říci závěrem?
2: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo s takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo tři, kteří jsme tady to účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás to těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
2: Děkuji za váš zájem a těším se na další Noční linku někdy příště.
1: Dobrou
2: noc.
1: Petr Benda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2 minuty po půl jedné a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné. To bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura to je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik. A když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově. A tenkrát, že to bylo, jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám. A chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilové. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. Rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně, takže zkrátka mám na co vzpomínat na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roku, jo. Mám tady teda, už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo. Tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříž, že to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, no. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch. Bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam i, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála. A jsou to představitel jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chrlic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Jděte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ňu peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že?
0: Vy jste
1: to není,
0: říkal...
1: jak když se svítilo petrolejko.
0: Ano, mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to, přeju vám štěstí, nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát, já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slevárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme si to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí tak toho 68. roku.
0: Tak opravdu, víte, takže... v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme
1: děkuji, se. Děkuji, září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět o divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Skrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnař s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ju potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubováno, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, jež to myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naší sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani den 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
0: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
1: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje, Marléto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
0: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
1: Jo, to, ale my jsme už staří. Oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích. A to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme se to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
0: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někoho ze své rodiny, děti, nebo...
1: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, ještě jsem hrála na povědu. To tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To, potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, za mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
0: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
1: Ráda se vás slyšela, nashledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tedy vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě, nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fridontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Tak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan, na Simonu Stašovou, taky bylo pěkný divadlo. A tak to už jsme se dobře líp oblíkli, takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu a tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš účast v dnešní
1: a přeju vám pěkný ráno. Už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn. Tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení a potom volám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90... To by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu.
11: Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
9: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
11: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
11: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník. Oh,
11: pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
11: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
11: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
11: Co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
11: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
12: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
13: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
13: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
13: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
13: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
13: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
13: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Nemocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocné.
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy? Vocne?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho. To je hodno pozoru.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnozu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
9: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
7: Jakého si Higginse?
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
8: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
8: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
8: Nad ledvinky obsahují...
7: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
8: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
8: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
7: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
8: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
8: Jak říkal už Deskár.
7: Nebo i někdo jiný. Viďte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
8: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
8: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
0: Ah.
1: Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watson, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen kodex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčik.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčik. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčik. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu, se vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Kabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mě smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nože, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
8: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil, 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
7: Jo, jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
9: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
9: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
9: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
8: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
8: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
8: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
10: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milý Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
5: Ještě trochu trip du comte de foie. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
5: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
5: A pan komisař?
8: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
5: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milí kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milí Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
8: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
8: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěly a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
8: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
5: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
5: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí kabantu?
5: Pan Vicomte se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
5: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl.
9: Chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
9: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepříčilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic, kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha, a druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou při psaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. Ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithsi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithsi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
2: Slotr psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slotr totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To se zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome, již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje, to jest proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák, on mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithsi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano, Slotr byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithsi.
3: Měl jste proti němu dokonce jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
6: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
6: Oh, písmo. Skutečně. Písmo se objevuje.
9: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
6: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
6: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
6: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
6: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
6: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
6: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
6: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
6: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.